smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v tom oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům

0: Palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten Palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl jsem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
1: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
0: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře. Střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
3: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
4: Bylo ve hře víc zámků, po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
3: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
3: Jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
3: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
3: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
3: V 80%.
4: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
3: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
3: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádném místě.

0: nemovitosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
1: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
0: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
1: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
0: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
1: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
0: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
1: Jo, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
1: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
0: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
1: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
0: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
1: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
0: Máte i třeba nějaké rodinné heslo? Nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil? Co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
1: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Můžete? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Onyariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají, a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní Humoriáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
1: Ano, každý se těší na pátek s legrací do plných obrátek.
0: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. Tak kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Klidas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Já 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím. Že blahopřejete se jete, no to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřiďte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak
0: Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař

0: Jan Přeučil, zdraví vás, je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
1: Dobrý den, Standa Zemník, vás Pavle zdraví, pana Přeučila.
2: Děkuji, také pěkný den.
1: Já bych chtěl to Aťko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
0: No zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
1: No dlouho ne, tak hele,
0: no.
1: Mějte se krásně.
0: Děkujeme.
1: A děkuju, ahoj.
0: Děkujeme,
2: taky všechno krásné vám přejeme.
0: Dobré odpoledne.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
0: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
0: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
4: Musím hlasovat pro porodnici 64, protože já jsem se narodila v porodnici v roce 64.
0: Tak to sedí.
4: A zdravím taky pana Daleckého, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
2: Děkuji pěkně.
0: No, nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Míla, ušené z Prahy 8, Málenské Vozdí, ale to je Vystájl. Já vás oba zdravím a
2: děkuji.
5: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
2: Aha, ano, jo, jo.
5: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi více, že je to bude porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že?
0: Děkujeme pěkně.
2: Mějte se hezky.
0: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, nashledanou.
0: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
2: no tak
0: blízký?
2: Já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60. A nedávno běžel v televizi, ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
0: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
2: Koníčky, baví mě divadlo.
0: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
2: energii.
0: No
2: já velice rád plavu, jo?
0: Dobře. Tak děkujeme za rozhovor v tuto chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
7: Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám. Mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím. Ano. Já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. A poradnice. A sestřička. Sestřičko, a co vy? Chlapeček. No, sláva. Sestřičko, a co vy?
8: Paní zdravá, no

0: Výborně. Sestřička, co vy... 52 cm, no, klacek. Po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, nenajete. Malej. Sestřičko, a co vy... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co vy... Děkuju. A co vy... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina, já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
1: Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, Sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
0: Ahoj. A závěrem prodavač.
2: Prosím, psala jste si, cože mám? Chlapečka. Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Maus na služebník.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v Humoriádě, Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na ještě dělat.
4: Takže je to lidský. Že?
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. Popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teky do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozej 3, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to k steku všecko takové. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, abych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
7: co?
6: No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
7: pojďte.
6: No, tomu nevěřit.
7: Stajte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: No, se zpokusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco. Byste mi dal jenom jeden ten, lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, jo. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vezměte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. Uh-huh. To marný, ne.
7: Tak.
6: Nechte mě v klidu, můžeme
7: to kličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? Tak jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozicích. Do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všechno platí, prosím vás, jo, a jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všechno bude, vypadá to velice slibně, vypadá to...
8: Rušte ty letenky taky.
6: Ne, to byl falešný poplak, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala cucat, a už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Takhle budu jenom milionář. A těch je... steku.
7: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď jste něco hlo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
8: Já myslím, co.
9: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje spadne. Zaspadne naděje.
9: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
9: Co s váma?
6: A nevím.
9: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
9: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
9: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
9: No. Jo, to teďkon právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. Povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
10: Nevím, pane doktore.
9: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to napitel. Já říkám, co ti je? Je to napitel. A co se ti stalo? Je to úplně napitel. A co máš, máš nějaký problém? Ne, je to napitel. Ty nejsi zdravý, ne, je to napitel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal barák,
1: po
2: tátovi nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v humoriádě stejně jako vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. Ano. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítež, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte si pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat
3: a
1: dál
3: a
1: dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló?
5: Tady je Pavel Skocerát.
1: Pavle, zdravíme.
5: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, mířím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno, ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu, mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: Krás. krásné je žít. Zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné psi, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věru, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
7: Taťku, já nemůžu tak rychle na nohy.
6: Tak pro boha ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme.
7: Já vážně nemůžu.
6: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami, anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou s Damou. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Vítek. Roden.
1: No jo. Tak možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady Petra ještě? Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás
4: dobrý
1: slyšíme.
4: Den.
1: Dobrý den. Kdo tam?
4: Dobrý den. Je Milena od Přehrady Rozkoš.
1: Mm-hmm.
4: Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Pro...
2: Je tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
1: Mm-hmm.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Mm-hmm. Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové,
2: ano,
1: i náš pořad. Mějte se krásně.
2: Ano.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Parkrevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký víkend i vám. Naslyšenou. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobák. Jde kolem kohout, jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: A co? To ti do toho, ty frajere?
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne... Jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž umělý líně.
8: Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjihne, říká Ježku. Ahoj.
6: A Ježe pojďa, co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
6: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
6: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku.
8: Ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
6: No, tak poslouchej, no. Jelena, Jelena, ty jsi ale debil.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj zmodernizoval střední školu stravování a služeb. Zámek Poláky na Chomutovsku nově nabízí audioprůvodce i individuální prohlídky. Lesy brněnské Mendlovy univerzity trpí suchem. Škola jejich stav umí monitorovat na dálku. Dnes bude většinou skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Střední škola stravování a služeb v Karlových Varech má moderní odborné učebny a digitální síť. Úpravy stály přes 31 milionů korun a kraj na ně získal dotace z programu Spravedlivá transformace. Podrobnosti k technologickým novinkám ve škole doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Škola ale u modernizace učeben neskončila. Výrazně posílila také své digitální zázemí. Byly pořízeny desítky nových počítačů a celá budova byla pokryta bezdrátovou sítí. Díky tomu se výrazně zvýšila úroveň kybernetické bezpečnosti a učitelé mohou do výuky snáze zapojovat moderní aplikace.
1: Uživatelé se navíc připojí do mezinárodní sítě EduRoam, která zajišťuje žákům i pedagogům se svou školní identitou přístup k internetu i na dalších středních a vysokých školách. Soukromý zámek Poláky u Nechranické nádrže na Chomutovsku připravil pro letní sezónu novinky. Jde například o individuální prohlídky, kdy návštěvníci dostanou tištěné texty a mohou památkou procházet bez průvodce. Zámek je ale stále možné si projít i s průvodcem. Památka nabízí 12 historických prostor a ukazuje, jak se žilo na venkovském sídle v době první republiky.
3: Další novinkou jsou podle kastelana a majitele zámku Miloše Dempíra individuální prohlídky s audioprůvodcem. Návštěvníci při nich mohou strávit na zámku libovolně dlouhou dobu. Výklad obsahuje kromě základních skutečností i detailnější informace. Přeložený je do 9 dalších jazyků. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Mimořádně silný a časný stres ze sucha vykazují stromy v lesích Mendlovy univerzity v Brně. V tomto období trpí i stromy, které přitom mají být proti podobným podmínkám odolné. Síť měřících stanic Dendronet Work, které jsou rozmístěné po celé republice, měří teplotu nebo vlhkost vzduchu a půdy, hlavně přímou reakcí stromů. Jaké jsou vyhlídky na nejbližší dny, uvádí Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
4: Když se díváme na, řekněme, ten blízký výhled do budoucna, což je třeba příštích 10 dní, tak rozhodně ta predikce do budoucna není růžová a predikuje se, že to sucho bude dál se prohlubovat a sílit, což pro ty lesy rozhodně není dobrá zpráva.
1: Evropská komise vyzvala k ukončení financování Benátského bienále. Důvodem je účast Ruska, informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit Benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur, tedy skoro 50 milionů korun.
0: Sport.
1: Do fotbalového Baníku Ostrava přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantai Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informoval na svém webu.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Vane slabý, přes den přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Provoz na silnicích v regionu je plynulý a bez komplikací.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré jitro a příjemný start nového týdne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je pondělí 13. července a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Já pro vás otevírám naše ranní vysílání, které bude plné informací a zpráv z našeho regionu a také plné písniček a ranní pohody. No a hned na rozjezd pro vás máme písničky od skupiny Olympic a Dalibora Jandy. V ranní rubrice Ahoj rádio nám naši nejmenší respondenti vysvětlí, k čemu má slon chobot A v prvním ranním příspěvku pak uslyšíte o tom, že v horkém počasí dopravní podniky častěji vypravují autobusy, tramvaje anebo trolejbusy s klimatizací. A v jakém dopravním prostředku se cestující s klimatizací můžou setkat nejčastěji? A jak to bez ní zvládají řidiči? Tak to všechno si řekneme už za pár minut v dobrém ránu, které právě teď začíná. Máme 5 minut po 5. hodině. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: čemu má slon chobot?
1: Aby se napil.
2: Má ho místo nosu.
3: Aby mohl jíst, protože kdyby neměl ten chobot, tak by nedošel na strom.
2: Aby se mohl chladit.
4: Aby vyplivával vodu.
5: Aby se mohl umývat.
6: A ještě, aby se mohl opráchnout oči.
2: A ještě, aby mohl troubit.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 16:15, venku máme polojasno a teploty se pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia a dnes očekáváme slunečný a teplý den. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být přechodně až polojasno, především na horách. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 22 až 25 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž, ta je střední na druhém stupni.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Slovenská hudební skupina Elán na rozjezd pondělního dobrého rána a za 9 minut bude 17:30. V horkých letních dnech nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy. V české městské hromadné dopravě jich za posledních 5 let výrazně přibylo. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, nejméně klimatizované jsou tramvaje. Vysoké teploty ale představují větší zátěž pro řidiče městské hromadné dopravy.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle a pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než stovka tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi 1/5 tramvají, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci tak podle ní má v české městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Bude propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Vznik funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Z Pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Ti padající kusy materiálu natočili a video předali policii a redakci zpravodajského serveru i rozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. V Radošově na Karlovarsku začala čtvrtá etapa rekonstrukce kostela svatého Václava. Vybraná firma bude pokračovat v úpravách krovu. Ve střešní konstrukci musí vyměnit část poškozených trámů. Obec za práci zaplatí 600 000 korun. Projekt by mělo podpořit i ministerstvo kultury. Při cestování autem musí lidé mít psy i další zvířata zajištěná, aby nedosáhli na řidiče, připomínají policisté. Zvíře, které je v autě na volno, totiž může ve stresové situaci snadno způsobit autonehodu. Zabezpečit psa je možné speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji. Pro kočky jsou vhodné přepravky. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hášením požárů. O mezinárodní pomoc požádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Helikoptera Black Hawk soukromého provozovatele zamířila do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam komplikoval členitý a kopcovitý terén. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze včerejšího závodu na kilometrové trati. A dnes bude většinou skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v ulici Tršnická je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Čerstvé zprávy z regionu, také pravidelné rubriky, příspěvky a reportáže a samozřejmě i písničky, které máte v oblibě. Tak i to všechno bude dnes součástí našeho ranního programu na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a konkrétně teď se můžete těšit na písničky, co nestárnou, od Marie Rotrové a Jana Kalouska, po níž pak nahlédneme do výběru očekávaných událostí. A pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, tak si počkejte na naše tipy a rady, jak si hezky užít dnešní den. Je půl šesté a 3 minuty. Krásné a pohodové pondělní ráno.

0: Pondělního rána přejeme v naší společnosti a i když nový týden začíná třináctkou, přejeme vám, aby začal podle vašich představ. A co se dnes očekává? Tak vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Informovala o tom včera Česká televize. Předseda vlády ČT sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Pavel minulý týden na summitu NATO v Ankaře novinářům řekl, že obnovení pravidelných schůzek k nejvyšších ústavních činitelů znovu navrhne. Mluvčí hradu Vít Kolář sdělil, že bude hlava státu usilovat o spolupráci, protože považuje koordinaci ústavních činitelů za důležitou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO chce umožnit ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů soubě jsou ale proti. Například ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný. Podporu návrhu tak nejspíš bude muset hledat u opozice. Vysokou šanci jí najít má u hnutí STAN a Pirátů. A ode dneška do neděle se můžete zapojit do akce Motýlí půlhodinka. Stačí za slunečného, ale ne příliš horkého počasí aspoň 30 minut pozorovat, určovat a sčítat motýly. Nejlépe na rozkvetlých místech, jako jsou louky, zahrady nebo i městské parky. Výsledky pozorování pak stačí zapsat do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz. Za 2 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Polojasná obloha a teploty mezi 12 až 15 stupni Celsia. Tak přesně tak vypadá začátek nového týdne v Karlovarském kraji. A bude slunečno a teplo.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a 1 minuta, očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být přechodně až polojasno, především na horách. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 22 až 25 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostové podmínky jsou dobré a biozátěž je střední.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary se probouzíte do pondělního rána. A kam vás dnes pozveme? Kurz paličkování připravili od 13 do 18 hodin v Městské knihovně v Ostrově. Na kurzu si zájemci vyzkouší základy této jemné techniky a vytvoří si vlastní paličkované výrobky. K dispozici budou herdule, paličky, špendlíky, háčky i odborná literatura. Série kolonádních koncertů Západočeského symfonického orchestru pokračuje od 15 hodin a 15 minut na hlavní Mariánsko-Lázeňské kolonádě, kde zazní například Polonéza S-dur Antonína Dvořáka anebo valčík Johana Strause Vídeňská krev. V Karlovarském kulturním a kreativním centru Varieté ve čtvrti Stará role zaujme výstava nazvaná Za hranicemi hluku. Své obrazy tam představuje výtvarnice Lorraine Arci. Pochází z Filipín a v současné době pobývá v Karlových Varech a v Praze. Příjemnou procházku nabízí naučná stezka Kladská ve Slavkovském lese u stejnomenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry, prochází rašeliništěm a vede kolem Kladského rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa. Park Bohemium v Mariánských Lázních láká k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-Lázeňskou kolonádu a nebo zámek Červená Lhota. Na historii Lubu a okolí a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a zemědělství, geologii a ekologii krajiny je zaměřená naučná stezka Lubsko. Jde o stezku kruhovou, takže se z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. května vrátíte zpět. A na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika a neb putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu, na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy 2 písmena, která dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj hledá koordinátora duševního zdraví. Ředitelství silnic a dálnic se bude zabývat pády velkých kusů asfaltu do řeky Ohře v Karlových Varech. Vládní návrh umožňující single ženám umělé oplodnění je v připomínkovém řízení. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Bude propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Vznik funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO se kraj dlouhodobě potýká s omezenou dostupností péče o duševní zdraví.
3: Psychiatrie, která v kraji je v Ostrově, tam je nově vybudovaná budova. A pak máme samozřejmě psychiatrické ambulance, ale je obrovský nedostatek psychiatrů, a zejména dětských psychiatrů. Řešíme i nedostatek adiktologie, takže na tom všem pracujeme. Budeme samozřejmě se snažit opět asi finančně motivovat ty příslušné pracovníky, aby k nám do kraje přišli a začali u nás pracovat, protože ta situace není dobrá.
1: Kraj hledá nového koordinátora ve výběrovém řízení, které je otevřené do konce července. Z pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Ti padající kusy materiálu natočili a video přidali policii a redakci zpravodajského serveru iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
4: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
1: Video z incidentu a další podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do 23. července k němu mohou dávat ministerstva a další instituce připomínky. V případě schválení by si zákrok ženy plně hradili sami, vysvětluje Vojtěch.
5: Samozřejmě to není otázka úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Ty ženy by si to měly platit standardně ze svého, protože to není otázka léčby neplodnosti. V takovém případě za určitých podmínek samozřejmě je ta péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale to není tento případ.
1: Jestli návrh projde, zatím není jasné. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou proti. Opoziční strany a hnutí Vojtěchu v záměr většinou podporují. Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže už zničil na 800 hektarů porostu. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na hasiče. Les hoří od neděle a stále se ho nepodařilo uhasit. S plameny bojuje přibližně 400 hasičů a ti počítají s poklesem teplot přes noc. Hasící vrtulníky a letadla ale na noc museli pozastavit práci.
2: Sport.
1: České volejbalistky uzavřely sezonu Ligy národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. Češky celkem v této sezóně elitní reprezentační soutěže získaly 16 bodů. Tím o 2 body překonali výkon z loňské premiéry. V 18 člené tabulce skončili 10.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Vany slabý, přes den přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na stupni 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Situace na silnicích v regionu je bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak ať už nás posloucháte doma, nebo už v práci, anebo na své vysněné dovolené, přejeme vám hezký poslech našeho ranního vysílání a ať se vám příjemně vstává do nového dne pondělí 13. července. Tak možná se mnou budete souhlasit, když řeknu, že k dovolené patří suvenýry. Ovšem, ty se můžou v některých případech dost prodražit. Dovoz přírodnin, jako jsou korály, ale třeba i růžový písek ze Sardinie, je totiž zakázaný. Za chvíli si řekneme víc, ale taky budeme blahopřát a povídat si s meteorology, tak ať vám nic neuteče, ani písničky, co nestárnou od Karla Gotta a Valdemara Matušky. Je 6 hodin a 5 minut. Krásné ráno.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 6:11 a příjemné ráno s datem 13. července přejeme při poslechu Českého rozhlasu Karlovy Vary. A máte-li dnes narozeniny, tak vám přejeme vše nejlepší. Mezi dnešní oslavence patří také český hudební skladatel, bubeník, hudební aranžér, kapelník a dirigent Josef Vejvoda, kterému je 81 let. Bývalá československá atletka, mistryně světa ve vrhu koulí Helena Fibingerová slaví 77. 43. narozeniny oslaví česká zpěvačka, dcera rock'n'rollového a bigbeatového zpěváka Karla Černocha, Tereza Černochová. 48. oslaví česká herečka Taťána Dyková, rozená Wilhelmová. Dalším dnešním oslavencem je americký filmový herec Harrison Ford, kterému je 84 let, a 82 let je maďarskému vynálezci, sochaři a profesoru architektury Erné Rubikovi, který je znám jako tvůrce mechanických hlavolamů, především tedy Rubikovy kostky. Také připomeňme, že v tento den roku 1937 se narodila česká herečka a scénáristka Zdena Hadrbolcová, která se dožila 86 let. A k svátku popřejeme Markétám. Ženské křestní jméno Markéta má orientální původ, pochází až ze staroindického slova Madžárí s významem perla nebo pupen. Slovo přejala řečtina jako Margarites, odtud latina jako Margarita. No a významem jména Markéta je tak perla.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ladíte Český rozhlas Karlovy Vary, je čtvrté na 7:01 a v pondělním dobrém ránu vítáme meteorologa Ivo Bomana, který nám přináší předpověď počasí. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak s jakým počasím otevíráme nový týden v našem karlovarském regionu?
2: Tak nad sebou máme jasnou oblohu a kolem sebe teploty od 12 do 15 stupňů Celsia.
1: A na co se máme dnes připravit?
2: Tak zpočátku budeme mít jasno nebo skoro jasno, potom té oblačnosti v průběhu odpoledne bude lehce přibývat na polojasno a večer té oblačnosti bude ještě o trochu více, ale bude se jednat o vysokou průsvitnější oblačnost. Teploty vystoupí dnes na 27 až 30 stupňů, na horách maximálně k 25 stupňům Celsia. Vítr bude vát od severovýchodu nebo od východu, mírný od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Ivo Bauman. Já vám moc děkuji za předpověď a přeji příjemný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo žen.

0: Linka Lenky Filipové, za jejímž vznikem stojí autorská dvojice Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. Písnička Norský dřevo vyplnila pondělní dobré ráno. No a za 8 minut bude 6:30. Kufr s živými hady, krokodýlí hlava anebo lampička slepená z chráněných mušlí, tak to je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný. A porušení tohoto zákazu se může pěkně prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Hospodářské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Nemocnice v Karlových Varech plánuje opravu dětské jednotky intenzivní péče. Jedná se o kompletní modernizaci oddělení. Práce začnou na podzim a potrvají zhruba 7 měsíců. Nemocnice za opravy zaplatí asi 31 milionů korun. Dětská intenzivní péče bude po dobu prací přesunuta na jiné oddělení. V zázemí průmyslového parku v Chebu je v současné době 8 úlů. Každý z nich ročně vyprodukuje přibližně 20 kg medu. Umístění včelstev do blízkosti logistických hal je součástí dlouhodobého projektu pomoci ekologii a zachování rozmanitosti druhů rostlin a hmyzu. V Ostrově na Karlovarsku letos v srpnu skončí rekonstrukce městské sauny. Objekt se radnice rozhodla nejen opravit, ale především zmodernizovat. Návštěvníkům proto nabídne řadu novinek. Bude tam celkem 5 druhů saun, venkovní ochlazovací bazén i princiův chodník. Za práce město zaplatí téměř 35 milionů korun. Spojené státy opět zaútočily na Írán. Podle americké armády zničili na 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Írán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny. Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. A dnes bude většinou skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřena část ulice Jiřího Spoděbrat.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krátké zprávy s Matějem Štechem vyplnili pondělní dobré ráno a to pokračuje písničkami od Heleny Vondráčkové a Jaroslava Uhlíře. A také si počkejte na Petra Jungmana a na jeho kalendárium pro dnešní den 13. července. Tak vstávejte a posnídejte s námi. Je 6:30.

0: Posloucháte Proud pohodové muziky, naše ranní vysílání s datem 13. července. No a nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Dnes je pondělí, před námi je horký letní den, teploty porostou. No a jak konkrétně, to si povíme hned po písničce, ale pro jistotu připomenu, že i dnes platí, abyste dodržovali správný pitný režim a omezili tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a určitě nenechávejte děti nebo zvířata na přímém slunci a už vůbec ne v zaparkovaných automobilech. Přejeme vám prýma letní den spolu s Českým rozhlasem.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, v Karlovarském kraji máme už jasnou oblohu, teploty se vyhouply na 12 až 15 stupňů Celsia a čeká nás velmi teplo a pozvolné přibývání oblačnosti. Dnes očekáváme zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak převážně polojasno a večer oblačnosti ještě přibude. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách se teploty budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Vane mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď ta přináší stupeň číslo 2, tedy střední zátěž. Za minutu bude 6:45. Hezké ráno.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 13. července, pondělí. Svátek má Perla, Markéta. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. 10 milion týbů z historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
4: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
3: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rose Waterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Řidiči v Karlových Varech kvůli opravám neprojedou Buchenwaldskou ulicí. CHEP pokračuje s další etapou úprav sídliště Spáleniště. Krajský úřad ve Zlíně je opět otevřený. Mimo provoz byl kvůli požáru nedaleké budovy číslo 34. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. V Buchenwaldské ulici v Karlových Varech dnes začíná oprava chodníku a silnice. Řidiči neprojedou úsekem mezi ulicí Jana Opletala a krematoriem na Růžovém vrchu. Kudy vede objízdná trasa a jak oprava ovlivní chodce, doplňuje mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.
6: Opravovaný úsek je pro veškerou dopravu zcela uzavřen. Řidiči se ke krematoriu dostanou výhradně z Celní ulice v Rybářích. Pěší projdou bezpečně vyznačeným koridorem podle aktuálního postupu stavbařů. Uzavírka mění i trasy městské hromadné dopravy linka 21, proto obousměrně využívá zastávku Pivovar.
5: Město ulici opravuje kvůli sesouhu svahu pod komunikací. Práce vyjdou na necelých 6 milionů korun. CHEP pokračuje v revitalizaci panelového sídliště Spáleniště. V další etapě vznikne 140 parkovacích míst. Při veřejné debatě si je přáli sami obyvatelé panelových domů. Úprava sídliště trvá asi 10 let, říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
7: V současné době probíhá rekonstrukce vnitrobloku na Spáleništi, takzvaná lokalita za Vesmírem. Zde jsou v současné době prováděny zemní práce, dělá se odvodnění té lokality, kanalizace a následně budou prováděny konstrukční vrstvy pro samotné parkoviště a dlažby, obrubníky a podobně.
5: Krajský a finanční úřad ve Zlíně se ode dneška vrací do běžného provozu. Na Facebooku o tom informoval hejtman Radim Holiš z Hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Kolem budovy 34, která se kvůli požáru částečně zřítila, dál platí omezení pohybu. Dodržování bude podle hejtmana Holiše hlídat policie. Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Iránu. CENTCOM uvedlo, že armáda zasáhla iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Útoky potvrdila i iránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Iránské revoluční gardy informovaly o odvetných úderech na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu nebo Kuvajtu. Agentura Reuters informovala, že ceny ropy v návaznosti na nepřátelské akce v Hormuzském průlivu vzrostly o 4%.
4: Sport.
5: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set.
4: Počasí.
5: Dnes bude většinou skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Na horách 22 až 25. Vany slabý, přes den přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Víte o tom, že do věže kostela v Dalovicích u Karlových Varů se po dlouhé době vrátil zvon? Obec ho nechala opravit a vybavila automatickým pohonem. Skončila tím oprava věže a následovat bude rekonstrukce samotného kostela. Podrobnosti přidáme už za čtvrt hodinky a také dostanou slovo děti v anketě Ahoj rádio a pohodová muzika pro váš pohodový den. Užijte si písničky od Jitky Zelenkové a Michala Tučného. Je 7 hodin na 4 minuty. Dobré jitro.
8: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč dospělí lidé používají sprostá slova?
1: Protože se zlobí.
2: Protože jsou rozčílený na někoho.
3: Protože něco udělají špatně.
4: Protože každý má jiný názor.
5: Třeba se někomu nějaký lidi nelíbí.
6: Protože jsou třeba naštvaný.
7: Když mají zlost.
8: Protože jsou rozčílený.
9: Protože se zlobí na svý děti, že zlobí.
10: Milováreš se.

0: s australskou zpěvačkou Kylie Minogue jsme dotančili k 7:15, je 7:45. V našem regionu je jasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak převážně polojasno, večer oblačnosti ještě přibude. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách naměříme 22 až 25 stupňů. Vane mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž ta je na druhém stupni, tedy střední.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

Cestičku se k nám našla také hudební skupina z Prahy 5 Smíchova, MIG 21 a za 10 minut bude 7:30. Do věže kostela Panny Marie Utěšitelky v Dalovicích u Karlových Varů se vrátil původní zvon. Obec ho nechala opravit a nově mu pořídila automatický pohon, takže už kvůli zvonění nebude muset nikdo stoupat

0: široké, to jste zvládli bez problémů, jste trochu zadýchaní, co vás čeká teď?
1: Schodiště točíte a úzké, dřevěné, nicméně my si s tím poradíme. Pomalu, už nikam nespěcháme.
0: Teď už stojíme na podestě pod zvonicí, nahoru je takový širší žebřík, už jsem byl problém dostat ten zvon, jak ho tam dostanete nahoru?
1: No my teď už máme sebou elektrický jeřábek, který nahoře upevníme v té zvonici a vytáhneme ho za pomocí ocelového lanka nahoru.
0: Zvon do elektroinstalace zapojuje Vojtěch Kollert. Jak se bude takový zvon ovládat?
2: Ovládá se elektronicky, je k tomu jednotka speciální, která to celý řídí.
0: Při jak příležitostech se tu bude zvonit?
2: Prozatím tady budou mít nastavený poledne a takzvaný klekání v 6 večer. Je to každý den a pak mimořádný zvonění jako slavnostní, umíráček a takové věci.
0: Obec převzala kostel z 30. let minulého století od církve před několika lety. Nejdřív opravila střechu a terasu, loni nechala zrekonstruovat hranolovou věž, říká stavební dozor Helena Michálková.
3: Byla ve špatném technickém stavu, prováděla se komplet sanace těch betonových konstrukcí.
0: Byly tam i dřevěné prvky?
3: Byla tam právě stolice zvonu, který se tam dneska montuje, ta stolice byla ve velmi špatném stavu, byla vyrobena replika té stolice, ta už je tam v tuhle chvíli namontovaná.
0: Právě při loňské opravě věže musel zvon dolů. V té době už několik let nezvonil.
3: Měl špatné srdce a celkově dlouhým nepoužíváním vlastně ztratil v uvozovkách svůj glanc.
0: Rekonstrukce dalovického kostela letos pokračuje opravou chrámové lodi a zpevněním opěrních zdí za kostelem. Z Dalovic u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Bude propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Vznik funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Z Pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Ti padající kusy materiálu natočili a video předali policii a redakci zpravodajského serveru i rozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. V Radošově na Karlovarsku začala čtvrtá etapa rekonstrukce kostela svatého Václava. Vybraná firma bude pokračovat v úpravách krovu. Ve střešní konstrukci musí vyměnit část poškozených trámů. Obec za práce zaplatí 600 tisíc korun. Projekt by mělo podpořit i ministerstvo kultury. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Policie doporučuje na zprávy nereagovat a upozorňuje, že takto policie nekomunikuje. Nejméně 27 lidí uhořelo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici poté, co hudební klub v thajském Bangkoku zachvátil požár. Podle hasičů a policie měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení. Česká ženská reprezentace ve volejbalové lize národů zvítězila nad Francií 3-2 na sety. A dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Karlových Varech v Celní ulici je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřený pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, váš ranní společník a průvodce každým dnem. No, my vás už za chvíli pozveme k poslechu dalšího dílu našeho nového pořadu Osobnosti Česka, ale nejprve prolistujeme regionální noviny a povíme si, o čem se dnes píše. Bude to hned po písničkách od skupin Rangers a Jelen s Janou Kiršner. Tak ať se vám pěkně vstává do pondělního rána. Je půl osmé a dvě minuty.

0: Dnešní noviny.
1: 8 minut po půl osmé a ani dnes nepřijdete o přehled tisku. Témata z pondělního vydání regionálních novin pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk. Hezké dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: V regionálním deníku se dnes dočtete o shrnutí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Juliette Binošetová převzala na závěrečném večeru Mezinárodního festivalu z rukou jeho ředitelů Krištofa Muchy a Karla Ocha křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Křišťálový globus letos obdržel na zahájení Karlovarského festivalu americký herec Dustin Hoffman a v jeho průběhu kameraman Robert Richardson. Během sobotního slavnostního zakončení byly předány také další ceny prezidenta, kterou za velkého aplauzu diváků převzala slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová. Stejnou cenu si odvezli americký herec Jeffrey Wright. Jako poctu Vašáriové festival uvedl oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčikovia, Siroty a Blázni. V soutěžní filmové sekci filmu získal křišťálový globus koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce, za nímž stojí debutující režiséři z Barmy Aung Chow. Do českých kin drama o posedlosti a queer touze zamíří 23. července.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Problémy s podložím při budování mostů a mostních estakád zpomalují výstavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi na Karlovarsku. To je téma, kterému se věnuje dnešní Právo, podle kterého se během stavby za předpokládaných 2,4 miliardy korun musela změnit technologie zakládání mostů a kvůli získání povolení k odstřelům se stavba opět zdržela. Zatím ale není jasné, zda to bude mít vliv na konečný termín dokončení stavby naplánovaný na rok 2027.
1: No a ještě to máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: 5 lidí se zranilo při dopravní nehodě 2 osobních aut, která se stala v sobotu ráno u Mírové na Karlovarsku. O neštěstí se dočtete v dnešní Mladé frontě. V článku se mimo jiné píše, že hasiči museli jednu osobu z havarovaného auta vyprostit. Na místo byla povolána i letecká záchranná služba. Podle mluvčí krajské záchranné služby Simony Kratochvílové záchranáři ošetřili celkem 5 osob. Z toho jednu předali letecké záchranné službě.
1: Přehled regionálního tisku připravil Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pěkné pondělní ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Dnes očekáváme zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak převážně polojasno a večer oblačnosti ještě přibude. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 27 až 30 stupňů Celsia. Na horách naměříme 22 až 25 stupňů. Vane mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž, ta je střední. Tak vzhledem k vysokým teplotám, které nás čekají, připomenu, abyste nezapomněli na pitný režim a nenechávejte děti ani zvířata v zaparkovaných autech a věnujte zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným. A pokud nás posloucháte za volantem na cestách, tak si nezapomeňte dnes dělat častější přestávky. 7.45 na hodinách, je 7:45, dobré ráno.
0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

0: Zpěvačka Eva Farná na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a 8. hodina to bude za 11 minut. Spolu s ní čerstvé zprávy s Matějem Štechem. A nezapomeňte také, že každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude zlatý olympionik, akrobatický lyžař Aleš Valenta. A tady je taková malá ochutnávka.
1: Mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu, konkrétně pro vás?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Dnešním hostem Oskara Hesse bude Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Lokti na Sokolovsku dočasně nejezdí senior taxi. V průmyslovém parku v Chebu pracují včelaři. Kandidát na starostu Prahy 1 Dvořák bude vysvětlovat oblastní radě ODS své majetkové poměry. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. V Lokti na Sokolovsku je ode dneška dočasně mimo provoz senior taxi. Služba dlouhodobě pomáhá zejména starším a méně mobilním občanům s dopravou k lékaři, za nákupy nebo při vyřizování běžných záležitostí. Důvodem omezení je dovolená. Taxi bude opět jezdit v běžném režimu od pondělí 27. července.
4: Během následujících 2 týdnů nebude možné službu využít. Město proto žádá všechny pravidelné uživatele, aby s odstávkou počítali při plánování svých cest a případně si zajistili alternativní způsob dopravy. Z Lokte Dan Mokruš, Český rozhlas.
3: V zázemí průmyslového parku v Chebu je v současné době 8 úlů. Každý z nich ročně vyprodukuje přibližně 20 kg medu. Umístění včelstev do blízkosti logistických hal je součástí dlouhodobého projektu pomoci ekologii a zachování rozmanitosti druhů rostlin a hmyzu. O včelstva se stará autor projektu Včely na střechách Pavel Mach, který má na starosti stanoviště včelích úlů i v dalších průmyslových zónách po celém území republiky.
5: My máme už dneska víc než 50 stanovišť po celé republice a to samozřejmě už zdaleka nezvládáme sami. Zaměstnáváme na to 25 včelařů, kteří jsou v těch regionech a o ta příslušná stanoviště se starají. A dohromady máme na těchto stanovištích 170 úlů.
3: V průmyslovém parku v Chebu pracuje stanoviště včelích úlů od roku 2022. Předseda ODS Martin Kupka ani šéfka regionálního sdružení Prahy Alexandra Udženia se nezúčastní dnešního zasedání oblastní rady Prahy 1. Na téma stranický kandidát na starostu v této městské části Filip Dvořák vysvětlovat, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který politik zdědil. Na Dvořákovi majetkové poměry upozornil server Seznam Zprávy. Kupka a Udženia společně s kandidátem na primátora Prahy Tomášem Portlíkem vyzvali Dvořáka, aby z kandidát odstoupil. Zasedání oblastní rady svolal sám Dvořák.
6: 3 představitelé vedení ODS mě veřejně vyzvali k odstoupení z kandidátky pouze kvůli článkům v médiích, což považuji za naprosto nestandardní. Notářský zápis o dědictví jsem v souladu se zákonem o daních z příjmů již v roce 2019 řádně oznámil finančnímu úřadu. Za mě vše bylo vysvětleno.
3: Dvořák také uvedl, že není z ničeho obviněn ani není nikým vyšetřován. Jihokorejské námořnictvo našlo tělo pohřešovaného námořníka v blízkosti hranice se Severní Koreou. O víkendu Seoul žádal Pchjongjang o pomoc při pátrání. Muž se podle Jižní Koreje ztratil v době služby pobřežní stráže a byla možnost, že by se dostal přes námořní demarkační linii. Námořnictvo ho našlo asi 52 kilometrů východně od pobřeží.
7: Sport.
3: Dominik Stříteský ovládl potřetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav. Upevnil si tak vedení v průběžném pořadí mistrovství z České republiky. Druhý byl s odstupem zhruba 2 sekund Filip Mareš. Třetí skončil Jan Kopecký.
7: Počasí.
3: Dnes očekáváme zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak převážně polojasno. Večer oblačnosti ještě přibude. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Vane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na stupni 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Výtvarník Dalibor Nesnídal zaujal knihou, ve které přibližuje historky pašeráků na česko-německé hranici. Připomeneme si ji za chvíli, ale až potom, co si v rubrice Co v učebnicích nebylo, dnes povíme o historickém významu pražského poledníku. Už za chvíli dostane slovo Martin Písařík. Je 8 hodin a 5 minut a poslední hodinku dobrého rána otevřeme s písničkou od Věry Martinové, tak ať máte prýma letní den.
8: Dobré ráno a Jitka Brošková.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem, vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Ranní pohodu přejeme malým i velkým, ladíte rádio vašeho kraje, je 9:15 a dnes podruhé vítám ve vysílání meteorologa Ivo Bomana, který nám přináší předpověď počasí. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak začneme tedy dneškem, jakou máte pro nás předpověď počasí?
2: Tak očekáváme velmi teplý den s pozvolným přibýváním oblačnosti. Momentálně máme jasno, teploty už se přehouply na některých stanicích přes 20 stupňů. Zpočátku očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne převážně polojasno, večer ještě více oblačnosti, ale průsvitné, vysoké, tedy celkem neškodné. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách do 25 stupňů, vítr bude vát od severu východu nebo od východu, mírný od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Tak příjemný letní den je před námi a jestli pak nás čeká podobné počasí také zítra?
2: Tak už to bude trošku takové veselější nebo divočejší. V noci bude oblačnosti nadále přibývat. K ránu se hlavně v Krušných horách dokonce s menší pravděpodobností může objevit nějaká bouřka. Teploty v noci klesnou na 17 až 14 stupňů. Vítr bude vát jen slabý, proměnlivý, ale v té případné bouřce pochopitelně zesílí. Během zítřejšího dne většinou velká oblačnost a během dne se na většině území vyskytnou přehánky a bouřky, výjimečně i silné, například s kroupami, nárazy větru nebo přívalovým deštěm. Večer zítra srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty zítra opět mezi 27 a 30 stupni Celsia a vítr od severovýchodu bude v bouřkách opět zesilovat.
1: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Ivo Boman. Já vám moc děkuji, přeji hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

0: Tak už se to blíží. Letenskou pláň zanedlouho obsadí fanoušci a faninky Marka Ztraceného a spolu s ním si užijí jeho písničky, energii i pohodu, kterou má Marek Ztracený, jak se říká, naprosto v malíčku. Připomenu, že koncert na Letenské pláni proběhne 7. srpna. Tak s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary a za 8 minut bude 8:30. Sochař, malíř a muzikant Dalibor Nesnídal je autorem knihy Pašeráci. Líčí v ní humorné i napínavé historky lidí, kteří se na česko-bavorské hranici pokoušeli proklouznout bez placení cla. O publikaci si s autorem, který žije ve výsce Semtěž u Žlutic, povídal Josef Šorfa.
1: Dalibor Nesnídal je známý jako výtvarník, tvůrce různých plastik, ale je také autorem knih. Dá se říct, že jste i spisovatel?
2: No, spisovatel zrovna ne. I když sem tam napíšu něco k těm obrazům nebo k té své činnosti, ale je to pro mě docela obtížný, dlouho mi to trvá, než něco se smolím, takže se radši vyjadřuju kreslením.
1: Nicméně jste autorem knih, vaše poslední se jmenuje Pašeráci.
2: Jsou to takový kratičký, převážně veselý historky z toho pašeráckého života, je to takový komiks.
1: Že jde o pašeráky, symbolizuje nejenom název knihy, my teď koukáme na přebal, na kterém jsou postavičky 4 pašeráků. Jeden z nich táhne i vozík se 2 pytly. Pojďme do knížky nahlédnout. Nese podtitul Krátké pašerácké historky. Odkud jsou?
2: Já jsem je čerpal převážně ze 2 knížek, který vydal Česko-bavorský spolek Přes hranici. To je literatura faktu. Jsou tam fotky těch starých ochránců hranic od středověku snad až po dnešní dobu. A v tom textu jsou sem tam takový kratičký pašerácký historky.
1: Nejde o pašeráky ledacjaké. Vy jste se nechal inspirovat pašeráky na česko-bavorské hranici.
2: Ano, těch příběhů je docela dost, ale jsou opravdu kratičký. Je to většina jich jenom na jednu stránku.
1: Popisuje publikaci Dalibor Nesnídal. Kolik těch příběhů je?
2: Takových 35.
1: Pojďme přiblížit názvy některých z nich, třeba Hloupá žena, Falešný hraničář, Měl smůlu, Plnoštíhlá pastýřka nebo Korzety. Které období čtenářům přibližujete?
2: Pašovalo se v podstatě furt, dřív se pašoval sacharín, pašoval se dobytek. Tam jsou příběhy i třeba, jak ten pašerák obelstil celníky, těch je tam možná asi i nejvíc.
1: Zkusme představit jednu z těch pašeráckých historek.
2: Ta první třeba, tak to jel baron do Prahy na výlet a tam v obchodě s hudebníma nástrojema si koupil lesní roh. No a teď jel přes tu hranici a teď, aby ho nemusel proclít, tak dostal nápad a když přijel na tu celnici a celník se ho ptá, jestli má něco k proclení, tak on na to nereagoval. Tak ten na něj zvýšil hlas a jestli má něco k proclení. Baron si dal k uchu ten lesní roh a říkal, co prosím, já neslyším. A celník si myslel, že má to naslouchadlo, takový tu trubku, tak celník přestože přímo na ten doličný předmět koukal, tak ho vlastně tím ten baron obelstil.
1: Prozradil pointu jedné z pašeráckých historek autor knížky Pašeráci Dalibor Nesnídal.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: zpíváte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nemocnice v Karlových Varech plánuje opravu dětské jednotky intenzivní péče. Jedná se o kompletní modernizaci oddělení. Práce začnou na podzim a potrvají zhruba 7 měsíců. Nemocnice za úpravy zaplatí asi 31 milionů korun. Dětská intenzivní péče bude po dobu prací přesunutá na jiné oddělení. V zázemí průmyslového parku v Chebu je v současné době 8 úlů. Každý z nich ročně vyprodukuje přibližně 20 kg medu. Umístění včelstev do blízkosti logistických hal je součástí dlouhodobého projektu pomoci ekologii a zachování rozmanitosti druhů rostlin a hmyzu. V Ostrově na Karlovarsku letos v srpnu skončí rekonstrukce městské sauny. Objekt se radnice rozhodla nejen opravit, ale především zmodernizovat. Návštěvníkům proto nabídne řadu novinek. Bude tam celkem 5 druhů saun, venkovní ochlazovací bazén i princiův chodník. Za práce město zaplatí téměř 35 milionů korun. Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Největší rozdíly oproti předcházejícímu období jsou v Ostravě během hudebního festivalu Beats for Love nebo v Brně během Anime Festu. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking.com. Počet potvrzených obětí požáru ve Španělsku vzrostl na 13. V nemocnici podlehla zraněním 93letá Britka. Dalších 23 lidí je stále pohřešovaných. Mužskou dvouhru Wimbledonu ovládl stejně jako loni Italian Yannick Sinner. V utkání dvou nejvýše nasazených hráčů turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva ve 4 setech. A dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tak to byly krátké zprávy s Matějem Štechem a spolu s Českým rozhlasem si užíváte pondělí 13. července. A komu dnes budeme blahopřát? Tak v kalendáři najdeme jméno Markéta. Ženské křestní jméno Markéta má orientální původ, pochází až ze staroindického slova Madžári s významem perla nebo pupen. No a slovo přejala řečtina jako Margarites, odtud latina jako Margarita a jméno Markéta tedy znamená perla. Tak Markétám posíláme písničku od skupiny Divoký byl a máte-li muziku v téhle kapeli v oblibě, tak si počkejte na soutěž. Je 8:30.

0: to nám ten čas rychle utíká, co říkáte. 8.39 na hodinách. Zpěvačka Petra Černocká vystřídala v Dobrém ránu kapelu Divokej Bill a její píseň Znamení. A máte-li v oblibě muziku právě od této hudební skupiny, tak jste ve správném čase spolu s námi. Tuto sobotu vystoupí Divokej Bill v Lokti a my pro vás máme dvě vstupenky, o které se s námi můžete teď zasoutěžit na telefonním čísle 221 55 37 37. Plakala, malování nebo rozárka, tak to jsou skladby české folkrockové hudební skupiny Divokej Bill. V létě vystoupí na 8 samostatných velkých venkovních koncertech a my v dnešní soutěži nabízíme dvě vstupenky do Lokte, kde skupina zahraje tuto sobotu 18. července od 20 hodin. Tak o vstupenky na koncert kapely Divokej Bill soutěžíte na telefonním čísle 221 55 37 37 a ve vysílání první soutěžící. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno.
0: Koho máme na telefonu?
1: Václav, Karlovy Vary.
0: Zdravím Václave, zdravím vás. Tak 81. narozeniny dnes oslaví Josef Vejvoda, známý český hudební skladatel, bubeník, hudební aranžér, kapelník a dirigent, pocházející z hudební rodiny. Jak určitě, pane Václave, víte, jeho otec, hudební skladatel a kapelník Jaromír Vejvoda je autorem téměř po celém světě proslavené polky Škoda lásky, kterou složil v roce 1927. Pod různými názvy je dodnes znají a zpívají lidé na celém světě. No a my, pane Václave, se vás ptáme na to, jak se píseň Škoda lásky původně jmenovala? Za A Marná touha, za B Pěna štěstí nebo za C Modřanská polka? Co myslíte?
1: Zkusíme za C.
0: Zkoušíte Modřanskou polku, je to tip nebo?
1: Je to tip.
0: Tip. A jak se říká trefa do černého, je to správná odpověď. Máte pravdu, Jaromír Vejvoda složil píseň Škoda lásky původně pod názvem Modřanská polka, no a jeho synovi Josefovi tedy přejeme k narozeninám vše nejlepší. Vyhráváte vstupenky na kapelu Divokej Bill, tak si to tam hezky užijte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak dnes bude velmi teplo, ale čekejme pozvolné přibývání oblačnosti. Nejprve tedy bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak převážně polojasno a večer oblačnosti ještě přibude. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 27 až 30 stupňů Celsia. Na horách naměříme od 22 do 25 stupňů. Vane mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední. Ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 13. července. Minimální teplota 1,2 stupně Celsia byla zaznamenána v Šindelové v roce 2012, zatímco maximální teplotu 31,7 stupňů Celsia to naměřili Karlovy Vary v roce 1958.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

I když nový týden začíná třináctkou, přejeme vám jeho bezproblémový začátek. Blíží se k nám 9. hodina, čerstvé zprávy s Matějem Štechem a pak se dobré ráno přehoupne v dobré dopoledne a tím vás provede Michaela Vondráčková. No a nezapomeňte na další z dílů pořadu Zámecké léto i se soutěží. Začíná v 9 hodin a 45 minut. Tak tedy hezké pondělí a úspěšný start nového týdne vám přeje a loučí se Jitka Brošková, naslyšenou zítra ráno.

Katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti a ne Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na vlnách

0: 9 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj dočasně omezuje provoz protialkoholní stanice v Sokolově. Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky na Ohři. Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý, dorazí ale i bouřky. Dnes očekáváme zpočátku jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Sokolově začíná platit nový režim pro fungování protialkoholní záchytné stanice. Místo dosavadního nepřetržitého provozu bude zařízení otevřené vždy od pátku do pondělního rána. Tento režim potrvá do konce srpna. Podrobnosti doplňuje hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
2: Jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba Středočeský kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice, tak jsme tuto záležitost projednali samozřejmě primárně s vedením nemocnic, aby nedošlo k zatížení urgentních příjmů s policií České republiky, městskou policií, a dohodli jsme se, že zkusíme de facto omezit provoz záchytky v Sokolově.
1: Po zkušebním období kraj rozhodne o dalším nastavení provozu záchytné stanice. Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam padají do Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece v sobotu odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
4: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Znamenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Rídl.
6: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
4: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou nejvyšší teploty přesahovat 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky. Bude je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. V dalších dnech už bude oblačnosti ubývat. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení z konce června ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadů skoro 17 tisíc. Bez domova podle nových údajů zůstalo téměř 18 tisíc obyvatel. Dvě zemětřesení z 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak převážně polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25, vane mírný severovýchodní až východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 mezi Karlovými Vary a Žluticemi se pohybuje jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné dopoledne se datem 13. července přejeme. Na rádiu vašeho kraje právě začíná dopolední vysílání a hned se vás zeptám, tušíte, kde v Plzni hledat celnické muzeum? Zahrnuje i sbírku platidel a my vám o něm řekneme už za chvilku. Z archivního snímku nás dnes pobaví Ivan Mládek, který představí své předělané pohádky. No a pohádkové léto můžete zažít třeba i na některém z českých zámků. Inspiraci vám přineseme také dnes v našem letním seriálu Zámecké léto. 4 minuty po 9. hodině přejeme pěkný poslech.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Ještě jednou stejný dotaz. Víte, kde v Plzni hledat celnické muzeum? Nachází se v suterénu celního úřadu pro Plzeňský kraj v ulici Antonína Uksy. V doprovodu kurátora Karla Sedláčka si tam můžete prohlédnout sbírku uniform a zbraní, a to celníků od doby Rakouska-Uherska. Expozice ale zahrnuje i další zajímavosti.
1: Teď jsme v místnosti, kde jsou platidla, protože clo se platí penězi.
2: Ano, ano. Vzhledem k tomu, že jsme pod Ministerstvem financí, tak pochopitelně jsme s financemi vždycky měli co dočinění. Celníci obzvlášť vybírali peníze na hranicích hotovosti, takže tady máte možnost vidět v té numizmatické sbírce sérii platidel, kterými se platilo clo.
1: Mince českých knížat a králů čtu.
2: Je to tady v podstatě od starověku naznačeno, ale přes středověk už zásadně. Ve středověku už se vybíralo clo na tržnicích a na hranicích. V novověku samozřejmě taky a jde to až do nedávné minulosti.
1: Těmihle penězi už jsem platila také.
2: Ano, ano. Končí ta expozice platidly z období teda 1993 do rozdělení republiky.
1: A tyhle malé váhy jsou tady proč?
2: Celníci v historii, když se platilo s mincemi z vzácných kovů, tak je převažovali a pokud došlo k tomu, že byly ty mince podhodnocené, ubroušené nebo nějakým způsobem ostříhané, tak na náklady toho, který si mi platil, odváděli celníci toho platícího do mincovny a tam byla povinnost ten kov doplnit.
1: Muzeum celní správy je pochopitelně nejenom o penězích. Vrátíme se do něj s plzeňskými zajímavostmi. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: No a ještě dodejme, že plzeňské zajímavosti si můžete poslechnout dnes před 11:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Máte rádi pohádky? Ivan Mládek také, ovšem občas si je tak trochu originálně přetvoří.
2: Vážení přáteli, možná jste si všimli, že Luděk Sobota je takový jakoby trošku stremovaný. Já se mu ani nedivím, je tady totiž manželka Lučka Soboty s dítětem Milana Neděli. Vážení přátelé, to bylo jen tak na okraj. Druhá část našeho pořadu je věnována jen nenáročnému posluchači. Vážení přátelé, ne, že by druhá část byla méně umělecky hodnotná, ale myslím si, že náročný posluchač by toho mohl mít už dost. Proto se s ním pro jistotu teďka Luděk Sobota rozloučí, řekne jim na dobrou noc pohádku o Perníkové chaloupce. Já jsem také kdysi říkal pohádky, ale už to radši nedělám. Já jsem dostával ošklivé dopisy, ve kterých mě lidi psali, že hanobím české pohádky, které zkreslují zvláště malým dětem pohled na ty původní hezké české verze, že je to samá neslušnost a nakonec vždycky vítězí zlo nad dobrem, ještě z toho mám radost. Já si myslím, že to není pravda. Já bych to rád demonstroval na pohádce o Perníkové chaloupce, kterou jsme měli kdysi v repertoáru. Budu srovnávat kousek po kousku. Vidíte, že ty moje verze a verze původní se od sebe takřka neliší. Tak moje verze začíná. Jeníček a Mařenka si vyšli jednou na borůvky, že? A verze původní je Jeníček a Mařenka vyšli na borůvky jednou si, že? To je skoro úplně to samé. V lese zabloudili k Perníkové chaloupce, kde potkali Jižibabu. Zpočátku byla Jižibaba k dětem taková komisní, vyptávala se jich, odkud jsou, a chtěla na nich občanské průkazy. Tak to je hloupost s těma občanskými průkazama, že to jsem si vymyslel, to je jen tak, aby byla legrace, to je jinak nesmysl, že? Jižibaba na to neměla ani právo, že chtít na někom občanské průkazy. Jižibaba nebyla ani pomocné stráže, že na to šlo. Po čase se Jeníček do Jižibaby zamiloval, tak to taky není pravda, to on jen tak říkal, aby jí dostal, znáte to chlapi. A po letech měla Jižibaba s Jeníčkem tři hezké děti. Sněhurku, Budulínka a Otu Zarembu. Tak to taky není úplně pravda, to si jenom Jeníček myslel, že jsou všechny tři děti jeho, protože o tu Zarembu měla Jižibaba se sčítacím komisařem. Tak jak vidíte.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tým každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Minuty pro volný čas.
1: A tady už je několik tipů pro dnešní den v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třešticích. Dnes pořádají komentované prohlídky s průvodcem. Můžete na ně vyrazit od pondělí do pátku, a to v 10 a ve 13 hodin. V rámci rokycanského kulturního léta ve venkovním areálu U Spilky vystoupí dnes Dušan Talaš. Akustický koncert začíná v 17 hodin. Kurz paličkování připravili od 13 do 18 hodin v městské knihovně v Ostrově. Na kurzu si zájemkyně vyzkouší základy této jemné techniky a vytvoří si vlastní paličkované výrobky. K dispozici budou herdule, paličky, špendlíky, háčky i odborná literatura. A ještě jeden tip, série kolonádních koncertů Západočeského symfonického orchestru pokračuje dnes v 15.15 na hlavní Mariánsko-Lázeňské kolonádě. Zazní například Polonéza S-dur Antonína Dvořáka anebo Valčík Johana Strause Vídeňská krev. Tak to byly dnešní tipy, no a na našich vlnách za chvilku Pavel Bobek a pak se vypravíme do nemocnice Svatá Anna v Plané na Tachovsku. Tam

0: Jak už jsme řekli, v Plané na Tachovsku dnes začínají nově odebírat krev. Dárci mohou přicházet do tamní nemocnice svatá Anna, kde už funguje odběrové místo krevní plazmy. V minulosti měli možnost dárci darovat krev v Českém červeném kříži v Tachově, kam dojížděli pracovníci plzeňské transfuzní stanice. Výjezdní odběry tam ale loni na konci roku skončily. Po zhruba půl roce tak lidé z Tachovska mohou opět darovat krev v místě bydliště. Zahájení odběrů sleduje přímo v Plané náš reportér Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Lukáši, jaký je o první odběrový den zájem?
1: Odběrové místo se otevřelo v 7 hodin, budou tady do 12 a dneska tedy měli dopředu objednáno 23 dárců. Když jsem přijel a teď, kdy tady jsem, tak už možná polovička přišla, bylo 7 dárců před chvilkou, někteří čekali v čekárně, vyplňovali dotazník, takže možná, že už na té polovině skutečně jsou. Může se stát, že někteří nedorazí z nějakého důvodu, ale také se může stát, že někteří přijdou takzvaně na blind, na slepo a budou zkoušet jako prvodárci tedy dávat krev poprvé tady v Plané.
0: Pověz, kdy bude možné krev v Plané darovat a kdo vlastně může přijít k odběrům?
1: Tady v nemocnici svatá Anna tak začali na začátku letošního roku s odběry plazmy a v té době, respektive ke konci minulého roku, právě skončily odběry krve v Tachově a už v té době, kdy tady začali odebírat plazmu, tak byla ta myšlenka, že tedy pokud teď na Tachovsku aktuálně ta možnost nebyla v nemocnicích nebo v zdravotnických zařízeních zavedených, takže by tady právě v nemocnici svatá Anna mohli do budoucna, když tady mají ty kapacity, mají tady ta odběrová křesla, odbírat i krev. A to se tedy dnešním dnem podařilo a bude to tady přístupné k odběrům vždy jedno pondělí v měsíci. Nebude to žádné pravidelné první, druhé nebo třetí. Zkrátka jedno předem na webu nemocnice vyhlášené pondělí. No a v těch ostatních pondělcích tak budou dál, jako to dělali dosud, odebírat plazmu. A krev může darovat osoba nebo člověk starší 18 let, prvodárci do 60 můžou přijít, ti zavedení tradiční dárci můžou chodit do 65, muž může dávat jednou za dva měsíce, ale maximálně pětkrát v jednom roce. A žena tam může dávat jednou za tři měsíce. Odbírají tady 450 ml. Pro zajímavost, ten odběr trvá do 15 minut. Byl jsem tady svědkem toho, kdy jeden pán byl hotový za 5 minut. Prý má dobrou žílu.
0: No a už se ví, kdy bude další odběrový den?
1: Další už je naplánovaný, bude to ještě tedy o prázdninách v srpnu a bude to 24. srpna. Takže pokud to dneska někdo nestihne, může vyrazit právě sem do Plané 24. srpna dopoledne a mají tady dvě odběrová křesla. Před chvilkou byla obě obsazená, další, jak jsem říkal, už čekali na své odběry, takže to tady jede opravdu jako po drátkách a když potom sem někdo přijde, tak tady ani nějak dlouho nečeká, je to rychle vyřízené. Takže připomínám, 24. srpna je možné znovu dávat tady v Plané a bude-li o to veliký zájem, tak jsou připraveni třeba rozšířit odběrové hodiny nebo přidat nějaký další odběrový den, anebo přidat třeba ještě jedno křeslo.
0: Děkujeme za informace. Z Plané na Tachovsku se nám přihlásil Lukáš Milota. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí vám všem přeje Pavel Kudrna. Vstupujeme do dalšího prázdninového dovolenkového týdne a také do dalšího týdne zámeckého léta. No, utíká to rychle, vlastně vstupujeme do druhé půlky prvního prázdninového měsíce, ale to jak s tou sklenicí, ještě je hodně naplněná, takže máme ještě hodně šanci vám zámky představovat a soutěžit. No, pro vás nové letem světem tedy ještě jednou představujeme vám zámky, jejich majitele a tak dále, no a soutěžíme. Ta soutěžní otázka vždycky vychází z toho příspěvku, který slyšíte, takže nebudu zdržovat, zbytek dopovím po příspěvku, o co se hraje. František Kinský je průvodcem naším zámeckým letem a představuje vám ony objekty. Tak kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo pět nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek Vršku Kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho, generála 30leté války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Kolikrát tam padlo jméno rodu Piccolomini, tak v překladu malí lidé nebo drobní muži, rozhodně ne významem, o čem už myslím, jsme se vás teď snažili přesvědčit. Čeká nás soutěž, říkal jsem, že podrobnosti po příspěvku, takže vždycky soutěžní otázka vychází z toho příspěvku, je tedy dobré poslouchat, no a hrajeme o cestovatelský zámecký balíček. V něm je pikniková deka, jsou tam sluneční brýle, termoska, letní ponožky a batoh. To je denní výhra, výherce získá třeba dnes právě tuhletu výhru, vždycky od pondělí do pátku. No a v pátek pak losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámek najdeme v Kostelci nad Orlicí, to je pro 2 osoby. No a na konci prázdnin pak vylosujeme 3 naše soutěžící z těch výherců z těch všech týdnů a 3 získají víkendovou prohlídku a pobyt, tedy zámecký pobyt. Tak pěkně postupně, teď tedy ta malá, v úvozovkách malá soutěž. Beatles jsou připraveni, písnička má 2 minuty, já vás poprosím, teď zapnu telefony Letem, světem, bleskově, prosím, ať pokud jedete autem, zastavte, nemůžeme brát do vysílání nekvalitní hovor, no a připravte si rovnou adresu, kam vám případnou výhru pošleme. Tak, jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: teď mi to přišlo jako v pohádce Hroňa dcera loupežníka. Nekřič ve vlčí soutěžce, ona tam pak huláká jako blázen. Já jsem rovnou vzal 3 telefony. Tam nikdo nebyl, tam prostě bylo takové to patrně čekání, jestli to vyjde. Slyšel jsem tam nějaké hlasy ze zadu, tak to šlo jak na běžícím pásu. Paní Vladimíra ovšem měla štěstí, z Rajce Jestřebí byla třetí, která řádně telefonovala a je ve vysílání. Krásný den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Vladimíro, já rovnou vám nabídnu soutěžní otázku, můžeme jít do toho.
1: Ano.
0: Vy jste taková skromná, taková jako upozaděná, pořádně se projevte, řekněte, těším se
1: ano,
0: na soud.
1: No vidíte. Těším se.
0: Výborně, tak doufám, že to klapne. Otázka zní, podle čeho se číslují nádvoří na zámku v Náchodě? Za A podle velikosti, za B podle nadmořské výšky, za C podle stavebního vývoje zámku. Velikost,
1: podle
0: výška...
1: Podle stavebního vývoje.
0: Je to tak, cestovatelský zámecký balíček je váš, rovnou samozřejmě připisuji první jméno výherce, máte jedničku, tedy do pátečního losování. No a můžeme samozřejmě se rozloučit s tím, že třeba vám to vyjde v pátek a třeba vám to vyjde ještě na konci prázdnin. Paní Vladimíro, do Rajce Jestřebí zdravím, já vám děkuju, mějte se moc pěkně.
1: Hezký den.
0: I vám. No a já pochopitelně přeji hezký den vám všem, kteří posloucháte na libovolné regionální stanici naše zámecké léto ve všední den soutěžní, dopolední, o víkendu pak samozřejmě rozšířené informace o našich krásných zámcích. Zítra se vydáme do Rajce nad Svitavou. Zve vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Řidiči v Karlových Varech kvůli opravám neprojedou Buchenwaldskou ulicí. Evidence kamenných památek a smírčích křížů je nově na internetu. Hasiči lokalizovali požár haly v Čelákovicích. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. V Buchenwaldské ulici v Karlových Varech dnes začíná oprava chodníku a silnice. Řidiči neprojedou úsekem mezi ulicí Jana Opletala a krematoriem na Růžovém vrchu. Kudy vede objízdná trasa a jak oprava ovlivní chodce, doplňuje mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.
2: Opravovaný úsek je pro veškerou dopravu zcela uzavřen. Řidiči se ke krematoriu dostanou výhradně z Celní ulice v Rybářích. Pěší projdou bezpečně vyznačeným koridorem podle aktuálního postupu stavbařů. Uzavírka mění i trasy městské hromadné dopravy Linka 21, proto obousměrně využívá zastávku Pivovar.
0: Město ulici opravuje kvůli sesuvu svahu pod komunikací. Práce vyjdou na necelých 6 milionů korun. Společnost pro výzkum kamenných křížů v Aši zahájila provoz internetové databáze historických památek. Nový systém navazuje na předchozí desítky let starou evidenci. Navíc bude postupně přístupný i veřejnosti, která do něj bude moci vkládat vlastní údaje o nalezených památných kamenech. Podle tajemnice spolku Marie Strojblové databáze v současné době eviduje především nalezené památky na území Karlovarského kraje a jejich aktuální stav.
3: Tohle to by mělo být vlastně už jako elektronicky, takže jsou to karty jednotlivé, kam dáváme ty informace, které jsme měli na papíře. No my evidujeme přes 2600 máme křížů hlavní evidenci, ale to je včetně zpracovaný.
0: Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou. Informovali o tom na síti X. Oheň se podle hasičů dál nešíří. Snížili proto poplachový stupeň ze 3. na 2. Na místo vyjelo zhruba 25 jednotek. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Flígrové hasičům pomůžou taky malé jeřáby a rypadla. Lidé v okolí by neměli větrat a nevycházet ven, pokud to není nutné. Ráno se hala o rozměrech 100x50 metrů kvůli požáru zbortila. Ve věku 78 let zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina oznámila, že zemřel v australském Sydney náhle a nečekaně obklopen svými nejbližšími. Ještě letos na jaře přitom oznámil, že po léčbě rakoviny krve je bez nádorových buněk. Českým divákům se Neill nejvíce zapsal do paměti jako paleontolog Alan Grant ze série Jurský park. Objevil se také ve filmech Hon na ponorku, Merlin, Posedlost nebo v seriálech Tudorovci a Genghis Birmingham. Naposledy hrál v úspěšné sérii Netflixu Živel z loňského roku.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak převážně polojasno. Večer oblačnosti ještě přibude. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Na horách 22 až 25. Vane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních se na hlavní třídě opravuje povrch vozovky. Jezdí se jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Deset hodin a 4 minuty, s vámi je stále rádio vašeho kraje a jeho dopolední vysílání a v něm už za chvilku přivítáme hosta. Dnes dámu, která se věnuje výtvarnému umění a aktuálně také vystavuje v budově plzeňského studia Českého rozhlasu. Jaroslava Papežová slovo dostane už za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: S vámi je stále dopolední vysílání Rádia vašeho kraje. Pokud v těchto dnech zavítáte do plzeňské budovy Českého rozhlasu, tedy na náměstí Míru 10 v Plzni, tak ve výstavních prostorách na vás okamžitě krásnou a pohodovou atmosférou dýchne série obrazů. Dominují jim červené vlčí máky a tak možná, že zasvěcení už tak trochu tuší, že naším dnešním hostem je autorka těchto obrazů Jaroslava Papežová. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Je to tak, že lidé vás mají spojenou s vlčími máky? Je to takové vaše poznávací znamení?
1: Je to tak, no. Buď na mě volají maková panenko, nebo, což mám ráda, mě posílají fotky z dovolen, kde viděli, jaký máky namalovaný, nebo kde rostou, tak mi fotí, takže...
0: Dneska máte i krásný šperk na sobě, vlčí mák, možná, že i webovou kamerou to bude vidět, pokud nás někdo sleduje. Já jsem viděla i nějaký článek o vás, o příběhu ateliéru z duší, kde byl nadpis Aneb, co mám furt s tím vlčím mákem. Tak co s tím pořád máte, jak se to k vám vlastně dostalo?
1: No, to je na další vyprávění, ale v podstatě, když bych to měla zestručnit, tak ty vlčí máky v mojí rodině už malujeme víc jak 100 let. Vlastně maminka maluje, prastrýc maloval, každý máme svý témata, ale ty vlčí máky nás spojují. Mm-hmm.
0: Takže to vás spojuje i jako rodinu možná.
1: Je to tak, já je miluju prostě z mnoha důvodů.
0: I na té současné výstavě je jich dost, ale nejsou tam jenom vlčí máky, k tomu se všemu dostaneme. Ono se vám říká maková malířka, jsem také četla. Vy se ovšem prý charakterizujete jako vášnivá malířka z Pošumaví. Tak povězte, i když už jste to trochu naznačila, kde se zrodila u vás ta vášeň k výtvarnému umění? Byla to ta rodina?
1: Já si myslím, že ta se zrodila už se mnou samotnou. Já v podstatě maluju od té doby, co jsem udržela tušku v ruce, maluju celý život. První výstavu jsem vlastně měla prakticky před 30 lety. Mm-hmm. Takže ta jde se mnou prostě od začátku.
0: A ten váš ateliér, to místo, kde tvoříte, kde je takové to vaše místečko
1: umělecké? Mám ateliér 10 kilometrů od Klatov v malé obci, jmenuje se to Veselí. A tam jsem vlastně vybudovala částečně ze starý stodoly a k tomu přistavený moderní prosklen dřevostavby ateliér.
0: Čili té staré stodole jste vnukla duši novou, proto je to ten ateliér z duší?
1: Nejenom proto, protože já vlastně sbírám i příběhy, sbírám různé staré věci a předměty, které opravuju. Takže jakoby, že tomu dávám tu celou svou duši. No.
0: Uh-huh. A když se mluví o vás, o výtvarnici Jaroslavě Papežové, tak se také často lidé ptají na takovou krásnou historickou maringotku. Pořád ji máte?
1: Pořád ji mám, je to můj velký miláček. Dokonce máme každý svou. Jednu má manžel, dvou osou větší a já mám svoji malou.
0: Uh-huh. Máte malou maringotku. A ta funguje jako, nevím, mini expozice? Nebo tam tvoříte?
1: Chtěla jsem tam původně tvořit, protože u nás v tom Pošumaví je vlastně takový fenomén tý malířský maringotky. Tam s ní vlastně tři malíři jezdili po kraji a tahalý koník a říkalo se tomu pojízdný malířský ateliér. A já jsem o ní pořád snila, ale samozřejmě tu historickou, která je majetkem Muzea Chocka, jsem mít nemohla. Hmm. Tak jsem si sehnala svoji a měla jsem takový sen, že si ji předělám na ten malířský vůz. Ale když jsem ji viděla, jak je vevnitř krásná, tak prostě jsem cítila, že nechce, abych jako do ní sahala a nějaký modernizovala. Stejnak nemám toho koníka. Dneska po silnicích už by to asi taky nešlo. Takže ji mám zaparkovanou na dvoře a mám v ní takový svůj kabinet.
0: A lidé vás mohou navštívit?
1: Samozřejmě, po dohodě kdykoliv. A nebo děláme na zahradě různé setkání, víkend otevřených zahrad, nebo teďko v září, poslední víkend v září bude víkend otevřených ateliérů, kterého se účastním pravidelně.
0: Já jsem si zrovna dnes procházela znovu vaši výstavu, kterou tady máme v naší rozhlasové budově, ale zeptám se přímo vás, které umělecké techniky používáte?
1: No, tak je jich spoustu. Tady vlastně můžete vidět akryl na plátně, potom je tu i ukázka akvarelu, to je ta plzeňská Madonna, akvarelem taky ilustruju různé pohlednice nebo dobové kresby. Potom dělám ještě tušovou kresbu a už taky těch 30 let vlastně maluju a miluju podmalbu na skle.
0: Mm-hmm, tak to je krásná práce. Také jsem slyšela, že ilustrujete básnické sbírky, to pořád trvá?
1: Ano.
0: A ještě oživujete starý nábytek.
1: Taky. Teďko třeba v Klatovech na výstavě Společné cesty, to je společná výstava. Vlastně v kostele svatého Vavřince můžete vidět židli s namalovanou loukou.
0: A pozor, vlčí máky tam jsou?
1: Samozřejmě.
0: Dobře, tak k těm se vrátíme zase za chvilku, protože už se po písničce přímo zeptám na to, co obsahuje naše plzeňská výstava.

0: Hostem v dnešním dopoledním vysílání je výtvarnice Jaroslava Papežová, aneb malířka krásných šumavských plevelů. Takhle vás označil Václav Cílek, pokud ano. Se nepletu. Tak teď už se dostáváme k rozhlasové výstavě, tedy k výstavě, která je aktuálně teď k vidění v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Vy jste tady měla před rokem takovou menší výstavičku, vidíte?
1: Bylo to v rámci mých přátel ze Sdružení výtvarníků České republiky, tak jsem tu byla jedna.
0: Tak to bylo pár obrazů a teď máte celý prostor pro sebe. Co je tady na té výstavě k vidění, kromě těch vlčích máků, o kterých jsme mluvili?
1: Tak já jsem vzhledem k tomu létu vlastně zvolila ty květiny, květinové motivy. A uvidíte tady cesty vlastně, který maluju jenom za slunného počasí. Nejradši vlastně zachycuju to světlo v obraze.
0: Čili když prší, nemalujete?
1: Ne, to dělám ty podmalby, to mám rozdělen. Potom tady uvidíte různý kytice ve vázách právě s těma vlčíma mákama a s plevelem, který si pěstuju dokonce na zahradě kvůli tomu.
0: Co mě tam zaujalo, je takový obraz holčičky, která má květiny, nevím, jestli jsou tam přímo vlčí máky také, ale je to nějaká konkrétní holčička?
1: Ano, ano, to jsem tam dala právě, protože někdy se lidi ptají, jestli maluju jenom květiny, tak rozhodně ne, maluju úplně všechno a malovala jsem pak skoro všechno už. Ta holčička, to je vlastně ze staré fotografie moje prababička.
0: Aha,
1: protože doma jsme měli jenom malou černobílou fotografii a ta se prostě nedá pověsit

0: Maluju jenom v dobrý náladě, kterou musím před malováním nějakým způsobem kultivovat. Nemaluju kdykoliv a maluju jenom, když svítí to slunce, ty akrylové obrazy.
1: Je to znát z těch obrazů. Kde už jste vystavovala?
0: Vystavovala jsem všude možně, ale třeba i v kostele, teď vlastně výstava Společné cesty v kostele. Kromě těch výstavních prostor vystavuju i vlastně v plenéru, třeba na zahradě pod širým nebem. Dokonce jsem ty akvarely, kterýma dokumentuju ty mizející památky, vystavovala i na hřbitově.
1: Mm-hmm. Máte představu, no asi máte, kde všude po světě možná i putují vaše obrazy?
0: Celkem mám představu, říkám si, až budu mít čas, že si udělám takovou mapku, ještě jsem ten čas samozřejmě neměla, takže postupně přibývají. Nejdál, myslím, dorazili loni Pohlednice, kdy jsem malovala takový šťastný děti, vyložení, který byly jako šťastný a bohatý. To bylo jako mý zadání v hlavě, který měli dostatek. A ty děti doputovaly do Shenzhenu, do Číny, přes 12 000 kilometrů. A přišel mi krásný dopis, kamarád mi ho přeložil z angličtiny. I takový jako dárečky, čaje a to vlastně mi řekl ten obchodník, že by chtěl, aby jeho děti se měly jako na těch pohlednicích. Takže zažívám krásný příběhy s ním. S nima. A vlastně teď v srpnu by měla docestovat jedna z mých podmaleb na Sicílii.
1: Tak máte, až bude ta mapička, tak bude docela bohatá, jak to tak říkáte, protože vím, že i ve Francii jste mi říkala během
0: ano,
1: písničky,
0: Francie,
1: Karpaty
0: taky.
1: A tak, takže je toho dost.
0: Na Tenerife.
1: Mapa bude bohatá, určitě se do toho pustíte. Vy jste ale svůj život spojila tady se Šumavou, možná připomeneme, že jste také získala značku Šumava Original Product?
0: Ano, od Asociace regionálních značek a vlastně od ty asociace vychází i noviny, které jsem dneska přinesla, který se jmenou Doma na Šumavě a tam pravidelně píšu různé příběhy a příhody z malování.
1: A když jste u nás tady ve studiu byla před rokem, tak jsme vám zrovna drželi palce před nominací na jistou soutěž. Jak to dopadlo?
0: Děkuju moc. Drželi jste ty palce opravdu důkladně a báječně, takže jsem vlastně získala titul Srdcař Plzeňského kraje.
1: Tak to ještě jednou dodatečně gratulujeme, máme radost,
0: děkuju,
1: že to klaplo.
0: Děkuju.
1: Co mně se moc líbí, je to, že o každém obraze určitě přemýšlíte, jsou tam ty příběhy. Dokonce jste mi říkala, že píšete nějaký fiktivní deník příběhů?
0: Ano, jak sbírám různě ty starý předměty, opravuju, tak se ke mně dostala taková jedna hodně stará malá dětská bota. Tak já jsem vlastně o tom začala psát takovou knížku. Řeknu ten název, manžel určitě poslouchá a myslí si, že se určitě spletu v tom názvu, ale doufám, že ne. A ten příběh se jmenuje Bota, která spadla z nebe, a ne příběh kočovné dívky, které se nikdy nestal, protože už sen o něm byl pouhou skutečností.

0: Ještě chvilku bude hostem v našem dnešním dopoledním vysílání výtvarnice Jaroslava Papežová, maková malířka, jak už tady několikrát zaznělo. Teď máme léto, konkrétně 13. července. Je to čas, kdy si dopřejete odpočinek, anebo naopak je to čas, kdy máte naplno, protože všude to kvete kolem vás?
1: Já asi nerada odpočívám, nevím, co bych jako v tom odpočinku dělala. Vždycky, když vidím oblečení na volný čas, tak si říkám, kam se to nosí. Takže maluju a hlavně pěstuju ty plevele.
0: Takže vaše práce je vlastně zároveň odpočinek, terapie pro vás.
1: Ano.
0: Máte to skvěle zařízené.
1: Tak.
0: Ta inspirace tedy přichází hlavně z přírody, je to tak? Máte nějaké třeba oblíbené místo k malování?
1: To bych ani neřekla. Z přírody a vlastně z nějakých třeba starých řemesel miluju, vlastně z historie.
0: Čili nějaké to místečko, kde si sednete a tam vždycky to jde, nemáte?
1: Mně to jde jako
0: ať si sednete,
1: všude,
0: kam si sednete.
1: Prostě si sednu.
0: Dobře, zeptám se jinak, když zrovna nemalujete, což nevím, ale asi to se
1: taky
0: stane.
1: Taky jsou chvilky.
0: Já jsem slyšela, že jste pracovala dřív jako průvodkyně v barokní lékárně u Bílého jednorožce v Klatovech. Tam vás ještě potkáme.
1: Tam mi už nepotkáte, ale potkáte mě v muzeu, ve vlastivědném muzeu doktora Hostaše, kam vás zvu, kde je úplně nová expozice od pravěku po současnost. A teď tam hostíme nádhernou výstavu ozdoby dávné doby, ke které je krásná dílna, šperkařská pro malé i pro větší.
0: Děkujeme za pozvánku, pozdravujeme do muzea. Je to třeba krásný tip na letní výlet.
1: Určitě.
0: Další tip je, a to se vracím na začátek, právě i do plzeňského studia Českého rozhlasu, kde ještě jednou řekněme, že momentálně probíhá vaše výstava, a to až do kdy?
1: Do konce června.
0: Do konce června, pak si obrázky odvezete.
1: Do července.
0: Pardon, července asi.
1: Pardon, já jsem úplně mimo prostor.
0: Ano, do konce července, pak si obrázky odvezete k vám. Kdyby se chtěl někdo s vámi spojit, má nějakou možnost, máte třeba webové stránky?
1: Mám webové stránky, kde se může přečíst i všechny příběhy pohromadě www.ateliersduší.cz.
0: Říkám si, že jste možná inspirací pro řadu lidí, že byste
1: to
0: si třeba
1: ani
0: řekla,
1: nenapadlo.
0: Že by třeba taky chtěli tak si namalovat nějakou krásnou květinu, ale neumí to. Nepřemýšlela jste třeba o nějakých, nebo už to děláte, nevím, kurzech?
1: Dělám, ale neříkám tomu kurzy, nemám ráda vlastně ty masové akce. Kdokoliv, ale mám to tak, nejsou nikde vypsaný, ale mám to tak, že s kýmkoliv se setkám a ten mi řekne, že by rád maloval, tak ho pozvu k nám a domluvíme se na čase, kdy jemu to vyhovuje a jsme tam vlastně jeden na jednoho a můžeme zkoušet všechny ty výtvarné techniky.
0: I v té úžasné Maringotce?
1: No, tam není tak dobrý světlo, ale určitě začínáme vlastně to malování tím, že se učíme dívat. Takže do Maringotky určitě zajdem.
0: Dobře, tak děkujeme i za tuhle možnost, za tohle pozvání. Je ještě něco, co byste chtěla vzkázat posluchačům, co se týká výstavy v našem studiu?
1: Chtěla bych vzkázat, aby si posluchači užili léto, aby se přišli podívat do Českého rozhlasu Plzeň a pokochali se, prošli se, byť ve snech třeba na nějaký z těch cest a vlastně, aby všude tam, kam v létě pojedou, aby si to užili ve zdraví a i se ve zdraví vrátili.
0: My vám děkujeme a děkujeme i za návštěvu v dnešním studiu. Ať se vám daří ve vaší práci. Pozdravujeme na Šumavu i do Klatovského muzea. Naším dnešním hostem byla výtvarnice Jaroslava Papežová.
1: Moc děkuju, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Tak to byl Michael Jackson v našem dopoledním vysílání a pokud s námi zůstanete i odpoledne, tak vězte, že dnešní odpolední rubrika Náš příběh přiblíží osobnost Romana Černíka, vysokoškolského učitele, výraznou tvář plzeňské Moving Station a také chebského rodáka. Tady je zatím malá ochutnávka.
1: Já jsem rodák z Chebu, to město mám do dneška rád, tam jsem taky vychodil gymnázium, tam jsem taky se potkal s uměním tak jako na dosah, jednak jsem se účastnil takových literárních večerů, které pořádalo chebské gymnázium a potom samozřejmě Západočeské divadlo a jeho klub Dčko, to byly takové moje iniciační záležitosti. Na gymnáziu jsem taky, kromě té poezie, dělal divadlo poezie, zkoušeli jsme samostatné studentské divadlo.
2: Pak jste studoval v Českých Budějovicích na tehdejší pedagogické fakultě češtinu a dějepis. Kam vás kroky zavedly po škole?
1: Nastoupil jsem na střední odborné učiliště textilní do Aše, pak jsem působil na obnoveném gymnáziu v Aši. Mezitím přišel listopad, změna a měl jsem možnost taky vycestovat. Pobýval jsem chvilku v Dánsku a ve Finsku a díky tomu se trošku proměnilo to moje vnímání. A musím říct, i už v průběhu té mé školní praxe, hodně na tom učilišti, jsem si uvědomil, jak je důležitý nejenom jako vykládat a kontrolovat a psát diktáty a zkoušet z nějakých testů, z letopočtu, ale s těmi lidmi něco dělat. A tak jsem postupně intuitivně začal aplikovat ty své zkušenosti z divadla a později jsem vystudoval tady v Plzni Lidovou konzervatoř dramatické výchovy a pak jsem v tom Dánsku i Finsku ty věci potkal jako víc. Potkal jsem divadlo, studoval jsem na divadelní fakultě jak dramatickou výchovu, tak potom divadelní antropologii a ta antropologie skončila dřív, to byl takový projekt, takže jsem dokončil studia u pana profesora Vyskočila na katedře autorské tvorby a pedagogiky.
0: Náš příběh s Romanem Černíkem si poslechněte dnes po půl třetí.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Lokti na Sokolovsku dočasně nejezdí senior taxi. V Radošově na Karlovarsku pokračuje postupná rekonstrukce kostela svatého Václava. Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. V Lokti na Sokolovsku je ode dneška dočasně mimo provoz senior taxi. Služba dlouhodobě pomáhá zejména starším a méně mobilním občanům s dopravou k lékaři, za nákupy nebo při vyřizování běžných záležitostí. Důvodem omezení je dovolená. Taxi bude opět jezdit v běžném režimu od pondělí 27. července.
2: Během následujících 2 týdnů nebude možné službu využít. Město proto žádá všechny pravidelné uživatele, aby s odstávkou počítali při plánování svých cest a případně si zajistili alternativní způsob dopravy. Z Lokte Dan Mokruš, Český rozhlas.
0: V Radošově na Karlovarsku začala další etapa oprav kostela svatého Václava. Tentokrát se zaměřuje na úpravy poškozeného krovu, který by měli dělníci dokončit do konce prázdnin. Trámy budou vyrábět ze dřeva vytěženého v blízkých lesích, říká nezávislý starosta Aleš Labík.
3: Tahle ta etapa je přibližně za 600 tisíc, s tím, že máme přislíbeno předběžně od ministerstva kultury nějakých 200 tisíc. Ještě to není potvrzeno, ale zastupitelstvo se rozhodlo, že i s touto nejistotou do toho půjdeme. Předpokládáme, že do konce prázdnin by to mělo být hotový.
0: Postupnou obnovu kostela zajišťuje obec od roku 2008. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
4: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
0: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo se jejím ukončením na konci června. Nejméně 27 lidí zemřelo při požáru baru v thajském Bangkoku. Dalších více než 60 je zraněných, třetina z nich velmi vážně. Češi podle ministerstva zahraničí mezi oběťmi nejsou. Záchranáři uvedli, že začalo hořet kolem půlnoci tamního času. Hasiči dostávali plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Podle předběžného šetření požár zavinila špatná elektroinstalace od klimatizace. Počtem obětí se incident celosvětově řadí k 5 nejtragičtějším požárům nočních klubů za posledních 10 let.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak převážně polojasno. Večer oblačnosti ještě přibude. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Na horách 22 až 25. Vane mírný severovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřena část ulice Jiřího Spoděbrat.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Také po 11. hodině je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje a hned na úvod hodiny jedna otázka. Co myslíte, je nějaký rozdíl mezi významem slova variace a varianta? Tohle téma rozebereme za chvilku v našem jazykovém koutku. V seriálu Plzeňské zajímavosti navštívíme Muzeum celní správy, no a třeba rubrika Babské rady. Tak ta vás dnes naučí vařit skvělou tureckou kávu. Záleží prý na každém detailu, od namletých zrnek až po správný okamžik, kdy kávu odstavit ze sporáku. Přejeme i nadále pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Jazykový koutek.
1: info@pl.rozhlas.cz. Tak taková je mailová adresa, na kterou nám chodí mimo jiné vaše inspirace pro jazykovědce. Dneska se Vladimír Šťovíček s odbornicí na češtinu věnuje dotazu paní Hany.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz, jaký je rozdíl mezi slovy variace a varianta. Vítám u nás Helenu Chýlovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Začala bych tím, co obě slova mají společného. Obě pocházejí z latinského základu variatio s významem rozmanitost, obměna. Jejich cesta do češtiny ale byla odlišná. Jiří Rejzek v českém etymologickém slovníku uvádí, že variace se do češtiny dostává z německého variation odvozeného z latiny, ale varianta, která k nám sice také doputovala přes němčinu, je odvozená z francouzského základu variant.
2: A je mezi oběma slovy významový rozdíl nebo rozdíl v užití?
3: Ano, obojí. Variace označuje proces obměňování, rozmanitost, určitý soubor odchylek. Užívá se hlavně v odborném stylu, například ve vědě genetická variace, v umění napadá mě variace na temnou strunu, název psychologického románu Ladislava Fuchse nebo variace pohádky, variace na téma, čili umělecká obměna motivu nebo třeba kroková variace, ale i obecně třeba variace na recept, variace barev. Význam slova je abstraktní, zdůrazňuje děj nebo celek rozmanitosti.
2: A jak je to s variantou?
3: Varianta má význam konkrétnější, označuje jednotlivou možnost, podobu, verzi v rámci celku. Užívá se hlavně v praxi, třeba nabízíme tři varianty řešení, čili tři konkrétní možnosti, nebo varianta územního plánu. Také v lingvistice jazyková varianta je jedna z podob, nebo varianta textu, nebo v biologii. Virus má nové varianty. Význam zdůrazňuje jednotlivý prvek z množiny možností.
2: Rozdíl mezi oběma slovy je tedy jako mezi celkem a jeho částí. No a nezbývá, než doufat, že virus nemá nové varianty. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Už jste někdy navštívili Muzeum celní správy v Plzni? Ani všichni Plzeňané o něm nevědí. Nachází se totiž mimo centrum a hlavní turistické trasy. Na celní

0: Práce depozitáře Jiří Pitoňák. Sbírka začíná v období Rakouska-Uherska a pokračuje období Československa až do období České republiky po roce 1993.
1: A tyhle mečíky, nevím, jestli to říkám správně, vypadá to jako malý meč.
2: Ano, ano, jsou to mečíky.
1: K čemu sloužily?
2: Byly určeny ke slavnostním účelům. Většinou je používali celníci, když měli nějaké širší shromáždění. Taky když se ženili, tak měli uniformu a mečík si připnuli.
0: Uniformy zde máme od období vlastně Rakouska-Uherska až opět do období České republiky.
1: A které si nejvíc ceníte?
0: Půjdeme si to ukázat. Nejvíce si ceníme teda těch prvních československých, které jsou v dnešní době vzácností.
2: Jsou zajímavé teda tím, že jsou zelené. Celnická barva byla vždycky zelená. Uniformy, které jsou z těch 20. let, tak je vidět, že jsou takového civilního vzhledu, kdežto potom taková vzácná uniforma z roku 1932 byla nově vyvzorovaná uniforma celnická, tak to už má takový vojenský střih. Navíc teda bylo zajímavé to, že ty distinkce byly vždycky ve zlatě. Na rozdíl od současné doby, kdy celníci mají už stříbrné hodnosti.
1: Tak a teď ale cestou zpět se zastavím. Tady máme kolo a motorku.
2: Dopravní prostředky, které používali celníci a finančníci v podstatě při své službě. Motorky, kola, koně.
1: Lyže.
2: I pramice.
1: A jak souvisela celní správa a finanční stráž?
2: Finanční stráž byla té celní službě jako pomocná složka.
1: My se vlastně nacházíme v nějaké celní kanceláři. Ti dva vypadají, že se o něčem radí.
2: No, to je v podstatě kancelář prvorepubliková, ale my tu máme ještě další tři kanceláře. Začínáme té Rakouskou-Uherskou.
1: A tu mi ukažte, prosím.
2: Tak se pojďme podívat. Tady vidíte inspektora finanční stráže, sedí za stolem a studuje nějaké předpisy.
1: A co to je za velikánskou sametovou knihu vedle něj?
2: Můžeme ji otevřít. V podstatě se ta kniha týkala kontroly daně cukru. Je to hezký doplněk kanceláře.
1: Je překrásná. A teď jsme se zastavili u nějaké nedobytné truhly přímo.
2: Truhla je z poloviny 18. století a je to trezor, kam se uschovávaly věci, které byly zabavené a hodnotnějšího charakteru, anebo třeba vybrané peníze za cla a za mýta.
1: V muzeu celní správy je ještě mnohem víc zajímavostí. Určitě se zajděte podívat. Navštívit ho můžete ve všedních dnech po předchozím telefonickém objednání. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: byla pravda a láska. Yes, we
1: can. 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta, tady je Petr Jungmann, hezký den. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. 10 milionů vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
2: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
1: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Pražské rady.
1: Turecká káva patří mezi ty nejstarší a nejpůvodnější. Bohatou historii má v arabských zemích, ale také v Řecku. Káva na turecký způsob přípravy by měla být velmi jemně namleta, konzistencí srovnatelná s hladkou moukou. Do menší džezvy nadávkujte 2 lžičky jemně namleté kávy, přidejte studenou vodu a zamíchejte. Džezvu postavte na sporák a nechte ji ohřívat. Káva začne postupně tvořit pěnu na povrchu. Ve chvíli, kdy už skoro přeteče přes okraj, džezvu na chvíli odstavte. A tento proces opakujte 3x. 3x nechte kávu vzkypět. Jedině tak se z ní vylouhují všechny cenné i chutné obsahové látky. Na kávu z džezvy se nejčastěji používá směs arabiky a robusty. Do turecké kávy si s chutí můžete přidat kardamom, cukr, sirup nebo alkohol.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Tak ať už vám na stole voní dobrá káva nebo třeba oběd, užívejte pohodové letní poledne, které se blíží. Po zprávách už písničky pro vás. Pěkné pondělí přeje a loučí se Michaela Vondráčková. Naslyšenou.
3: Jsi, prostě jsi, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz ještě téměř 9 tisíc motoristů. Filmy z Karlovarského filmového festivalu budou celý týden promítat pražská a brněnská kina. Dva bývalí příslušníci STB dostali dvouletou podmínku za perzekuci herce Tomáše Tepfra. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Ještě téměř 9 tisíc motoristů v Karlovarském kraji si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Důvodem je konec platnosti. Samotná obnova dokladu už nevyžaduje osobní návštěvu úřadu. Jak situaci vyřešit, radí mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Jak si tento doklad vyměnit, je využít online řešení na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé a bezpečné. Vyměněný průkaz z důvodu uplynutí platnosti lze vyzvednout například ve výdenním boxu.
0: Kromě zmíněných boxů zasílají úřady hotový doklad taky na vybrané pobočky obcí s rozšířenou působností. Čtyři kina v Praze a Brně promítnou od dneška do 19. července vybrané filmy z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Festivalové ozvěny Šarivary přinesou české snímky Pramen a Čika Čeka i zahraniční tituly oceněné na festivalu v Cannes.
3: Ale dokola, to samý.
4: Teď máme pěkný život.
5: Drama Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
6: On je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer.
5: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šarivary dorazí do kin i zahraniční snímky, například v Cannes oceněné Fjord a Znenadání. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci státní bezpečnosti. Soud je potrestal za perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži se ke zneužití pravomoci úřední osoby přiznali s žalobcem, uzavřeli dohodu o vině a trestu, říká státní zástupce David Jachnický.
7: První z odsouzených tak byl operativec, který vedl ten signální svazek a zpracovával. To znamená, on úkoloval tajné spolupracovníky, on tam prováděl nucené styky s panem poškozeným, on zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený tak byl jeho nadřízený, který vlastně jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
0: Obžalobě v případu čelí ještě třetí bývalý příslušník STB, který se na vině a trestu nedohodl. Dnes k soudu nepřišel a soud se tak k případu vrátí v září. Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. Zdravotník, který v africkém Kongu pracoval pro humanitární organizaci, je teď v péči lékařů ve Frankfurtu nad Mohanem. Prvního nakaženého z Ameriky přijalo Německo už v květnu. Stejný měsíc byl muž s podezřením na nákazu hospitalizovaný taky v Česku. Počet případů eboly v Kongu vzrostl už skoro na 1900. Bezmála 700 nakažených zemřelo. Epidemie se podle afrických zdravotníků šíří nejrychleji v historii. Sousední Uganda zatím hlásí 20 případů a 2 mrtvé.
1: Sport.
0: Tenistu Víta Kopřivu čeká vstup do turnaje v chorvatském Umagu. Večer nastoupí proti domácímu reprezentantovi Prižmičovi. V Aténách se představí Sára Bejlek, tu čeká Slovenka Morvajová.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne polojasno, večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Františkových Lázních se v ulici Americká opravuje vodorovné značení. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
8: Pondělní pravé poledne je za námi a s nimi zprávy dnes s Lenkou Polákovou, s vámi je dnes Zlata Kinská. Celé odpoledne budu, přeji vám krásný den s rádiem vašeho kraje. Je pondělí 13. července, připomínám, že svátek mají Markéty, tak nositelkám tohoto krásného jména přejeme vše nejlepší. Vám všem samozřejmě, co dnes slavíte narozeniny také, pojďte si udělat radost, volejte do studia na číslo 221 55 37 37, protože jsou tady písničky pro vás a na vaše přání. Ta nám můžete i posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být i na Facebooku a Instagramu. Teď už vám zpívá Michal Hrůza. Písnička se jmenuje Zakázané uvolnění. Já vám naprosto dovoluji se uvolnit s námi s rádem vašeho kraje. Pojďte si zahrát tu vaši oblíbenou. Hezký den. Můžu

0: Tak zatímco nám zpíval Michal Hrůza a Elton John, já už byla na telefonu s naším posluchačem a tím je Pepa Zorního Slavkova, se kterým budeme vybírat jeho písničku. Tak hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to bez rádio. Jsem rád, že nás zase slyšíme. A dneska si dáme Babiho Daňka, chlapi to nemají lehký nebo jednoduchý. Tak jako přálo bych to Standovi z Dolců, Hamzimu do Němec, Jaroušovi do Hranic, svým sestrám, hlavně vám, paní Kinská, a vašemu kolektivu, co tam, ať nemáte technické problémy, a jinak zase někdy naslyšenou, a ať se vám daří.
0: Budeme se těšit i vám, krásný den, naslyšenou.
1: Děkuji se, no.

0: byla písnička, kterou vybral Pepa Zorňoslavková. Jmenovala se Kluci to taky nemají lehký, zpíval ji Babe Daněk. A přesně tak, jak zpívá v písničce, ve výsledku jsme si kvit a život umí potrápit obě strany. Každé pohlaví čelí svým vlastním výzvám a společenským tlakům, tak to prostě je. A jestli to zrovna někdo z vás teď v životě nemá lehký, tak vám držíme palce, jsme tu s vámi, Rádio vašeho kraje, a pojďte si udělat alespoň malou radost nějakou hezkou oblíbenou písničkou, protože hudba léčí, dodává energii a přidává pozitivní náladu. Já teď budu plnit přání panu Jaroslavovi z Milhostova, který už čeká na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den, zdravím tady posluchače Arin. Tu písničku, kterou jsem vybral, by byla pro všechny posluchače Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pro vás do studia se krásně u nás hlavně pěkně staráte a vybrali jsme písničku od Lucky Bílý. Děkuji za poslech a hezký poslech přeju. Děkuji.
0: My zase děkujeme za kompliment, ráda si ji poslechnu s vámi, takže druhá verze, ta novější v podání Lucie Bílé, Neposlušné tenisky na vaše přání. Krásný den, Jaro.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Tak písničku do vysílání, písniček pro vás na rádio vašeho kraje dnes vybral pan Jaroslav z Milhostova. Moc ho ještě jednou zdravím, díky za výběr a také za kompliment. Jsme rádi, že máte radost, že se o vás hezky staráme. Já doufám, že bude mít radost i paní Alenka, která už čeká na telefonu se svým přáním. Hezký den.
1: Dobrý den, paní Zlatuško. Já vás moc zdravím a přeji vám krásný den. Já dnešní písničku posílám jedné květince z rozhlasového věnečku paní Olince k sobotním meninám. No, nemohla jsem se dovolat, ale to nevadí, tak i opožděně. Milá Olinko, přeju ti všechno nej, hlavně pevné zdravíčko, štěstíčko a pohodu. Přeju ti šťastné odjezdy a příjezdy s autobusem, který řídíš. Přeju ti hezký den a zdravím také tvého manžela Vláďu. Paní Zlatuško, vám děkuju moc za písničku. A zase někdy příště naslyšenou.
0: Budeme se těšit, já už ji pouštím a jenom se k vám také přidám. Dodatečně přeji všechno nejlepší k svátku Olze i všem Olinkám. Každopádně i dodatečně přát se počítá. Takže jdeme na to, pustíme si Znáš mě nejlíp, vybral jste krásnou písničku. Naslyšenou, hezký den.
1: Děkuju, naslyšenou.

ви самі не зда. Чи хотів би і нам їть.

projektu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

O pocitech zpívala skupina Divoké Bill, která vystoupí v rámci svého turné 8 Divokých 2026. Tento víkend v Lokti koncert se koná v sobotu 18. července. Kdo by rád vyrazil, tak vám to samozřejmě ještě v rámci našeho vysílání moc rádi připomeneme. Do písniček pro vás nám dnes píše Marcela. Krásný den, prosím, zahrajte písničku od Celine Dion z filmu Titanic. My heart will go on. Posílám ji na zelený barák pro všechny moje holky, aby věděli, že svět je v pořádku už tím, že tu jsou. Děkuji, Marcela. Maci, krásný den vám přejeme.

Tak další přání je splněné a můžeme splnit i vám, tak stačí zavolat do studia na číslo 221 55 37 37, ale až za chvíli, protože na telefonní lince už čeká náš další posluchač a vybíráme písničku. Mezitím můžete také klidně i psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a připomínám, že s námi v kontaktu můžete být i na Facebooku a Instagramu. Tak jako vždy říkám, buďte. Teď už vám hraje skupina Krištof, obchodník s deštěm. Ve 13 hodin uslyšíte další zprávy a myslím si, že dešť nás dneska asi nečeká. Uvidíme, uslyšíme. Krásný den všem. Jako já.

0: Dohrála dospívala skupina Kryštof na rádiu vašeho kraje a já už teď ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary vítám našeho dalšího posluchače a tím je Standa z Dolců. Pěkný den.
1: Pěkný den, paní Zlatko, já vás taky vítám. Celý Český rozhlas z Karlovy Vary a všechno nejlepší přeju marketám k dnešnímu svátku a písničku, kterou jsem dneska vybral, musel jsem to pozměnit, protože Marušku Rotrovou už jste hrála, tak jsem vybral moje oblíbený Kaťáky. Je to pro Pepu, pro Jaromíra, pro Aničku do Ostrova a pro posluchače, kteří mají tady tu kapelu moc rádi. Je to i pro vás, samozřejmě, ať se vám daří, žádný problémy vám nikdo nepřeje a mějte se krásně zase někdy.
0: Já vám také všem přeji bezstarostný život, i když bohužel ty problémy k životu patří, ale my to ano. Společně zvládneme, jo? Tak krásný
1: Díky
0: den. Naslyšenou.
1: A hrdě nesl

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit Ondrovi, který by rád poslal písničku Fidimu a vybral Nazarety dneska. Tak Holiday, jak jinak, než když jsou prázdniny. Tak krásné léto všem a dětem samozřejmě krásné prázdniny.

0: To byla skupina Nazaréta Holiday. Já už vítám opět našeho posluchače na telefonu 221 55 37 37 a tím je Pavel z Prahy. Hezký den.
1: Hezký den, zdravím vás, paní redaktorko, zdravím všechny posluchače rádia Karlovy Vary, to rozpálené Prahy a chtěl bych zahrát písničku X2X v blbým věku. Vím, že se to nehodí, ale je to pro paní Mariánských chází, kterou mám rád. Díky moc, mějte se všichni krásně.
0: Všichni jsme občas v blbým věku, tak to prostě je. A Xindl X má super písničky, tak jdeme na to. Krásný den a zdravím paní Janu. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Všechno pod palcem, v den svý šance, na poslední jamce zaspal jsem, ujel mi vlak, tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí, než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro

blbém věku zpíval Xindl X na přání Pavla z Prahy. Ještě jednou zdravíme, jak říkal, do rozpálené Prahy z rozpálených Karlových Varů. Venku svítí sluníčko, počasí nám přeje. Někdo to má rád, někdo ne. Uslyšíme za malou chvíli čerstvé zprávy s Lenkou Polákovou. Přinese vám čerstvé informace o předpovědi počasí pro dnešní den, tak zůstaňte určitě s námi. No a jak jste mohli slyšet, od Xindla X zpíval nejenom o tom, že mu ujel vlaky poslední metro, ale že ještě nebyl a už ani není retro. Retro se nám nejenom vrátilo, ale stalo se naprostým základem současného šatníku. Modní vlny se cyklicky vracejí a dnešní styl míchá to nejlepší z minulých dekád s moderními střihy. Já myslím, že některé babičky a maminky poznávají svůj styl na dnešní generaci, i když ne úplně všichni mají rádi retro. To vévodí tedy nejen v obchodech, ale i v hudbě. Tak si dáme jednu retro písničku. Sladké mámení určitě všichni dobře znáte z jednoho úžasného českého filmu. Helena Vondráčková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Ještě stihneme splnit jedno přání, tak volejte 221 55 37 37.

0: Jedna retro písnička na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsem ráda, že jsem vás inspirovala. Na telefonu už čeká Eva s posledním přáním dnešních písniček pro vás. Hezký den, Evi, zdravím do nové role.
1: Hezký den. A já bych si přála písničku z filmu Smrt v sedle od Milana Chladila. Píseň v sedle.
0: Je tady. Krásný den. Opět s vámi naslyšenou. Budeme se těšit. Hezký den.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Střední škola stravování a služeb v Karlových Varech má moderní učebny i digitální síť. Město Abrtami připravuje stavbu parkoviště u dolu Mauritius. Meteorologové v Česku varují před bouřkami a dnes bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Střední škola stravování a služeb v Karlových Varech zmodernizovala odborné učebny pro praxi a pořídila nové počítače. Celková investice přesáhla 31 milionů korun a kraj ji financoval díky dotacím z Evropského operačního programu Spravedlivá transformace. Co přesně se změnilo v praktické výuce, upřesňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Největší proměnou prošla výuka gastronomie. Ve škole byla vybudována nová technologická aula s potřebným zázemím pro přípravu pokrmů a vznikla také učebna pro barmanství, baristiku a someliérství. Změn se dočkala i cvičná restaurace na nábřeží Jana Palacha, kde byl zastaralý restaurační salon přebudován na učebnu odbytu a obsluhy.
0: Abrtami postaví parkoviště u dolu Mauritius. V této části města úplně chybí parkovací plochy a radnice si od toho slibuje, že lidi nebudou muset parkovat v přírodě. Podle nezávislé starostky Renaty Mrnkové by cena za výstavbu měla být okolo 20 milionů korun.
3: Teď jsme ve fázi vlastně stavebního povolení, kdy nám chyběl poslední doklad o dopadu na životní prostředí, který již máme hotový a nebrání nic k vydání stavebnímu povolení a následné realizaci parkoviště a jejího okolí. Nebude se dělat jenom parkoviště, ale bude se dělat i zázemí herbníků a přírody okolo.
0: U parkoviště vznikne i nové posezení pro turisty. Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území republiky je může už od 11 hodin dopoledne doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Meteorologové lidem doporučují, aby se před bouřkami ukryli v budově opatřené hromosvodem nebo se schovali v hustém lese. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí mimo jiné dál platí vyšší riziko vzniku a šíření požárů, a to hlavně na Moravě. Francie si předvolá ruského velvyslance v Paříži. Oznámil to francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Důvodem jsou podle něj kyberútoky organizované ruskou rozvědkou proti nejméně 10 evropským zemím. Doplnil, že Francie uvalí sankce na 9 lidí a 4 subjekty, které jsou za ně zodpovědné. Rusko se podle něj v kyberprostoru zaměřuje na špionáž i sabotáže, jako byl například loňský pokus o narušení provozu na železnici v Polsku.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno, odpoledne polojasno, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane mírný severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 se v úseku Vodná Březová na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Český rozhlas přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestyleovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přijela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? A já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. A není to memorování v tom, že by šli něco nového, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zase tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně, si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel
2: no,
1: jste někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo. A viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec. Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovouhle dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takovýto prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, kdy to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, co já teď budu dělat? Tak půjdu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa, aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B. Neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu 18, 19, já budu profesionál.

0: se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici, ale u sportu, jako je hokej, fotbal, jo, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají a i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
0: Stardance byla krásná zkušenost. A málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
0: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
0: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky, kroky, kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
0: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu, ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Uh-huh. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže už 20, se vedou 20, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velké věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo. Nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal. Aha. Takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez sporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostat toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let. On tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej. A od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe. Mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexi a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta nátura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, a máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní, a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: No, dlouhý seznam.
1: Dlouhý
2: seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, více jak, nebo teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V průmyslovém parku v Chebu rozvíjí ekologické zázemí areálu. Do věže kostela Panny Marie Utěšitelky v Dalovicích se po opravě vrátil zvon. Vláda už od příštího týdne nebude regulovat maximální ceny pohonných hmot a zítra bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné, teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Průmyslový park v Chebu provozuje ekologické zázemí v podobě stanoviště se včelami, loukami a retenční nádrží. Cílem je vytvořit protiklad skladovacím a logistickým halám a v místech bývalých brownfieldů obnovit přírodní prostředí. Pokračuje Jaromír Plotica z firmy Ecolate, která park provozuje.
2: Rád bych právě podotkl, že se nelze dívat na průmyslové parky jako na nějaký izolovaný ostrov, který je vlastně od všech ostatních oddělený, ale je to prostě krajinný prvek, ve kterém se pohybují nejen lidé, ale právě jako hmyz, ptáci a další živočichové.
0: Stávajícím nájemním plocha průmyslového parku v Chebu přesahuje 400 tisíc metrů čtverečních. Všechny budovy mají za sebou certifikaci, která posuzuje vliv staveb na životní prostředí. Dělníci vrátili zvon do věže kostela Panny Marie Utěšitelky v Dalovicích u Karlových Varů. Zvon nechala obec opravit a nově je vybavený elektrickým pohonem. Původní zvony za druhé světové války zrekvírovala armáda pro válečné účely. Ten současný do Dalovic přivezli na konci 90. let z Jáchymova. Jak říká za obec Helena Michálková, vrátil se do věže, kterou Dalovice zrekonstruovali loni.
3: Před zahájením opravy věže byl snesen, měl špatný srdce a celkově dlouhým nepoužíváním vlastně ztratil v uvozovkách svůj glanc.
0: Zvon se rozeznívá každý den ve 12 a v 18 hodin. Každé zvonění trvá přibližně 3 minuty. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní už pominula mimořádná situace na trhu spojená s konfliktem na Blízkém východě. Zároveň ale zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál pozorně sledovat. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna. V řece Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
4: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech v Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Na jezu v Břeclavi vodu dopoledne ještě pro vzdušní hasiči.
1: Sport.
0: Tento týden by se mohlo rozhodnout, jestli zůstanou Tomáš Chorý a David Douděra v kádru fotbalové Slávie i pro příští sezónu. Serveru iSport.cz to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský s tím, že konkrétně Chorého čeká schůzka s klubovým vedením. Oba hráče vyřadila Slávia z kádru po posledním ligovém derby se Spartou.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer srážky zeslábnou. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povene mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tenna 13:05 přesně, právě teď ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary a posloucháte pondělní dobré odpoledne s datem 13. července a já vám za celý náš vysílací tým přeji krásné pondělní odpoledne s rádiem vašeho kraje. Romanu Černíkovi je věnovaná dnešní rubrika Náš příběh a víte proč? Ptát se ho budeme třeba například na to, co pro něj jakožto uměleckého ředitele centra Moving Station kultura znamená a kultura je důležitá, tak si ji budeme věnovat. Celé prázdniny nás totiž těší spousta koncertů a také kulturních akcí a celé prázdniny pro vás máme také i zámecké léto. Jeho další zastávka nás čeká už za chvíli. Kam vyrazíme, vám prozradí František Kinský, s vámi je Zlata Kinská a já vám prozradím, jaké akce se dnes konají v našem regionu. Odpoledne a večer byste měli hezký program. Tak zůstaňte s námi, teď jdeme na hudbu, připravená je skupina Buty nebo Miroš Birka.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Meroš Birka na Českém rozhlase Karlovy Vary, pozdry a teď poslechněte vy, co vás čeká. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky a jsou moc krásné. Také letos je naším průvodcem František Kinský, kterému teď předávám slovo a on už vám řekne, kam nás pozve dnes.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo pět nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek Vršku Kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho, generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký.
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.

0: půjdu dál.
1: Já půjdu dál, zpívala Helena Vondráčková na Českém rozhlase Karlové Vary. My také půjdeme dál. Jsou tady pro vás pozvánky za kulturou. Pojďme se podívat, co se dnes kde děje v Karlovarském kraji.
2: Tipy pro volný čas.
1: Připravený je pro vás třeba kurz paličkování. Ten připravili až do 18 hodin v městské knihovně v Ostrově. Na kurzu si můžete vyzkoušet základy této velice jemné techniky a vytvořit si vlastní paličkované výrobky. K dispozici budou herdule, paličky, špendlíky, háčky, ale i odborná literatura. Série kolonádních koncertů na vás čeká u Západočeského symfonického orchestru. Pokračuje dnes od tohoto úžasného tělesa od 15.15 na hlavní Mariánsko-Lázeňské kolonádě další krásný koncert, kde zazní například Polonéza S-dur Antonína Dvořáka nebo valčík Johana Strause Vídeňská krev. V Karlovarském kulturním a kreativním centru s názvem Variete ve čtvrti Stará role vás může aktuálně zaujmout výstava s názvem Za hranicemi hluku. Své obrazy tam představuje výtvarnice Lorraine Arci. Pochází z Filipín a v současné době střídá Karlovy Vary a Prahu. Příjemnou procházku nabízí v Karlovarském kraji naučná stezka Klacká ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa dlouhá zhruba necelé 2 kilometry prochází rašeliništěm a vede kolem Klackého rybníka po okraji Národní přírodní rezervace. Klacké rašeliny v části pojmenované Tajga po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa. Tak vám přejeme příjemnou procházku, pokud tam vyrazíte. No a také u Mariánských lázní ještě zůstaneme. Park Bohemenium v Mariánských lázních láká k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-lázeňskou kolonádu nebo zámek Červená lhota. Také tam jsou zvířátka, tak můžete vyrazit i s dětmi. Podíváme se na další pozvánku, která je dnes pro vás připravená na historii Lubu a okolí a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a zemědělství, geologie a ekologie krajiny. Tak na to je zaměřená aktuálně naučná stezka Lubsko. Jde o stezku kruhovou, takže z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. května se hezky pěkně vrátíte zase zpět. A na výpravu za poznáním za nazvanou Ulov si šlika a neputování po stopách rodu je možné se aktuálně vydat na 10 míst v Ostrově, v Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou pro vás připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy 2 písmena a ta dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. Tak si to užijte, krásné odpoledne, hezký večer, pokud vyrážíte i večer za kulturou. Teď už pro vás opět hrajeme, rádio vašeho kraje, Styx, Marta Kubiš.

0: To byla Markéta a Marta Kubišová na Českém rozhlase Karlovy Vary. Nezapomeňte, dnes v pondělí 13. července je v kalendáři jedno krásné jméno Markéta, tak jí nezapomeňte popřát. My teď ale nebudeme přát, my teď budeme mluvit o jedné plzeňské osobnosti.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: Znalcům kulturní scény na západě Čech je nepochybně známé jméno Romana Černík. Vedle toho, že je uměleckým ředitelem kulturního centra Moving Station, tak je i vysokoškolským učitelem na Západočeské univerzitě v Plzni. Pro Český rozhlas zavzpomínala tato výrazná osobnost na své rodiště.
2: Já jsem rodák z Chebu, to město mám do dneška rád. Tam jsem taky vychodil gymnázium. Tam jsem taky se potkal s uměním tak jako na dosah. Jednak jsem se účastnil takových literárních večerů, které pořádalo chebské gymnázium. A potom samozřejmě Západočeské divadlo a jeho klub Dčko. To byly takové moje iniciační záležitosti. Na gymnáziu jsem taky, kromě té poezie, dělal divadlo poezie. Zkoušeli jsme samostatné studentské divadlo.
3: Pak jste studoval v Českých Budějovicích na tehdejší pedagogické fakultě češtinu a dějepis. Kam vás kroky zavedly po škole?
2: Nastoupil jsem na střední odborné učiliště textilní do Aše, pak jsem působil na obnoveném gymnáziu v Aši. Mezitím přišel listopad, změna a měl jsem možnost taky vycestovat. Pobýval jsem chvilku v Dánsku a ve Finsku a díky tomu se trošku proměnilo to moje vnímání. A musím říct, i už v průběhu té mé školní praxe, vodně na tom učilišti, jsem si uvědomil, jak je důležitý nejenom jako vykládat a kontrolovat a psát diktáty a zkoušet z nějakých testů z letopočtu, ale s těmi lidmi něco dělat. A tak jsem postupně intuitivně začal aplikovat ty své zkušenosti z divadla a později jsem vystudoval tady v Plzni Lidovou konzervatoř dramatické výchovy a pak jsem v tom Dánsku i Finsku ty věci potkal jako víc. Potkal jsem divadlo, studoval jsem na divadelní fakultě jak dramatickou výchovu, tak potom divadelní antropologii a ta antropologie skončila dřív, to byl takový projekt, takže jsem dokončil studia u pana profesora Vyskočila na katedře autorské tvorby a pedagogiky.
3: To už mluvíme o divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze. Vy jste poté po nějaké době přesídlil do Plzně, kde jste začal působit na Západočeské univerzitě.
2: Jsem dostal nabídku sem do Plzně na pedagogickou fakultu, abych tady učil dramatickou výchovu a osobnostně sociální rozvoj. Já jsem studoval taky pedagogiku, takže jsem dostal nabídku, abych působil tady, kde do dneška dělám, starám se o tenhle obor, kultivuji jej a dneska už jsem v kabinetu se svými studenty vlastně.
3: Vy jste byl jedním z iniciátorů pro vznik kulturního centra Moving Station. Tak co pro vás osobně kultura znamená?
2: Je to dialogická záležitost, která umožňuje svobodné vyjádření, umožňuje setkávání se, umožňuje otevírat nebo popisovat, zachycovat problémy, tak také vždycky tam musí být nějaký osobní vklad, aby to bylo smysluplné a pravdivé. Takže tohle to pro mě je důležité. Je to prostředek dialogu a taky myslím si, že umělecké dílo je vyjádřením nějaké lidské svobody. Můžete dělat věci, které tady ještě nejsou a někdy možná ani nebudou, je to jenom pokus, ale stojí za to vyzkoušet. Samozřejmě to stojí nějakou energii, nějaké úsilí, hodně fantazie, hodně nějakého řemesla. A zároveň je to velké setkávání s lidmi.
3: Přibližuje svůj pohled na kulturu Roman Černík, vysokoškolský učitel a zároveň umělecký ředitel kulturního centra Moving Station. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Chci zas v tobě spát. Přesně tuto písničku zahrála a zaspívala v sobotu večer živě skupina Lucie, která vystoupila v Karlovarském poštovním dvoře v Place, jedné ze scén Mezinárodního filmového festivalu. Ten o víkendu skončil, Karlovy Vary se vrací pomalu a jistě ke klidu lázeňského města. No a my se ve všední den také vracíme k našemu pravidelnému programu. Od pondělí do pátku je pro vás připravený jako vždy prostor pro vaše inzeráty. Pojďme na to.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda. S provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice ocel.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
0: Je to rozhlasová inzerce, připravená u mikrofonu Zlata Kinská, telefonní linka 221 55 37 37 je pro vás také připravená. Teď už ale obsazená, protože na ní čeká náš dnešní první inzerent. Hezký den.
3: Dobrý den, já se vypnu rádio, paní redaktorko, a měla bych pro posluchače, zdravím všichni z Karlových Var, prodám poštovní známky z první republiky, jejich asi 2000, nebo ještě víc, já nevím, nebo míň, já nevím. Prosím vás, a je to z roku 1870, je to Československo, všechno možný, ale upozornění je na to, je to poslíci, ne překupníkom, lidem, aby se to dostalo sběrateli zpátky do rukou. Já moc o to zájem nemám, jo? Takže dále prodám sekačku zánovní elektrickou, velký sběrný koš, boční výhoz, strábí lehoučka, zabírá velký jakoby plochy. Dále retro hračky, kočárek z okénky, maňáskový divadlo, barbíny, a to je všechno retro. Jak říkám, aby se to dostalo lidem, kteří o to mají zájem. Je to moc pěkný, je to dědictví. Na telefonním čísle 722 249 923, opakuji, 722 249 923. Paní redaktorko, známky jsou nepoškozený, jsou v albumech a jsou volně. Strýc je sbíral, jeho dědeček a pradědeček, jo, takže a kus by byl za 10 korun. Jeden kus 10 korun. Já vím, že to má cenu řádu tisíců, ale já to chci prostě za 10 korun prodat, jo. Takže mějte se hezky a děkuji.
0: Vy také,
3: jo,
0: tak.
3: Určitě.
0: Já zopakuji vaši nabídku, staré poštovní známky, ideálně sběrateli, dále také prodáváte sekačku a retro hračky, třeba včetně maňáskového divadla a různých panenek. Telefonní číslo 722 249 923 a moc děkuji za nabídku pro naše posluchače.
3: A ty známky jsou za 10 korun, jo? 10 korun, ale pouze sběrateli, jako překupníkom ne.
0: Krásně, jo, to zdůrazňujete, to znamená, že je to super cena. Já tomu nerozumím, ale každopádně sběratel určitě ano.
3: Jo, mějte se, nashledanou.
0: To bychom neradě. Tak krásný den, naslyšenou, hezký den. Ve vysílání společně s námi další inzerent. I vám přeji pěkný den, vítejte.
4: Dobře. My bychom chtěli prodat béžový kočárek, trojkombinaci, vajíčko, hluboký a sporták. Značka je Baby Desink, je béžový, jsou tam zlaté glitry. Další je postýlka 140x70. Je sonoma a bílá kombinovaná a do té postýlky máme úplně všechno vybavení. Hnízdo, mantinely a nějaký povlak na deku, tam je madračka, prostěradla. Všechno bychom chtěli prodat na jednu cenu. Ten kočárek za 2000 a tu postýlku, to už určí majitelka, jo, s těma věcma, jo, já tu cenu nevím. No, takže jenom to chci, jenom aby jsme to zkusili prodat prostě.
0: Dobře, no. Tak teď telefon a místo, odkud voláte.
4: Je to Chodov u Karlových Varů a je to 606 543 707.
0: Tak já děkuji za nabídku, mám zapsáno, váš telefon 606 543 707, voláte z Chodova a nabízíte kočárek značky Baby Design zhruba za 2000 korun a také postýlku s kompletním vybavením na ceně se domluvíte.
4: Ano, úplně kompletní vybavení, ano.
0: Děkujeme za nabídku, krásný den, naslyšenou. Také tak, ve vysílání společně s námi poslední inzerent, hezký den.
5: Dobrý den, já bych chtěl dát inzerát. Prodám stan od firmy Decathlon značky Quechua pro 4 osoby, k tomu vybavení 2 madrace vysoké a skříň do stanu. 2 spacáky. Stan byl použit všeho všudy 2x, cena by byla 1500 korun. Telefon 702 468 199 a druhé číslo 702 652 067. Děkuji.
0: Já vás ještě poprosím, z jakého místa voláte od nás z kraje?
5: Z Karlových Varů.
0: Z Karlových Varů, paráda. Tak jo, já myslím, že prázdniny jsou ještě stále na začátku a někdo třeba ještě nemá program a ani stan. Tak věřím, že zavolá, 1500 korun je krásná cena, stan pro 2 i s matracemi a se skříní, tu jsem nikde ve stanu neviděla. To by mě zajímalo, jak to vypadá. Musím se podívat na internet. Zopakuji váš telefon. 702 468 199 a ještě jedno číslo, ano, jste říkal 702 652 067.
5: Ano.
0: Tak děkujeme za nabídku. Krásný den, naslyšenou.
5: Taky děkuji, naschledanou.
0: Tak neváhejte, volejte našemu posluchači, cena je krásná a určitě s tím naděláte spoustu parády a také zážitku. Hezké léto vám přeje Český rozhlas Karlovy Vary, který vám za malou chvíli přinese zprávy s Lenkou Polákovou.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Klienti sociálních služeb v Dragounské 12 v Chebu budou mít k dispozici zahradu. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra hrozí přívalové deště i kroupy. Česko bude na světové výstavě Expo prezentovat kosmický průmysl. A zítra bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 29 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Cheb vybuduje zahradu u objektu v Dragonské ulici číslo popisné 12. Jedná se o budovu, ve které sídlí sociální služby a právě klientům prostory, kde by mohli trávit čas, chyběly. Práce za 4 miliony korun skončí letos v létě, říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
5: Jsme se rozhodli k revitalizaci této zahrady právě především pro klienty tohoto zařízení. Součástí stavby bude výstavba chodníčků, zeleně a různých herních prvků právě pro klienty, aby tam mohli právě především v letním období trávit čas.
4: Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů s vysokým stupněm nebezpečí bude platit od 11. do 21. hodiny, a to včetně území Karlovarského a Plzeňského kraje. Meteorolog Ivo Bohman k tomu dodává.
6: Bouřky můžou být doprovázené kroupami ze velikostí kolem 2 cm, nárazy větru, které můžou jedině dosáhnout i přes 20 metrů za sekundu, a nakonec také přívalovým deštěm s malou pravděpodobností. Také ten přívalový déšť může způsobit škody, ale jak říkám, je zítra málo pravděpodobný, bouřky by neměly být extrémní.
4: Český pavilon na Světovém expu bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou taky české technologie z oblasti robotiky, laserů nebo leteckého průmyslu. Výstava Expo 2027 začne v polovině příštího května v srbském Bělehradě. Poslanec Filip Turek za motoristy měl v Praze na křižovatce ulici Ječná a Sokolská dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. Českému rozhlasu to potvrdil sám Turek. Nemocniční auto po srážce skončilo na střeše. Předtím jelo podle policejní mluvčí Evy Kropáčkové se zapnutými majáčky. Řidič sanitního vozu skončil podle Turka v nemocnici. Poslanci se nic nestalo.
3: Sport.
4: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si po wimbledonském finále polepšily ve světovém žebříčku. Vítězka travnatého Grand Slamu Nosková je nově sedmá, poražená Muchová dokonce šestá. Linda Nosková se dnes vrací do Česka a už v Londýně tušila, že to může mít po příletu domů se získaným titulem náročnější.
7: Já myslím, že až se vrátím zpátky do Přerova, tak to bude asi hodně lidí, co mě bude chtít vidět. Teďka na další dny netuším, jaký budu mít plán. Budu se snažit tohle si co nejvíce a nejrychleji uvědomit, ať si to můžu užít. A za pár týdnů zase začíná nový turnaj zase na novo, takže to taky bude další lekce, kterou se budu muset naučit.
4: Žebříčkové maximum si vyrovnal nejúspěšnější český tenista v letošním ročníku Wimbledonu Jiří Lehečka. Po postupu do osmifinále se vrátil na 12. příčku.
3: Počasí.
4: noci a zítra bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer srážky zeslábnou. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 64 se v úseku až Cheb opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte tam se zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hodin na 5 minut. Další zprávy s Lenkou Polákovou jsou za námi. Stejně taky jedna z největších akcí v Karlových Varech. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je už minulostí. V našem vysílání se za ním ale ještě ohlédneme. Divákům se letos na festivalu nejvíce líbil časozběrný dokument Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Dali mu nejvíce hlasů v divácké anketě deníku Právo. Právě tato výjimečná dokumentaristka byla i naším hostem. Zůstaňte s námi, ať o nic nepřijde. No a místo filmových fanoušků stojí už u pokladen židle, stoly nebo v krabicích zabalené televize. Firmy začaly s úklidem po filmovém festivalu v Karlových Varech, které se pomalu a jistě vrací do svého klidu, který v sobotu skončil všemi možnými krásnými akcemi a postupně tak mizí různé stánky i reklamní poutače. Podrobněji se tomu budeme věnovat pár minut po 15:30. Do té doby písničky a v této hodině připomínám, že také budeme soutěžit. Krásné odpoledne s rádiem vašeho kraje.
3: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Děvče, s krásným začátkou a Petr Novák na rádiu vašeho kraje. Jedním z našich vzácných hostů uplynulého 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byla první dáma českého dokumentu Helena Třeštíková. Její specializací je unikátní metoda časozběru, tedy velice trpělivé a desítky let trvající stopování lidských osudů. Právě na letošním filmovém festivalu uvedla svůj nejnovější snímek o Báře Basikové, který mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády. Dokument získal cenu diváků. S Helenou Třeštíkovou si povídala kolegyně Pavlína Kyselová.
1: Proč jste si vybrala právě Báru Basikovou?
2: Já jsem asi tak v roce 95 připravovala takový cyklus časozběrných filmů o ženách pro Českou televizi. Byla dohoda, že to bude 10 filmů, které se budou točit 5 let a bude to o naprosto různorodých ženách různých profesí. A když jsem to tak dávala dohromady, tak jsem si přečetla takový rozhovor s Bárou Basikovou v Mladý frontě dnes, kde ona říkala, že má 4letý dvojčata a o rodinu a ty děti se komplet stará její manžel, který je vlastně muž v domácnosti a ona komplet živí celou rodinu a pracuje od rána do večera. Tak jsem říkala, no tak to je takový zajímavý, neobvyklý model, tak to bychom mohli zkusit. Tak jsem přes tu novinářku se dostala k Báře, zeptala jsem se jí, jestli bychom mohli 5 let točit její život a ona souhlasila. Tak jsme se dali dohromady a točili jsme. Akorát, že ta původní idea obrácené role se brzy rozplynula, protože Bára si našla jinýho chlapa, tady tohoto opustila a všecko bylo zase chvíli jinak. No pak jsme ten film dodělali, byl v roce 2001, televizi, jmenovalo se to Bára B Live. A my jsme s Bárou tak zůstali pořád v přátelském kontaktu a pak já jsem se dala dohromady s producentskou společností Negativ a domluvili jsme se, že budeme v některých těch započatých časozběrech pokračovat a oni strašně stáli o Báru, protože oba ti producenti byli její velký fanoušci, Pavel Strnata, Kateřina Černá, důležití lidé mého života. No a tak jsme se s Bárou domluvili a pokračovali jsme. Samozřejmě naštěstí díky České televizi, která byla ochotná do takového neúplně jasného nebo jistého projektu jít, protože jsme nevěděli přesně úplně, kdy skončíme. No nakonec to ve výsledku dohromady s tím mým prvním natáčením je asi 30 let teda jejího života, co jsem točila já. A potom jsme ještě získali archivy z doby před naším natáčením, kdy zpívala z Precedence Stromboli a vlastně je tam první záběr, kdy jako asi 12-letá holčička zpívá v pořadu, zpívá celá rodina. Takže dohromady je to 50 let jejího života.
1: Já jsem se dočetla, že je to asi vaše nejdelší natáčení.
2: No, to asi ne, protože já jsem dělala ty manželské etýdy, teďka je 46 let. No, je to jedno z nejdelších.
1: Další manželská etýda, možná několika manželská etýda.
2: Ano, právě jsem četla článek o tom filmu Manželské etýdy Báry Basikové. No, protože v tom filmu máme 3 svatby a 3 rozvody. Takže ten život byl pestrej, no, a to je právě na tom časozběrném natáčení zajímavé, že vůbec nevíte, do čeho jdete. Já vždycky říkám, že to je sázka na nejistotu a to teda platí.
1: Jak to vypadá u vás na place? Necháte kameru běžet a vedete rozhovor, a nebo je tam nějaká příprava? A jak vlastně vypadá váš tým? Máte tým?
2: Byly doby, kdy jsme začínali třeba s těma etídama v těch 80. letech, tak nás bylo asi 10, ty jsme 3. Kromě mě kameraman a zvukař. Já už strašně dlouhou dobu spolupracuju s takovým stabilním týmem, že mám stejného kameramana a zvukaře dlouhou dobu, který se s těmi našimi protagonisty už znají a je to jako když přijde na návštěvu jako kámoše. No a já si nějakou přípravu samozřejmě před každým natáčením trochu dělám, ale zároveň dávám prostor nečekanému, že jo. Nechci, aby lidi říkali něco konkrétního, co bych já vymyslela. Stabilní otázka je, tak co je novýho?
1: A tím se to rozjede.
2: A tím, že už nejsme jako dříve, když se točilo na film limitovaný tím materiálem, tak ono se dá udělat dlouhý povídání, protože to je taková zkušenost, že lidi, když se povídá další dobu, takže se trošičku tak jako více uvolněj a dost často se stává, že takový nejzajímavější věci padnou někdy ke konci rozhovoru.
1: Paní Třeštíková, jak je možné, že vydržíte tak strašně strašně dlouho čekat, než dokument spatří světlo světa.
2: Neboli než ho dokončím.
1: Ano.
2: Mě to vůbec nevadí na něčem dělat a pořád nemít jako ten hotovej tvar, protože mě to prostě baví, nevadí mi to, ale fakt je, že to je trošku jiný způsob, než je obvyklý. Já těch projektů většinou dělám a dělala jsem vždycky víc průběžně. No prostě jsem se nějak v tom našla, baví mě to, těší mě to a nedeprimuje mě to.
1: Taková doba strávená s protagonisty. Říkám si, musí vás třeba někdy trošku přestat ten člověk zajímat, nebo vás taky někdy naštve. Taky se někdy vzdálí, taky se mu třeba i nechce. Tak co vás osobně nakopává k té další spolupráci?
2: No tak mě všecko to, co jste vyjmenovala, to jsou věci, které mě nějak jako úplně nezničej, že jo, jeden protagonista mě vykrad a jednou nevrátil kameru. Ale já si vždycky říkám, že je důležitý nějak si definovat, co člověk chce v tom dokumentu udělat. A já jsem si definovala, že chci zachytit život tady a teď, naší době, lidi, kteří v té době žijou, v průběhu teda nějakého času zachytit tu dobu, případné změny a tak. Nic nepřikrašlovat, nic nevylepšovat, všecko točit tak, jak je, to znamená lidi, kteří jsou i milí, i protivní a mají i lepší dny, i horší dny. Já se tomu nějak přizpůsobím a někdy mě to samozřejmě jako taky trápí, ale to je prostě život. A jestli chci život zachycovat takový, jaký je, tak tohle to všechno k tomu vlastně patří.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítězství.

0: ulici.
1: V naší ulici a Voxel na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. V karlovarských ulicích se aktuálně uklízí, filmové fanoušky vystřídali v centru Karlových Varů uklízecí firmy, demontují reklamní poutače, různé stánky a do skladů míří i sochy žen s globem před hotelem Thermal. No a zatímco postavení festivalových symbolů zabere zhruba týden, jejich rozebírání je mnohem rychlejší.
2: Jako
3: tak největší práce máte teď dostat šrouby ven.
2: Ano, ano, to je největší práce.
3: Pane Oldřichu, a je to plocha, po které jezdí auta?
2: Po které jezdí auta. Od Thermálu.
3: Jiří, vy už jste tady 25 let, takže už zkušeným stavitelem i rozebíratelem.
4: Tak, tak.
3: Jak dlouho to trvá, než to rozeberete?
4: Jeden den to rozebíráme a 3 dny to stavíme. Nadvedni to, Oldo.
2: Jo, umem, stojím na to.
4: Na výškách je písek a ten písek se musí vyškrabat, no. Oni to zanesou tím pískem těch pneumatik.
3: Takže vyčistíte a Oldřich vyšroubovává ven.
4: Jo, když mu to jde.
2: Poslední.
4: Musíme ho vytlačit, víš?
2: No, bouchni si na to. A je venku.
5: Taky vestibul hotelu Thermal připomíná spíš skladiště. Jsou tady plné popsané krabice, složené stoly a další nábytek, který byl při festivalu zapotřebí.
3: Danieli, vy tady demontujete jednu z pokladen. Není vám to líto?
6: Tak samozřejmě to je škoda práce, že? Já my to každý rok postavíme a pak se to zbourá, ale zase je to práce.
3: Stavění samozřejmě trvá díl než potom to bourání.
6: Ano, to máte pravdu. My to stavíme, já vím, týden, 10 dnů a pak to bouráme 2-3 dny.
3: Pane Jiří, co děláte teď tady před hotelem Thermal na té ploše?
7: Budeme uklízet red carpet, teď se čistí povrch, co tady je, aby se to napaletovalo všechno a prostě to dneska zbouráme.
3: Ta umělá konstrukce přijde pryč. Ano. Trošku lepí, na tom byl nalepený ten červený koberec.
7: Ano, ano. Tak se musí umýt, aby se to mohlo vlastně konstrukce použít dál.
3: Jak dlouho to trvá, než to rozeberete?
7: No, ze 2 dny.
3: A jak dlouho stavíte to podium tady?
7: Stavili jsme to 11 dní. Celý tady ten vstup.
3: Tady vidím ještě sochy.
7: Ano.
3: Dívka s globem. Ty taky budete uklízet.
7: Taky, taky.
3: Kam přijdou?
7: Ty se dají do obalu a zůstanou ve skladech na příští rok.
8: Vždycky je to většinou šroubování z pravé strany. Pravák, jedeš z pravý. Odsaď jsou dva šrouby takhle. No, tak, jedem dál.
9: Jedem.
3: Rozebírání kovových bočních konstrukcí brána se není nic jednoduchého.
7: Není to jednoduchá práce, hlavně je to ve veškách, takže.
3: Musíte být opatrný.
7: Musí člověk být opatrný, jo.
5: Všechny festivalové stavby i vybavení musí být uklizené do konce tohoto týdne. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 4:45 přesně právě teď v tomto čase s námi můžete soutěžit. Připomínám telefon do Karlovarského studia Českého rozhlasu a ten je 221 55 37 37. Zámek Toužim byl původně postavený jako hrad. Jeho historie sá až do 13. století. Přestože je zámek chráněný jako kulturní památka, od druhé poloviny 20. století chátral. V roce 2016 vznikl spolek Živý zámek Toužim. Dobrovolníci tak postupně památku opravují a v letošním roce tu proběhne několik kulturních akcí. Každý víkend si navíc můžete prostory zámku také i prohlédnout a dozvědět se podrobnosti o jeho historii. My v dnešní soutěži nabízíme rodinnou vstupenku právě na některou z víkendových prohlídek. Tak budete mít alespoň krásný program pro vás a vaše děti, tak 221 55 37 37. No a jedním z našich rozhlasových hostů uplynulého 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byla první dáma českého dokumentu Helena Třeštíková. Její specializací je unikátní metoda časozběru, tedy trpělivé i desítky let trvající stopování lidských osudů. No a právě na letošním filmovém festivalu uvedla svůj nejnovější snímek, který mapuje 50 let života jedné známé české populární zpěvačky. Dokument získal cenu diváků. Rozhovor s Helenou Třeštíkovou jste mohli slyšet s Pavlínou Kyselovou v úvodu této hodiny a já se vás ptám, o kom byl dokument, jak se jmenuje? Tak, čekám na správnou odpověď, někdo z vás už je teď na telefonu a kdo pak to je? Hezký den.
1: Dobrý den, hezký Hanka, Karlovy Vary.
0: Hani, krásný den, tak tušíte, slyšela jste, víte?
1: Ano, myslím, že to bylo o Báře Basikový.
0: Přesně tak, správně. Viděla jste ho? Byla jste na festivalu?
1: Ne, neviděla, bohužel.
0: Já taky ne. Tak si ho pustíme někdy jindy. Určitě bude příležitost. Vy každopádně toto léto vyrážíte na výlet s vašimi dětmi, máte rodinnou vstupenku, tak si to užijte. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naslyšenou.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: I když jsme plešatí, zpíval Pokáč a na Slováčková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Ať už jste plešatí jako Pokáč nebo vlasatí jako třeba Kamil Střijavka, sestřih máte zkrátka jakýkoliv pro vás. Všechny je tu rádio vašeho kraje, které vám nejen hraje písničky, které nestárnou, ale i třeba novinky. Můžete si o ně napsat nebo zavolat na číslo 221 55 37 37 e-mail studio.vary@rozhlas.cz každý den po 12. hodině, takže zase zítra se na vás budu těšit. Připomínám stránky vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace, zajímavé články, různé i naše rozhovory, které si můžete zpětně poslechnout, také s námi můžete i vařit, tak mrkněte na naše recepty. No a v kontaktu s námi můžete být i na Facebooku a Instagramu, tak jako vždy připomínám, buďte, budeme moc rádi. Dejte nám i zpětnou vazbu, i za to budeme moc rádi. Rádi vám hrajeme, teď pro vás ti nejmenší přinesou zase takové ty svoje hlášky. Po 16. hodině hned po zprávách s Lenkou Polákovou vás budeme bavit s humoriádou. Zůstaňte s námi, příjemný zbytek dne.
1: Co je to univerzita třetího věku?
2: Třeba škola.
3: No, na třetím stupni škola, ne?
2: Že když jsi na škole, tak potom máš třetí rok, asi tam tři roky.
4: Že je to vysoká škola?
5: Já myslím, že je to taky nějaká vysoká škola a že tam můžou lidi jenom od určitýho věku.
4: Že je ta univerzita třeba jenom pro dospělí nebo pro babičky nebo takhle?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj dočasně omezuje provoz protialkoholní stanice v Sokolově. Destinační agentura Krušnohoří připravuje na hřebenech hor dva nové fotopointy pro turisty. Cenový strop na paliva zítra znovu vzroste a bude oblačno, postupně přehánky i bouřky a silné teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Sokolově začíná platit nový režim pro fungování protialkoholní záchytné stanice. Místo dosavadního nepřetržitého provozu bude zařízení otevřené vždy od pátku do pondělního rána. Tento režim potrvá do konce srpna. Podrobnosti doplňuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba Středočeský kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice, tak jsme tuto záležitost projednali samozřejmě primárně s vedením nemocnic, aby nedošlo k zatížení urgentních příjmů s policií České republiky, městskou policií, a dohodli jsme se, že zkusíme de facto omezit provoz záchytky v Sokolově.
0: Po zkušebním období kraj rozhodne o dalším nastavení provozu záchytné stanice. Destinační agentura Krušnohoří chystá na české i německé straně hor dva nové fotopointy. Připravuje je u příležitosti Evropského turistického festivalu Eurorando. Festival se uskuteční v září a nabídne společné pěší trasy i doprovodný program. Fotomísta budou mít podobu dvojitých laviček, říká zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
3: Budou to vlastně dvě lavičky postavené zády k sobě, vyrobené uměleckým řezbářem a vyzdobené řádně. Takže to budou vlastně dva umělecké řezbářské artefakty, které věřím, že přilákají lidi, aby se na ně přišli podívat a vyfotit se na nich.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 41 korun a 88 haléřů za litr. To je o 2 haléře víc než dnes. Litr nafty může zdražit až o 40 haléřů na 39 korun a 19 haléřů. Ceny paliv bude stát regulovat už jen do neděle. Dnes o tom rozhodla vláda. Hasiči pokračují v likvidaci požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zásah podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové potrvá ještě několik dní. Dodala, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota a na místě zasahuje 6 hasičských jednotek. Budovu proto zatím není možné předat majiteli, jak bylo dnes původně v plánu. Hasiči na místě zasahují od čtvrtka. Některé okolní ulice, které byly kvůli požáru uzavřené, se dnes znovu otevřeli.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer srážky zeslábnou. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 na 62. kilometru ve směru Praha Karlovy Vary máme hlášené odstavené porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den v tomto teplém dni.
5: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
6: Dneska je 13.
5: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
1: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou. A říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá. Ano. Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celým tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonce. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě zřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako speváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova. Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eoipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikuli, funikula.
2: Inteligent.
3: Sesibon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária.
3: Čo to bolo?
2: Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemôže byť košenka toto.
2: Ukážte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, chiarete, perché?
2: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo. Eh?
5: Bon.
4: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: A ja už musím jít.
1: Ještě měl.
0: Sporám a c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 8.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov, mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tomu opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj,
3: to na pohled, tak to jsou to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatolásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, anebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žert.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No,
3: jak si je možný,
2: krásně jste to domluvil.
3: Ano, to
2: hezký,
3: bylo rychlý.
2: Hezký. Kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec s Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba dva.
2: Zdravíme vás oba.
4: Zdraví. Mm-hmm. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Mm-hmm. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník, zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu? 731 800 900.
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdounek, skoro dobrý kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte?
3: No jo,
8: a já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro. No. Ještě, že to dobře.
8: Dobře,
3: ano, zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Ano, vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúni.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúvaj, ti takú tresnem, že ti dolámem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty, ty jedna obyčajná... Pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto sa vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hred prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si.

0: No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot.
1: Humoriáda. Tak tolik Milan Kněžko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kněžkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
2: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan Kněžko.
1: Aha, a na oplátku
2: ne,
1: zase? To neprovozujete takhle.
2: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
1: Že to nie je potřeba. Nie je treba. Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hrát činasky, svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
3: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní.

0: perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane, já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se s Deňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
2: Ježiši, co se děje?
3: Odevřete!
2: Co je, snad nehoří?
3: Právě, že hoří.
2: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
2: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma, ty už jsou jak důlní kanáři.
2: Co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no? Ty, oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
2: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím vohň, já jsem hrozně nervózní. Vím, co to umí, ten previd. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
2: Ježišmarja.
3: To je den.
2: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
2: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva.
4: Díky moc, díky.
3: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
2: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kluci. A já si zmůžu sám pendrek.
2: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula Einzwei.
2: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem
2: doleze. Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Čas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho s tím.
2: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frér letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
5: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda.
0: Ano.
1: Pane Knope, a to je i vaše dílo.
0: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Máme nějakou historku z natáčení hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
0: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom
1: hrál. No prosím, co všechno
0: byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a to už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
0: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, ne, aby si všichni kousek zahráli.
0: Ne, to samozřejmě, v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
0: ano,
1: který vymýšlí různé věci.
0: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
0: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo. Halo. Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karnovalském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano. My máme rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko? Pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Už to mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, ale ne z Prahy 8, ale z Přerovozdí Změna. A já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Pepíček Beck,
5: ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Becka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Halo?
8: Dobrý den.
3: Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a Teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle. Prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový... Z toho se už ale nedostali, ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím od očí bačího langvide karece mentrio. Já se to tady naštudoval, no a ten pes jak šel k těm generálkám, no tak ty to jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy a šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom ve šlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou. Cmíral.
10: Já myslím, jiný pes.
11: Ne, ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, no. Měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla. A ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný, ovšem my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj měl na konci loňského roku třetí nejvyšší podíl cizinců v zemi. Město Abertami připravuje stavbu parkoviště u dolu Mauritius. Osevní plocha zeleniny v Česku oproti loňsku klesla. A zítra bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlovarském kraji žilo ke konci loňského roku téměř 37 tisíc cizinců. To je 12,6% z celkového počtu obyvatel kraje. Zároveň je to třetí největší podíl mezi regiony Česka po hlavním městě Praze a Plzeňském kraji. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Polovinu cizinců v kraji tvořili Ukrajinci, následují občané Vietnamu a Slovenska. Pokračuje mluvčí krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech Jana Špačková.
4: Mezi okresním srovnání vykazovali vysoký počet cizinců okresy Cheb 45% a Karlovy Vary 44% všech cizinců žijící v Karlovarském kraji. Naproti tomu v Sokolovském okrese žije pouze 11% z nich.
3: Oproti roku 2024 se počet cizinců v Karlovarském kraji zvýšil o zhruba 850. Abertami postaví parkoviště u dolu Mauritius. V této části města úplně chybí parkovací plochy. A radnice si od toho slibuje, že lidi nebudou muset parkovat v přírodě. Podle nezávislé starostky Renaty Mrňkové by cena za výstavbu měla být okolo 20 milionů korun.
5: Teď jsme ve fázi vlastně stavebního povolení, kdy nám chyběl poslední doklad o dopadu na životní prostředí, který již máme hotový a nebrání nic k vydání stavebnímu povolení a následné realizaci parkoviště a jejího okolí. Nebude se dělat jenom parkoviště, ale bude se dělat i zázemí hrybníků a přírody okolo.
3: U parkoviště vznikne i nové posezení pro turisty. Česku ubyla plocha pro pěstování zeleniny o zhruba 4%. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že klesla meziročně na necelých 12 000 hektarů. Týká se to hlavně cibule, mrkve a zelí. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské teď začala hlavní část sklizně. Výnosy jsou podle ní zatím dobré, pěstování ale komplikují výkyvy počasí, například jarní mrazy, sucha a bouřky s přívalovými dešti. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro Fox News řekl, že Spojené státy nejspíš převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Americké síly podle něj budou úžinu chránit a Washington by za to měl dostávat zaplaceno. Iránské velení v reakci uvedlo, že to nedovolí. Spojené státy o víkendu i dnes útočily na cíle v Iránu. Teherán v odvětě vyslal rakety a drony na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Sport. Na Tour de France mají dnes cyklisté volný den, zítra je na programu 10. etapa, která vychází na francouzský státní svátek Den pádu Bastily. Trať měří přes 166 kilometrů a dohromady 3900 výškových metrů a ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií. Ve žlutém trikotu je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem je 24. Matias Vacek.
2: Počasí.
3: Zítra bude oblačno, postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na Svatém kříži na Chebsku je z důvodu stavebních prací uzavřená část silnice číslo 214.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Hezké a ničím nerušené odpoledne, je 13. července, 17 hodin 4 minuty a začíná dnešní pondělní den v kraji. Do věže kostela v Dalovicích u Karlových Varů se po dlouhé době vrátil zvon, obec ho nechala opravit a vybavila automatickým pohonem. Skončila tím oprava věže a následovat bude rekonstrukce samotného kostela. Více vám prozradíme za chvíli. Místo filmových fanoušků stojí u pokladen židle, stoly nebo v krabicích zabalené televize. Firmy začaly s úklidem po filmovém festivalu, který v sobotu skončil, postupně tak mizí různé stánky i reklamní poutače. I to bude předmětem dnešního dne v kraji. No a mimořádná česká dokumentaristka Helena Třeštíková má za sebou další významný úspěch. Na letošním Karlovarském filmovém festivalu získala cenu diváků za časozběrný dokument Bára Basiková. Podrobnosti přineseme za chvíli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.
6: Nosím černý brýle.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ještě téměř 9 000 motoristů v Karlovarském kraji si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Důvodem je konec platnosti. Jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, obnovu lze vyřídit i bez osobní návštěvy.
2: Jak si tento doklad vyměnit, je využít online řešení na portálu dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé a bezpečné.
1: Nový řidičský průkaz lze vyzvednout i na výdejním boxu. V Dalovicích na Karlovarsku se do věže kostela Panny Marie Utěšitelky vrátil opravený původní zvon. Kostel ze 30. let převzala od církve obec. O podrobnosti se dozvíte krátce před 17:45. Střední škola stravování a služeb v Karlových Varech zmodernizovala odborné učebny pro praxi a pořídila nové počítače. Co přesně se tak v praktické výuce změnilo, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Největší proměnou prošla výuka gastronomie. Ve škole byla vybudována nová technologická aula s potřebným zázemím pro přípravu pokrmů a vznikla také učebna pro barmanství, baristiku a someliérství.
1: Průmyslový park v Chebu provozuje ekologické zázemí v podobě stanoviště se včelami, loukami a retenční nádrží. Cílem je vytvořit protiklad skladovacím a logistickým halám a v místech bývalých brownfieldů obnovit přírodní prostředí. Karlovarský filmový festival v lázeňském městě v neděli skončil, ale pokračuje v dalších městech. 4 kina v Praze a Brně promítnou v tomto týdnu vybrané filmy z mezinárodní filmové přehlídky v Karlových Varech. Festivalové ozvěny Šarivary přinesou české snímky Pramen a Čika Čeka i zahraniční tituly oceněné na festivalu v Cannes. A nejen o tom, jak byl letošní festival úspěšný ve srovnání s minulými ročníky, nám po 17:30 přiblíží náš regionální stopař.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Do věže kostela Panny Marie Utěšitelky v Delovicích u Karlových Varů se vrátil původní zvon. Obec ho nechala upravit a nově mu pořídila automatický pohon. Takže už kvůli zvonění nebude muset nikdo stoupat do věže. Kostel ze 30. let minulého století začaly Delovice opravovat potom, co jim objekt přenechala církev. Návrat zvonu byl posledním krokem při opravě věže.
1: Je taková váha zvonu, kdy se nevyplatí vyloženě stavět konstrukci a volat jeřáb.
2: Asi půl metru vysoký zvon vykládá z auta zvonař Jan Šeda.
1: Že my tady s kolegou to prostě vezmeme do teplejch takzvaně a půjdeme s tím až nahoru po schodech.
2: Kolik ten zvon váží?
1: Tenhle zvon váží přibližně 80 kg.
2: Vstupní schodiště do kostela bylo široké, to jste zvládli bez problémů, jste trochu zadýchaní, co vás čeká teď?
1: Schodiště točíte a úzké, dřevěné, nicméně my si s tím poradíme. Pomalu, už nikam nespěchám.
2: Teď už stojíme na podestě pod zvonicí, nahoru je takový širší žebřík, už jsem byl problém dostat ten zvon, jak ho tam dostanete nahoru?
1: No my teď už máme s sebou elektrický jeřábek, který nahoře upevníme v té zvonici a vytáhneme ho za pomocí ocelového lanka nahoru.
2: Zvon do elektroinstalace zapojuje Vojtěch Kolert. Jak se bude takový zvon ovládat?
3: Ovládá se elektronicky, je k tomu jednotka speciální, která to celý řídí.
2: Při jak příležitostech se tu bude zvonit?
3: Prozatím tady budou mít nastavený poledne a takzvaný klekání v 6 večer. Je to každý den a pak mimořádný zvonění jako slavnostní, umíráček a takové věci.
2: Obec převzala kostel z 30. let minulého století od církve před několika lety. Nejdřív opravila střechu a terasu, loni nechala zrekonstruovat hranolovou věž, říká stavební dozor Helena Michálková.
4: Byla ve špatném technickém stavu, prováděla se komplet sanace těch betonových konstrukcí.
2: Byly tam i dřevěné prvky?
4: Byla tam právě stolice zvonu, který se tam dneska montuje, ta stolice byla ve velmi špatném stavu, byla vyrobena replika té stolice, ta už je tam v tuhle chvíli namontovaná.
2: Právě při loňské opravě věže musel zvon dolů. V té době už několik let nezvonil.
4: Měl špatný srdce a celkově dlouhým nepoužíváním vlastně ztratil v uvozovkách svůj glanc.
2: Rekonstrukce dalovického kostela letos pokračuje opravou chrámové lodi a zpevněním opěrních zdí za kostelem. Z Dalovic u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.
6: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině. She's crazy like a fool.

0: Jste naladěni na podvečerní frekvence Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde právě v tuhle chvíli, tedy mezi 17. a 18. hodinou, probíhá Den v kraji, tedy pořad, který každý den shrnuje to nejzajímavější v rámci karlovarského regionu. Filmové fanoušky vystřídali v centru Karlových Varů uklízecí firmy. Demontují reklamní poutače, různé stánky a do skladu míří i sochy žen s globem před hotelem Termál. A zatímco postavení festivalových symbolů zabere zhruba týden, jejich rozebrání je mnohem rychlejší.
1: Jako zatač mi ze zora.
2: Tak největší práce máte teď dostat šrouby ven.
1: Ano, ano, to je největší práce.
2: Pane Oldřichu, a je to plocha, po které jezdí
1: auta. Od Termálu.
2: Jiří, vy už jste tady 25 let, takže už zkušeným stavitelem i rozebíratelem.
3: Tak, tak.
2: Jak dlouho to trvá, než to rozeberete?
3: Jeden den to rozebíráme a 3 dny to stavíme. Nadvedni to, Oldo.
1: Jo, moment, stojím na to.
3: Na výškách je písek a ten písek se musí vyškrabat. No. Oni to zanesou tím pískem
2: těch
3: pneumatik.
2: Takže vyčistíte a Oldřich vyšroubovává ven.
3: Jo, když mu to jde.
1: Poslední.
3: Musíme ho vytlačit, víš?
1: No, bouchni si na to. Ale, a je venku.
4: Taky vestibul hotelu Termál připomíná spíš skladiště. Jsou tady plné popsané krabice, složené stoly a další nábytek, který byl při festivalu zapotřebí.
2: Danieli, vy tady demontujete jednu z pokladen. Není vám to líto?
5: Tak samozřejmě to škola práce, že? Já my to každý rok postavíme a pak se to zbourá, ale zase je to práce.
2: Stavění samozřejmě trvá díl než potom to bourání.
5: Ano, to máte pravdu. My to stavíme, já vím, týden, 10 dnů a pak to bouráme 2-3 dny.
2: I pane Jiří, co děláte teď tady před hotelem Termál na té ploše?
6: Budeme uklízet red carpet, teď se čistí povrch, co tady je, aby se to napaletovalo všechno a prostě to dneska zbouráme.
2: Ta umělá konstrukce přijde pryč. Ano. Trošku lepí, na tom byl nalepený ten červený koberec.
6: Ano, ano. Tak se musí umýt, aby se to mohlo vlastně konstrukce použít dál.
2: Jak dlouho to trvá, než to rozeberete?
6: No, ze 2 dny.
2: A jak dlouho stavíte to podium tady?
6: Stavili jsme to 11 dní, celý tady ten vstup.
2: Tady vidím ještě sochy.
6: Ano.
2: Dívka s globem. Ty taky budete uklízet?
6: Taky, taky.
2: Kam přijdou?
6: Ty se dají do obalu a zůstanou ve skladech na příští rok.
7: Vždycky je to většinou šroubování z pravé strany. Pravák, jedeš z pravý. Odsaď jsou 2 šrouby takhle. No, tak, jedem dál.
8: Jedem.
2: Rozebírání kovových bočních konstrukcí brán asi není nic jednoduchého.
6: Není to jednoduchá práce, hlavně je to ve veškách, takže...
2: Musíte být opatrný.
6: Musí člověk být opatrný, jo.
4: Všechny festivalové stavby i vybavení musí být uklizené do konce tohoto týdne. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 29 minut, vy posloucháte stále Český rozhlas Karlovy Vary a my se v tuhle chvíli ještě vrátíme do festivalových Karlových Varů. Na jubilejním 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu měl v soutěžní sekci zvláštní uvedení premiéru časozběrný dokumentární snímek režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Ten také získal cenu diváků, autorka manželských etýd a dokumentů Marcela, René nebo Katka a poprvé sledovala život veřejně známé osobnosti. Ale jak se vlastně k téhle profesi dostala, na to se také mimořádné dokumentaristky zeptala kolegyně Pavlína Kyselová.
1: Paní Třeštíková, vaše začátky, ty nebyly asi tak úplně jednoznačné. Chtěla jste být kostýmní výtvarnicí a rodiče z vašich plánů přihlásit se na FAMU nebyli úplně nadšení. A přesto jste si šla za svým. Vzpomenete, co vás k tomu dokumentu tak táhlo?
2: No, já si to pamatuju úplně přesně. Já jsem opravdu původně chtěla být kostýmní výtvarnicí, protože jsem pořád chodila do divadla. Studovala jsem střední výtvarnou školu. No a v té době jsem začala chodit hodně do kina. A takový zajímavý moment byl, že nejdřív, když jsem tam chodila třeba s babičkou na nějaký hraný filmy, tak jsem měla pocit, že film je něco úplně jiného než život, který žijeme. A pak přišla Česká nová vlna a já jsem najednou zjistila, že film může ukazovat přesně to, co známe z našeho života, čím žijeme. To mě tak nadchlo, že jsem si říkala, to bych chtěla taky dělat. Tak to tak ve mně zrálo a všichni spolužáci měli pocit, že jsem se zbláznila.
1: V době mezi dvěma těhotenstvími jste udělala ten asi nejdůležitější krok, možná rozhodnutí, věnovat se časozběrné dokumentární metodě. To vás inspirovala ta myšlenka nového života, nové rodiny?
2: Já, kdybych to vymyslela něco takového sama, tak bych to nikdy neprosadila. Ale tam prostě byla taková šťastná náhoda, že tehdejší ředitel krátkého filmu, kde jsem byla zaměstnaná, měl přítelkyni herečku Marii Drahokoupilovou, která se s ním rozešla a on požádal o pomoc takového věhlasného psychiatra, který se jmenoval doktor Zdeněk Dittrich, pomáhal všem celebritám typu Karel Gott a podobně s různými potížemi a začal toho pana ředitele krátkého filmu dávat dokupy po tom rozchodu a řekl mu, že dělají takový výzkum, proč se tolik mladých manželství rozvádí tak brzo po svatbě a že by to mohlo být zajímavý to zkusit filmově zaznamenat. A on mu řekl, no my tu máme takovou jednu šílenou ženu, která by do toho asi šla, což jsem byla já, protože já jsem předtím už točila takový film o takové rodině, který se narodí dítě a tak jsem si říkala, že by bylo zajímavý sledovat život té rodiny i toho dítěte dál, tak o tom se vědělo. No a tím pádem s požehnáním ředitele krátkého filmu mohl vzniknout ten naprosto atypický projekt, který se točil 5 let. No a já jsem se v tom naprosto našla. Mě to prostě úplně fascinovalo. Říkala jsem si, od teď už chci točit jenom časozběrný projekty. Ale nebylo to vůbec jednoduchý.
3: Den v kraji. Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+, nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Letošní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech skončil a podle prvotních informací byl nejúspěšnější za několik posledních let. Fakta pro vás zjišťoval můj kolega Lukáš Staněk, kterého už teď vítám ve studiu. Lukáši, pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Lukáši, byl opravdu letošní ročník festivalu tak úspěšný?
2: Ano, byl. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zaznamenal rekordní zájem diváků. Prodalo se 132 553 kusů vstupenek na filmová promítání. Pro srovnání, v loni to bylo lehce přes 128 tisíc kusů a v roce 2023 dokonce jenom 123 517 vstupenek na promítání.
1: Lehké počty, to je za tři roky nárůst o více než 9 tisíc lístků. Podařilo se ti zjistit, co za tím úspěchem vlastně stojí?
2: Přestože festival v roce 2026 uvedl o něco méně filmových titulů než v roce 2023, nasadil je do většího počtu projekcí. To umožnilo uspokojit enormní poptávku po lístcích. Roste i prestiž přehlídky. Jestli se nějak měnila struktura přehlídky, zmínil v pořadu festivalový vývar dlouholetý filmový kritik Pavel Sladký. Zároveň došlo k takzvanému faceliftu, tedy omlazení vzhledu.
3: Zatím to vypadá spíš na velkou kontinuitu, než na nějaké zásadní změny. Rozhodně ty základní kameny, a to vlastně i personálně, i co do složení sekcí a dalších věcí, zůstávají na svém místě a festival bude spíš na nich dál stavět, to vypadá. Týká se to i vizuální identity, týká se to i moderace, dramaturgie, řady dalších věcí. Rozhodně kontinuita víc než změny.
2: Nárůst světových premiér potvrzuje, že tvůrci stále raději volí Karlovy Vary pro první uvedení svých děl na veřejnosti.
1: Takže i světových premiér se na letošním ročníku objevilo více než v minulých letech?
2: Ano, tradičně to v minulých letech bylo okolo 35, konkrétně v letech 2023 a 2025 bylo na festivalu uvedeno 36 světových premiér. V roce 2024 dokonce jenom 33. Letos ale festival uvedl 42 filmových novinek. Jedním z nich byl český snímek Čika Čeka o coming outu i o životě na české vesnici a s tím spojenými stereotypy. Tak se o něm vyjadřovali diváci krátce po jeho shlédnutí.
4: Dlouho jsme tleskali, nikdy jsem to tady nezažil takhle při premiéře, že bychom takhle dlouho tleskali, takže to bylo taky spontánní a hezký.
5: Myslím si, že to bylo natočené tak, že i lidi, kteří s tím tématem nemají nic společného, tak to bylo za mě úplně v pohodě a myslím si, že by to měl vidět každý.
6: Samozřejmě to téma je silný, jasně, ale ta forma samotná vlastně to ke mně jako nedopravila asi tou nejlepší cestou.
7: Herecké výkony se mi líbily moc, hlavně Pavla Tomicová a Janci na mě. To přišlo, že to je fakt matka se synem, jako, že to bylo úplně autentický. Tak jsem tomu věřila.
1: Zvyšující se počet návštěvníků určitě přináší více peněz jak podnikatelům, tak samozřejmě následně i městu. Musí ale stoupat i náklady. Podařilo se ti zjistit finanční dopady pro městskou kasu?
2: Přidružené náklady města Karlovy Vary mají v posledních letech stoupající tendenci, přestože se je magistrát snaží držet pod kontrolou efektivnějším plánováním a zapojením partnerů. Tento růst je ovlivněný třemi hlavními faktory. Prvním z nich jsou rostoucí ceny energií, pohonných hmot a lidské práce. Dalším je, že se stoupají tím počtem návštěvníků se zvedá i množství odpadu. A třetím důvodem, proč náklady na pořádání festivalu rostou, je snaha o udržitelnost, tedy opatření, která mají růst nákladů z dlouhodobého hlediska kompenzovat. To znamená, že se navyšuje podíl elektromobilů, festival podporuje bezplatná kola a také ekologický svoz.
1: Zjistilo si zajímavé a podrobné shrnutí, určitě ale nejen mě zajímají konkrétní čísla, Lukáši.
2: Zatímco přímá dotace města festivalu zůstává dlouhodobě zafixovaná na 8 milionech korun ročně, skryté doprovodné výdaje na úklid, dopravu a bezpečnost se postupně sunou k horní hranici odhadovaného pásma 3 až 5 milionů korun za ročník. To je ale zároveň částka, kterou Karlovy Vary za dobu pořádání festivalu získají z místních poplatků z pobytu, poplatků za zábory veřejného prostranství, parkovném a pokutách. Takže město Karlovy Vary jako samospráva inkasuje přímé příjmy z festivalu v řádek jednotek milionů korun, avšak celkový přínos pro ekonomiku celého města a místní podnikatele dosahuje přibližně 650 milionů korun. Tyto peníze se pak do rozpočtu města vracejí oklikou skrze takzvané sdílené daně.
1: Ekonomické zajímavosti o skončeném mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nabídnul právě teď v našem vysílání v rámci Dne v kraji kolega Lukáš Staněk. Lukáši, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: A na telefonní lince Českého rozhlasu Karlovy Vary v tuhle chvíli, tedy přesně 10 minut před 18. hodinou, s námi Ivo Bohman z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Ivo, hezký podvečer, jaké bude počasí v Karlovarském kraji na dnešní večer a také zítřek?
2: Hezký podvečer, tak během dnešního večera bude už oblačnosti pozvolna přibývat, až se v noci v té druhé polovině oblaha místy zcela zatáhne. No a na horách, nebo zejména na horách, se mohou nad ránem objevit první bouřky a přehánky. Teploty v noci klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra během dne už očekáváme po celý den velkou oblačnost s přehánkami a bouřkami. Ty se budou vyskytovat na většině území a někde mohou být i silné s kroupami, nárazy větru či přívalovým deštěm. To ale samozřejmě jen lokálně. Teploty zítra mezi 25 a 29 stupni, severovýchodní nebo východní vítr bude obecně mírný, ale v bouřkách značně zesílí.
1: Počasí a Ivo Bohman. Ivo, díky, mějte se krásně, naslyšenou.
2: A to je hezký večer, naslyšenou.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal.

lyckas. Ja, den är. Man var uppe nå i Alek. Man var uppe nå i Alek. Man var uppe nå i Alovi. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říct,

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: goodness. Mamba nu plnofiale. Mamba nu plnofiale. Mamba nu plnofiale. Fialovi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky. Výstraha platí i pro Karlovarský kraj. Ostrov bude mít biatlonový areál. Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. A zítra bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy, Alenka Poláková. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky. V Karlovarském kraji od 11 do 22 hodin. Bouřky doprovodí přívalový déšť a kroupy. Objeví se taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu, říká plzeňský meteorolog Ivo Bohman.
2: Nejsilnější budou bouřky při tom příchodu na svém čele. Bouřky se mohou vyskytnout například v Krušných horách už v časných ranních hodinách a potom výjimečně také později večer, ale tyto bouřky nebudou mít takovou intenzitu jako ty odpolední.
0: V ostrově vznikne nový biatlonový areál. Město ho postaví vedle fotbalového stadionu. Sportovci tak budou mít důstojné zázemí. Práce město rozdělí do dvou etap. První za 10 milionů korun začne ještě v červenci, druhá možná do konce letošního roku, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
3: Navíc je to vytvořený do účka, takže to bude ještě přestřešený, takže tam vznikne i takzvaný suchý důr. U toho bude vybudovaná vzduchovková střelnice a bude tam areál na ten letní suchý trénink pro biatlonisty. Je to ta první etapa a pokud se povede, tak uvidíme, ještě bychom rozjeli i tu druhou etapu, která by měla být hned vedle toho a měla by prodloužit tréninkovou dráhu asfaltovou.
0: V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
4: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
5: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
4: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
6: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je v pořádku. Brzí mě to. No.
4: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
7: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
4: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro Česko na plnění národního plánu obnovy. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se už o šestou platbu. Předtím komise proplatila Česku přes 163 miliard korun. Evropské prostředky směřují například do digitální transformace zdravotnictví, výzkumu, vzdělávání a rozvoje infrastruktury.
1: Sport.
0: Ruští stolní tenisté budou moct od konce července startovat v mezinárodních soutěžích pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení ale zůstávají v kompetenci hostitelských zemí jednotlivých akcí.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, postupně na většině území přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
8: Krásný a ničím nerušený poslech, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Dnešní pořad bych rád věnoval evergreenům, tedy písničkám, které zpívali kdysi populární zpěváci s nejpřednějšími českými tanečními orchestry a které s oblibou do svých repertoárů a na hudební nosiče zařazují i dechové kapely. Každý si rád na tanečním odpoledni s dechovkou zatančí i něco jiného než polku a valčík. A právě takové písničky budou dnešní náplní pořadu Muziky muziky. Jako první si poslechneme písničku Hospůdko známá, kterou původně nahrál na desky zpěvák Jaromír Majer v roce 1978 a stala se jeho největším hitem. Dnes nám ji zaspívá můj drahý kolega z Plzeňské konzervatoře Jan Ježek a doprovodí ho Šťáhlavská šestka Josefa Pospíšila.

Miloslav Ducháč byl od roku 1945 dlouholetým pianistou a tajemníkem orchestru Karla Vlacha, ale stal se také vyhledávaným skladatelem a aranžérem. Psal písně pro tehdejší hvězdy Vlachova orchestru, kterými byli Rudolf Cortés, Milan Chladil nebo Iveta Simonová. Jistě si mnozí z vás vzpomenou například na písničku Lavička v jasmínu. My si teď skladby Miloslava Ducháče poslechneme ve směsi, o kterou se postarala veselka Ladislava Kubeše. Zpívají Milan Černohous a Blanka Tůma.

V roce 1969 napsal brněnský skladatel Bohuslav Sedláček, mimo jiné autor slavného prstýnku z filmu Princezna se zlatou hvězdou, s textařem Janem Šimonem Fialou písničku Volá trubky hlas, která je dodnes velmi populární a stala se stálicí v repertoáru mnoha dechových kapel. Bohuslav Sedláček tehdy svěřil tuto píseň zpěvákům Aleně Tiché a Jiřímu Duchoňovi. Po 40 letech od jejího prvního vydání jsme ji natočili s mojí pěveckou partnerkou Bárou Břečkovou na CD Klatovské úhlavanky v aranži Antonína Bulky a teď vám ji s dovolením nabízím k poslechu.

Jiří Vašíček patřil k nejpopulárnějším zpěvákům především druhé poloviny 50. a první poloviny 60. let minulého století. Svědčí o tom skutečnost, že se svým podmanivým baritonovým hlasem dokázal ve své době vyprodat několikrát po sobě pražskou Lucernu. V roce 1959 naspíval na gramofonové desky jeden ze svých největších hitů Tulipány z Amsterdamu. K původně nizozemské valčíkové písničce napsal text Zdeněk Borovec a my si ji teď poslechneme v podání malé dechovky Vysočinky a zpěváka Pavla Jecha.

Dříve než Milan Černohous začal zpívat dechovku s veselkou Ladislava Kubeše, proslavil se jako zpěvák populárních a swingových písní. Od roku 1966 do roku 1984 byl hlavním solistou orchestru Gustava Broma a s ním a s orchestrem Studio Brno natočil v brněnském rozhlase bezmála 900 písní, ze kterých se bohužel většina nedochovala. V jeho repertoáru byly mimo jiné písně skupin Beatles, Bee Gees nebo zpěváka Lionela Richieho a zpíval je vskutku božsky. V roce 1975 vyšla Milanu Černohousovi a orchestru Gustava Broma na desce písnička Holka z cest, což je slavná Paloma Blanka s textem Jaroslava Dvořáka. Milan Černohous nám ji teď zaspívá za doprovodu veselky Ladislava Kubeše.

Iveta Simonová a Milan Chladil tvořili pěveckou dvojici téměř celé čtvrtstoletí a nebýt Chladilovi předčasné smrti v roce 1984, jistě by spolu zpívali ještě hodně dlouho. Kdo by neznal písničky jako My dva a čas, Děti z Pirea nebo O nás dvou? Jejich hlasy šly mimořádně dobře dohromady a troufám si říct, že i ve světě bychom stěží hledali tak dobře a dlouho fungující dvojici interpretů, jakou byli právě oni. Z jejich tvorby si poslechneme písničku Alfonze Jindry a Zbyňka Vavřína z roku 1963 Sentimentální v poněkud mladším podání kapely Doubravanka a zpěváků Jiřího Cynádra, Jarky Průchové a Radky Kmochové.

V roce 1967 naspíval brněnský zpěvák Štěpán Mátl původně řeckou píseň, kterou vynikající textař Jan Šimon Fiala nazval Vítr ví své. Desek s touto písní se tehdy prodalo rekordní množství a dodnes je u posluchačů velice žádaná. Natočil jsem jí s Bárou Břečkovou a Úhlavankou Jana Červeného na CD v roce 2021. Věřím, že tyto nestárnoucí písně, které jsme si v dnešním pořadu připomněli, budou ještě mnoho let dělat radost jak interpretům, kteří si je propůjčí do svých repertoárů, tak hlavně vám, posluchačům. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Krásný dobrý večer. Český dvojtanec právě otevírá folklorní půlhodinku Špalíček lidových písní na vlnách Českého rozhlasu. Dnes se v něm podíváme na symboliku čísel v lidové magii a také budou znít písničky, ve kterých se vždy nějaké to číslo objeví. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Už jste někdy slyšeli o číselné symbolice nebo dokonce číselné magii? Dnes bychom možná mohli mluvit také přímo o numerologii, vykládající skrytý význam čísel. Číselná symbolika je přitom projevem magického myšlení a tím i reliktem velmi starých myšlenkových postupů. Určitým číslům bývá připisován vliv na osud a zdraví člověka nebo zkrátka živých tvorů. Setkáváme se s tím u všech světových etnik a tato číselná magie bývá udržována tradicí. Dominantní postavení má přitom symbolika čísla 3. Nejen v lidové víře se uplatňuje takzvaná trojedinost Boha, božský trojúhelník. Trojitost najdeme ale i v jiných aspektech, třeba čas, minulost, přítomnost, budoucnost, živé bytosti, muž, žena, dítě, nebo lidové představy o světě pozemském, podzemním a nadpozemském.

V dnešním špalíčku na vlnách Českého rozhlasu se věnujeme číselné symbolice nejen v představách našich předků. Zajímavé je třeba číslo 2. Jde o symbolickou polaritu, tedy dualismus dobra a zla, dne a noci, tepla a zimy, světla a tmy. Ve starokřesťanských představách bývá dvojka synonymem zla, protože prý narušuje jednotu. Dvojka v různých souvislostech se často objevuje ve vyprávění, pohádkách nebo zvykosloví.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný číselné symbolice. A pojďme se podívat třeba na číslo 4. Řecký matematik a filozof Pythagoras označil číslo 4 za podstatu světa. Podle něj i jeho následníků je takzvaná čtveřitost principem spravedlnosti a soudržnosti. I křesťanství si jako symbol země přijalo právě čtverec. V následujících lidových písničkách sice žádnou číselnou symboliku nehledejte, ale čtyřka se v nich také objevuje a tak si je můžeme poslechnout.

0: Ve špalíčku lidových písní dnes posloucháme písničky, ve kterých se objevují čísla a také si trochu povídáme o číselné symbolice. No a dostáváme se k sedmičce, která bývá vnímaná jako takzvané šťastné číslo. Je často užívána i v trojitém násobku, tedy 21, nebo kladena vedle sebe, tedy jako 77. Právě tak se objevuje v pohádkách, zaříkávání, léčebných radách, no a také v lidových písničkách.
1: Až mě

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný číselné symbolice, a dostáváme se až k osmičce, která podle lidové magie symbolizuje
1: 19 hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Řidiče v Karlových Varech kvůli opravám neprojedou Buchenwaldskou ulicí. Ostrov na Karlovarsku získal dotaci na rekonstrukci dráhy na atletickém stadionu a zítra bude oblačno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Buchenwaldské ulici v Karlových Varech dnes začíná oprava chodníku a silnice. Řidiči neprojedou úsekem mezi ulicí Jana Opletala a krematoriem na Růžovém vrchu. Kudy vede objízdná trasa a jak oprava ovlivní chodce, doplňuje mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.
3: Opravovaný úsek je pro veškerou dopravu zcela uzavřen. Řidiči se ke krematoriu dostanou výhradně z Celní ulice v Rybářích. Pěší projdou bezpečně vyznačeným koridorem podle aktuálního postupu stavbařů. Uzavírka mění i trasy městské hromadné dopravy linka 21, proto obousměrně využívá zastávku Pivovar.
1: Město ulici opravuje kvůli sesuvu svahu pod komunikací. Práce vyjdou na necelých 6 milionů korun. Ostrov na Karlovarsku opravuje dráhu na atletickém stadionu. Za práce zaplatí město přes 3,5 milionu korun. Celou částku ale pokryje dotace z Národní sportovní agentury. Oprava povrchu atletického oválu by měla být hotová letos na podzim, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
4: Jde o to, že ona po těch 10 letech jsou místa, která jsou už hodně opotřebovaná. Může to být nebezpečné pro ty sportovce, pro kohokoliv, kdo tu dráhu používá. Měli jsme tam i nějakého revizního technika, který nám doporučil opravdu renovaci té dráhy.
1: Součástí akce je taky získání certifikátu, že dráha splňuje mezinárodní standardy atletického sportu. Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%, vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji, tam už na polích zbývá méně než polovina obilí. Sklizeň ale můžou zpomalit celné bouřky, které meteorologové očekávají zítra. Český statistický úřad zatím odhaduje, že celková produkce obilovin bude letos oproti loňsku skoro o 16% nižší. Spojené státy obnovují námořní blokádu iránských přístavů, oznámil to prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Ukončení blokády přitom bylo jedním ze zásadních bodů příměří a následného memoranda o porozumění. Po iránských útocích na lodě plující Hormuzským průlivem ale minulý týden označil Trump dohodu za mrtvou. Od té doby střety mezi Spojenými státy a Iránem postupně sílí.
2: Počasí.
1: Noci a zítra bude oblačno až polojasno, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky i silné, večer srážky zeslábnou. Nejnižší noční teploty 17 až 14, na horách 15 až 12 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zasílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Prostě napsal nám posluchač Jaroslav. No prostě vlastně je to asi dobře.
2: Jak se říká, je to fajn.
1: Na každý pád, každopádně. Proč se smějeme? No protože pan Jaroslav nám napsal, můžete nám říci něco o nadměrném používání takzvaných plevelných slov, jako třeba prostě, vlastně a tak podobně. Tak jak to je s těmi slovy? Vytahala byste za ně za uši? Co by člověk, který má na univerzitě češtinu na starost a vyučuje ji?
2: Používání takzvaných plevelných nebo také retardačních nebo parazitních slov, nebo také se jim říká výplňková slova, patří k typickým projevům mluveného textu.
1: Nejen našich politiků, ale tam především. Ti si hodně dávají záležet, aby je používali, protože nevědí, co mají říct, jiné.
2: Tak teď jste to v podstatě postihl. U nich by se to příliš omlouvat nemělo, protože ta výplňková nebo plevelná slova jsou způsobena tím, že v mluveném projevu nejsme zpravidla zcela připraveni. Mluvený projev je typický bezprostředností a nemáme při něm dostatek výpovědní perspektivy a často improvizujeme, což děláme při běžné komunikaci. Pokud komunikujeme veřejně, měli bychom ten odstup mít a taky bychom měli být připraveni řádně na tu improvizaci. Ale zpátky k tomu problému, právě ta improvizovanost způsobuje to, že někdy nemůžeme najít vhodné plnovýznamové slovo, nebo potřebujeme zkrátka zvolnit tempo, abychom si sformulovali tu myšlenku, kterou chceme vyjádřit, a ty pauzy, odmlky jsou nám zpravidla nepříjemné při té komunikaci, takže je prostě vyplňujeme nějakým slovem. Důležité na tom je, že tahle ta výplňová slova nijak nepřispívají k vyjádření obsahu toho, co bychom chtěli snad říct, a stávají se potom jistým návykem až zlozvykem. A problém je, že svou stereotypností a nápadností ruší vnímání obsahu toho, co chceme sdělit. Takže když skutečně zbytní jejich užívání, tak ten, kdo poslouchá takovou výpověď, se už soustředí pouze na ten balast slovní.
1: To je pravda, říkám si pak vždycky tak, kolikrát to ještě řekne to prostě vlastně, a zjišťuji, že to říká 10krát za minutu. My v médiích, novináři, bychom se toho asi měli vyvarovat, i když zase si říkám, že je lepší poslouchat trošku víc toho prostě vlastně, než takového toho...
2: Tomu se říká zase parazitní zvuky nebo výplňové zvuky.
1: Co je lepší? Co je menší zlo? Parazitní zvuk nebo parazitní slovo?
2: Slovo je méně nápadné svou formou v té výpovědi.
1: Ale zase ten parazitní zvuk my krásně vidíme při stříhání na takové té zvukové křivce. To člověk ani nemusí slyšet a už vidí, že to je to a vystřihne to pryč a udělá z toho respondenta člověka, který mluví plyně, krásně, bez parazitů.
2: No, takže ta spontánnost tam pak trochu chybí.
1: Děláme respondenty lepšími. Dagmar Magincová, děkuji vám za návštěvu. Naslyšenou.
2: Taky děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Medicine man.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem, vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Platit bude do této neděle 19. července. Kvůli poklesu kyslíku v Dyji dnes ráno v Břeclavi uhynuly desítky ryb. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neúměrnému zdražení pohonných hmot.
3: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
2: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
4: Chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
2: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
5: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil její sklad s přibližně 30 tisíci knihami. Vedoucí nadace Gabriela Končitíková ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
6: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D3 z Budějovic do Prahy je za Soběslaví stále neprůjezdná. Na 91. kilometru odklízejí následky polední havárie kamionu. Provoz je odkloněný exitem 95 a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. A na dálnici D7 z Prahy na Chomutov hned za exitem 60 Bytozeves se projíždí jen levým pruhem. Odpoledne tam havaroval kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel, Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tedy Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestyleovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přejela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a řekl si, uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jako toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jako v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco novýho, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně, si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo. A viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec?
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovouhle dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty potom ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, teď to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Akrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B, neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu by se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit.
1: Dá.
2: Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu, ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže už 20, se vedou sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velké věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo. Nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal. Takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez sporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostát toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let, on tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej a od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe, mám spousty zážitků,

0: z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Dennis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexi a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta natura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
0: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní a potom i teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
0: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
0: No, dlouhý seznam. Dlouhý seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme plně ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
0: Děkuju. Díky za pozvání taky.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
2: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
3: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
2: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
4: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je pořád. Brzí mě to.
2: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
5: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
2: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. V Praze nejezdí tramvaje mezi Florencí a Palmovkou. Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice. Informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není podle mluvčí jasné. Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala svou novou trofej a mluvila taky o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
6: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo. Bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, tam bude teďka nejdůležitější.
0: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6. Počasí. Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 jeďte opatrně na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po dálnici tam pobíhá pes. A na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu. Policie odklání dopravu přes Křenovice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: U dalšího z nejdojemnějších příběhů vás dnes vítají Carmen Majerová
8: a Petr Kostka. Manželé, které vám představíme, našli odpověď na 3 otázky životních hodnot. Co je posvátné, za co stojí žít a za co stojí umřít. Odpověď je stále stejná. Je to láska.
7: O své životní pouti dnes bude hovořit pár, který byl sezdán před 55 lety. Jemu je 77 let, ona už oslavila 74. narozeniny.
8: Na jejich lásku a život prý dohlíží odmala svatý Antonín. Poslouchejte a a pochopíte proč.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je pořadem o síle, odhodlání, čistotě, pokoře, souznění a hlavně o citech k těm, které milujeme.
1: Františka a Jaroslav Pálkovi z Velkých Bílovic na Jižní Moravě letos oslavili smaragdovou svatbu.
0: Jejich příběh nám připomněl, že jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
1: Proto jsme za nimi poslali něžně naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Františka.
4: Ano, ano. Františka Pálková, Velké Bílovice.
3: A kdo nás to ještě přišel přivítat?
4: To je Roxina.
3: Kolik je?
4: Musí být prvně 4 roky.
3: Krásná. Paní Pálková, pro vás mám kytičku.
4: Tak, děkuji pěkně za kytičku, ale nemuselo to být.
3: Mělo by. Za ta léta, která oceňujeme v tomto pořadu, kdy jste s manželem spolu?
4: 55 roků jsme byli v lednu spolu.
3: A slavili jste?
4: No moc ne, on byl v nemocnici akorát, no to bylo v lednu a byl akorát hospitalizovaný, takže moc ne.
3: Dobrý den, vy budete Jaroslav.
5: Jo.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: My jsme vám přivezli, paní jsme dali kytičku pro vás, jestli můžete, ale můžete se rozdělit, je to na 2 části, pro vás i pro paní čokoládu.
5: Děkuji.
3: Jste na sladké?
5: No, ne, já jsem na ženský.
3: Tak to jsme tady dobře. Právě o vztahu ženy a muže si budeme vyprávět, tak se asi posadíme.
0: Františka Pálková vyrostla v Blatnici pod svatým Antonínkem na Slovácku. Na kopci nad vesnicí stojí poutní kaple svatého Antonína s kašnou a bazénkem, kam si malá Faninka chodila hrát.
1: Bylo to místo jejich dětských her. Co by školačka tam vídala poutníky i mladé chlapce. Na její výchovu dbala zbožná maminka.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Maminka mě potom říkali, víš, ale když chceš hodného chlapca, musíš se za něho denně modlit. Tak já jsem říkala, že se budu, ale oni říkali, víš, tady byla jedna taková ženská a ona se šla modlit ke svatému Antonínkovi na večer a modlila se tam u dveří a ona nevěděla, že je tam kostelník a říkala, svatý Antoníne, dej mě muže, ať by byl, jaký byl, a i kdyby mě třeba byl, jenom kdyby byl. Ale já jsem se tak nemodlila. Já jsem se modlila jinak, tak jak nás to naučili.
0: Roky utíkaly a Františku čekalo osudové setkání s chlapcem jejího života. Jak se všechno seběhlo a kde k tomu došlo, nám odvypráví oba dva. Františka a Jaroslav Pálkovi.
4: Na vinařské škole ve Valticích. Jeden člen z domácnosti musel jít jedno dítě vždycky do zemědělství a rodiče říkali, ty se dobře učíš, můžeš jít na vysokou, tak půjdeš ty. Takže jsem s tím souhlasila a šla, chtěla jsem jít do Bzence na zahradnici a tam už to bylo obsazené a automaticky mě přeřadili do Valtic na vinařskou školu. A tam jsme se seznámili a až po delší době, až po půl roce, protože manžel hrával ve školní kapele a hrál na kytaru a můj děda vždycky říkal, já ti koupím kytaru, nauč se hrát. Tak mě koupil kytaru a já jsem potom po nějakém chlapcovi, to byl Slovák, vzkázala, co s ním kamarádil, aby mu vyřídil, že bych s ním chtěla mluvit, že bych se chtěla naučit hrát na kytaru. No a tak jsme se seznámili.
3: Byli jste ve stejném ročníku na té škole?
5: Já jsem 3 roky později. Jako. Já jsem byl taky tak nějak na tým 8 letce. Byl nábor do zemědělství, já jsem chtěl na elektrotechniku, tam se mě vysmáli, že jsem byl ze zemědělské rodiny, že nikam do zemědělství, takže nic. Z Valtic přijeli 2 pánové a dělali nábor do vinařské školy a tak jsem se tam začal, zapsal, no tak jsem se tam dostal a ani jsem nevěděl, co to, jak to je, ale no tak jsem se odstal ve Valticích, no.
3: A tam jste byl v nějaké té kapele?
5: A to bylo později, no, to jsme v prvním ročníku techniky, tam byl takový Šramel, no, takový samorosti, no.
3: A co jste hráli v kapele?
5: Tak měli jsme tam harmoniku, kytaru, saxofon, trubku a to bylo všechno, no. Po večerách jsme si tak hráli tam, no.
3: Seznámili jste se díky tedy hraní na hudební nástroje, nebo jste se v té škole potkali nějak jinak blíž, přeci jen každý v jiném ročníku? Jak to bylo, Františko?
4: Seznámili jsme se díky té kytaře právě, že jsem chtěla, aby mě učil hrát, protože jsem věděla, že hraje v té kapele a že hrát umí, tak kvůli, jako díky tomu jsme se seznámili.
3: Myslím, že seznámení přes hudební nástroje jsme v našich příbězích ještě neměli. Jaký to šlo na kytaru?
5: Nic moc, a ještě já jsem už na ní myslel před kytarou taky.
3: Jo.
5: No takže, že vždycky z vlaku jsem spěchal za ní, ona byla menší, malá, taková, takže měla zrychlý a krok, nekytl jsem, on vždycky jen utekla. No ale později, když teda došel to, tak se poštěstilo, že jsme chodili, jsme tam měli takovou místnost, kde se hrávalo, tak tam jsme se zašili a kulturně jsme se vzdělávali.
3: Tak to bylo.
4: Ano, bylo to tak.
3: K čemu byly ty kulturní místnosti? Teď už to konečně víme. Vám se tedy Františka líbila?
5: Ano.
3: Jak vypadala? Popište nám, jak vypadala ve vašich očích tehdy? Jak jste ji viděl?
5: Tak byla to hezká holka, šikovná, hodná hlavně, co víc, no.
3: Jak se líbil Jaroslav vám?
4: No, já jsem zprva nechtěla s nikým chodit, protože rodiče pořád půjdeš ještě na školu, na vysoku a to, s nikým si nic nezačínají, no ale bohužel došlo k tomu, že jsme spolu začali chodit, no. A rodiče ani nevěděli potom, že jsme se zasnoubili, jako potají a...
3: Jak se to dělá potají?
4: No, koupili si prstinky, dali se a když jsem jela dom, tak jsem ho vždycky strčila kamarádce na ruku, vzala si ho dom, aby ho doma neukázala nebo tak a bylo to.
3: Vy jste taky skrýval lásku k Františce před rodiči?
5: Ne, neskrýval.
3: Jak jste to řekl vy jim, nebo jak se to vaši rodiče dozvěděli?
5: No, jsem jednou přijel domů bez ohlášení a to bylo, myslím, nahody, že... Sousedka jí říkala, že je to pětinka. Ona byla taková malá, je pětinka. Jako.
3: Takže jste začali spolu chodit. To vám bylo tedy kolik, ať si to zařadíme časově, nebo který se psal rok?
5: To je 64.
4: Já jsem přišla do prvního ročníku a on končil, měl maturovat už. Byli jsme spolu tam rok akorát na té škole, potom dojížděl za mnou.
3: Jak vypadaly takové schůzky milenecké, rande, nebo jak jste to nazývali, já nevím.
4: Schůzky vypadaly tak, že jsem přijela do Břeclavy, tam jsem čekala 2 hodiny na vlak a jel se mnou do Valtic ve vlaku. Já jsem šla na internát a on jel zpátky a když usnul, tak zajel až do Brna.
3: A ty schůzky, jak vy si pamatujete, když jste si domluvili, že se s Františkou sejdete, mě totiž zajímá, a to je úkolem i našeho pořadu, zjistit a popsat vlastně i těm mladším, jak se tehdy lidé seznamovali, co prožívali na těch schůzkách, jak se k sobě chovali, jestli chlapec zval dívku někam na rande, na čaje, scházeli se, u vás už tedy víme, v té kulturní místnosti, ale jak ty schůzky probíhaly, jestli ve vší slušnosti, co jste si říkali a tak.
5: A nejvíc to bylo ještě ve škole, tak. Jsme chodili na kino, my všichni měli zaracha a my jsme všichni, protože já jsem se rýpal v těch rádií a televizoru, jsem tam zpravoval vychovatelům a ředitelovi a tak dál. Tak jsem měl, já jsem řekl, jdu do kina, šel jsem do kina, ona šla se mnou, ale jinak, tak jsme měli takový privilegium. No, jinak jsme jezdili domů, dobilo víc hodně na všelijaký ty hody nebo nějaké ty zahrávky na zábavy a pak byl problém se dostat zpátky do Valtic. Někdy musela i sestra ji zavést, protože já jsem byl v práci už, takže sestra ji vezela do školy.
3: Kdy jste se odhodlal dát Františce poprvé pusu?
5: No.
4: On se neodhodlal. To bylo až za nějakou dobu. Jsme byli u kamarádky na Hodech a vyšli jsme potom večer ven a ona volala, dej jí pusu, tak mě dal po první pusu.
3: Jaký to bylo?
4: No dobrý, pěkný.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Tento příběh patří manželům Františce a Jaroslavu Pálkovým, kteří oslavili 55 let manželského života.
2: Ze studentů se stali milenci, tajní snoubenci, dva mladí, kteří měli život před sebou a plánovali jim projít bok po boku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Řekli jste, že jste se zasnoubili tajně vůči rodičům. Jak jste jim to řekli? Proběhlo pak nějaké oficiální zasnoubení?
4: No, my jsme měli zasnoubení tady u jeho rodičů. Oni o tom věděli, ale moji rodiče nevěděli o tom.
3: A ty se to dozvěděli jak?
4: Ty se to nedozvěděli ani, že jsme byli zasnoubení. Já jsem to neříkal potom už.
3: Tak aspoň řekla jste jim, že potom, máte Jaroslava.
4: Ano, potom nastane, no on k nám jezdil, oni si ho oblíbili velice, jak on byl, jak jejich syn, oni ho měli velice rádi. A pak ještě oni v JZD jako zakládali vinice pro těchto lidí, že si můžou vysadit třeba 5 nebo 10 dárů vinohradu, když budou manžele, tak ještě to byl důvod, že jsme se vzali kvůli tomu, aby jsme měli nějakou korunu, aby jsme mohli podnikat, stavět a to. Potom nastala taková situace prostě, že jeho otec těžce onemocněl a my jsme se rozhodli teda, když jsme chtěli stavět, že potom nebudeme čekat až kdysi cosi, že bude ten smutek a bárco, protože nám řekl doktor, že už je to konec a tak jsme se vzali 27. ledna 68 a jeho otec nám na tu svatbu právě zemřel. No. Takže, ale nám to bylo jedno, my jsme hlavně chtěli, jich bylo 9 dětí, aby se všechny sešly a všechny byly ještě s ním. Jakože chtěli jsme tady k tento akt udělat vůči tomu tatínkovi, aby zemřel doma mezi svými. No.
3: To znamená, váš vstup do života a slavnostní okamžik začátku byl zároveň loučením s tatínkem.
4: No. Ano. Večer zemřel. Ráno jsme měli svatbu a večer o 7:30, ale zemřel. Ale všetci byli okolo něho, jako ty děti a to. Nám nešlo tu svatbu prostě.
3: Jaroslave, jaké to pro vás bylo? Ve svatební den berete si Františku a zároveň jeden život mizí, odchází tam nahoru.
5: No, bylo to smutný.
3: Jak říkala Františka, sešla se celá ta rodina a byli u toho, a to si myslím, že je hodně důležité, pro nikoho, kdo to nezažil, tak se říká, je těžké možná být u toho, když někdo odchází, ale vlastně mu tomu, kdo odchází, to ulehčí a líp se s tím srovná i ten, kdo u toho je a zůstává.
4: Celý den za ním se tam střídali ty děti jako a vykládali si s ním a seděli tam s ním celý den jako. No.
3: Jak pro vás se změnila ta svatba? Vy jste měli po obřadu asi nějaká hostina. Ten zbytek té svatby asi neproběhl u vás tak, jako jinde probíhá.
4: Ne, tak se šlo potom hned spát a už se zase plánoval pohřeb. No. Na druhý den už se zase to všecko chystalo a na ten závěr.
3: Klobouk dolů, tohle ustát. Nevím, jak bych to zvládnul. Takový den, na který se člověk těší, hodně štěstí a vlastně milovaný člověk odejde. Já vás obdivuju, Jaroslave.
5: No, co se dá dělat?
4: Je to život.
3: No, svým způsobem je to sice svatba, ale život za život. Jaký byl tatínek? Jak na ní vzpomínáte dnes?
5: No, byl pracovitý, on dělal zemědělství. No, protože nás bylo hodně dětí, tak byl jako jeden z mála propuštěný z družstva, mohli do průmyslu. Takže tu dobu v družstvu se ani neplatilo některý měsíc. Tak jezdili do Ostravy pracovat, no a tak víte, no, nic moc to nebylo, no, že...
3: Jak moc v takovou chvíli, když ten tatínek odchází, jste se dokázal opřít o, nebo vám pomoci ta Františka jako vlastně vaše nová žena, se kterou jste vstoupil do života, jak moc vám pomohla ustát tuhle chvíli?
5: No, byla velice snaživá. Starala se o rodičů. Matka ji vzala na náručí, když ji vzala k doktorovi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: O svém životě nám vypráví Františka a Jaroslav Pálkovi. Je to příběh silných emocí, ale i velkých překvapení.
2: Jedno takové čekalo na Františku po svatbě. Se zájmem si prohlížela Jaroslavovo fotoalbum z dětství. A když obrátila jeden list, nevěřila vlastním očím.
3: No, zajímala jsem se o album, jaké má tam fotografie, protože věděla jsem, že pořád fotil. A když jsem to otevřela a dívala jsem se, tak jsem zjistila, že

0: tvrdili teda.
1: To znamená, že vy jste se museli poznat mnohem dřív.
0: Že naše první rande to už bylo, já říkám teď dětskám. No.
2: Od okamžiku, kdy byla pořízena fotografie do chvíle, kdy ji Františka poprvé uviděla, uteklo téměř 10 let.
3: Pro vysvětlení se musíme vrátit v čase. Je slunné odpoledne roku 1961. K bazénku u poutního kostela přichází malá Františka a ve stejný čas tam přijíždí i klučina Jaroslav. Jeden druhého neznají. Co se ten den stalo, vám odvypráví každý za sebe.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
0: No, byla jsem na svatém Antonínku, byli jsme ve Vinohradě s rodiči a bylo mě horko, tak jsem se šla koupat ke svatému Antonínu do bazénku.
1: A svatý Antonínek kde?
0: V Blatnici pod svatým Antonínem na kopci. A když jsem tam tak byla, za chvíli tam dojela třída takových školáků a byli v takovém rozpoložení, rozkurážení, bylo tam křiku a pak jsem se dozvěděla, že byli v Blatnici ve sklepě.
1: Ve vinařském sklípku.
0: Ve vinařském sklípku byli tam, jako jak se jezdí na konci roku na výlet, tak oni jeli na takovou, na exkurzi.
5: No, tak jsme popíjali ve sklepách a tak jsme šli dole podívat se ke studánce a no, blblo se a někteří tam se fotili na kopkách, sena a mě tam kluci hodili boty do vody.
0: A já jsem řekla, že mu ho vytáhnu a on nechtěl. Tak jsem potom si namočila sukni, tak jsem si ji tak držela, oni se nám smíli a dělali si s něho posměšky, až, že je to jeho galánka nebo něco takového. A já jsem ještě byla taková asi v 6., 7. třídě, že jsem to tak nebrala, že mě to bylo jedno.
5: No, nakonec se tam lezl pro ty boty sám a tak jsem se nechal vyfotit ještě. Tam jsem si stoupil a ty boty jsem měl teda vedle sebe. No, je to tady na fotce.
1: Já vám řeknu, tohle, to je osud, ne?
0: Svatý Antonín byl také patron milenců a zamilovaných a ztracených věcí. Takže to, co jsme všechno ztratili, jsme zase našli, že?
1: To znamená, že vy jste už osudem měli naplánováno, že budete jednou spolu a možná musíte přestát zkoušku některých špatných událostí, abyste se potkali a abyste pak žili spokojeně. Když se u jiných párů ptám, jestli mají nějaké to svoje místo, které pro ně něco znamená, tak u vás se ptát nemusím a rovnou vím, že je to ten kopeček u Blatnice, u svatého Antonína, ta kašna a ta síla toho místa, která vás vlastně dala dohromady už mnoho let předtím, než jste jako mladí se mohli vy sami dát dohromady, nevěda toho, že už to osud dávno zařídil, že budete spolu.
0: Ano, je to tak.
3: Po svatbě bydleli Františka a Jaroslav Pálkovi u Jaroslavových rodičů. Později jim JZD v obci přidělilo partaj v novém bytovém domě, ale to už si oba plánovali vlastní rodinné bydlení.
2: Jaroslav pracoval jako technik v ovocných sadech a Františka záhy otěhotněla.
0: A přišlo to náhodou, bylo to všechno takové za příčiny těch okolností, co se odehrály, tak to bylo taková náhoda, no.
1: To znamená, bylo na dítě založeno už před svatbou nebo po ní právě?
0: Po svatbě.
1: A kdo přišel na svět?
5: To zase bylo takový smutný. Dcerka. Dcerka, ale ta se narodila mrtvá.
0: Za 9 měsíců to odumřelo den před porodem, jako.
1: Františku.
0: No, bylo to velice těžké.

0: těžké, bylo to velice těžké, ale pomohla mě porodní babka. Došla a povídá, ale děvčičko, co máš z toho, do roka proroka. Tak když mě to tak řekla, tak do roka byl prorok. Narodil se syn Jaroslav.
1: Bál jste se o to víc, když byla po druhé Františka těhotná, aby všechno bylo v pořádku?
2: Nějak jsem se nebál. Nevím, co to tenkrát bylo, nějak, čím se to stalo.
0: Ne, já jsem pracovala, zohýbala jsem se, zbírala jsem polínka, skládala, říkala jsem si, že nebyla jsem ještě tak zkušená, jo, a lékaři říkají, to není nemoc, musíte pracovat až do konce, a já jsem nevěděla, že se nemám tolik zohýbat, a tím pádem to tam odumřelo, jako. No, muselo se to překonat, nedalo se nic dělat, protože...
1: Byl Jaroslav oporou?
0: Ano, byl oporou. A pak jsme se domluvili na tom prorokovi. Do roka proroka.
1: Když tedy přišel malý Jaroslav na svět, jaký pocit vás, toho, kterého zalil?
0: No, já jsem byla trochu zklamaná, protože jsem chtěla holčičku. Ale pak jsem byla ráda, že hlavně, že je to zdravé, no.
1: Byl jste konečně táta.
2: Povíte, no, tak jsem zase tenkrát už točil filmy jako na kameru normální 16, tak se bylo pořád vrtění, že no, mám den nějakým po každý nějaké akci natočenýho. To jsem mi potom ještě Román, jak přišel. Tak jsem se bavil tím, že jsem hodně fotil a filmoval.
1: Byl jste hrdý táta?
2: No, to víte.
1: Jak moc jste pomáhal Františce se starostí a výchovou dětí?
2: Jsem tam někdy, to jedině až večer. Jedině, že jsem s nima vyjížděl ven, ale jinak jsem byl od rána do večera v práci.
0: Ale byl dobrý táta.
1: Jaké nejšťastnější období vy sami v tom svém životě partnerském, v té vaší lásce vnímáte? Který rok, který den, která událost?
0: No, bylo to, když se narodili ty děti, když byly zdravé, tak to bylo jako krásné okamžiky. A potom také říkám, když jsme se scházeli jako rodina, všetci pospolu, jako, tak to bylo teda úžasné.
3: Velká opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí ze dvou milenců udělat lidi nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani nemoci, ani života, ani smrti.
4: Za tu lásku, díky které všechno dokázali přestát, jsme se jim rozhodli po Patrikovi poslat dva dary. Velký automatický kávovar a přenosné digitální rádio. Má to být pro ně překvapení.
0: Jejda. No, je to krásný a nemuseli nám za to nic dávat. Já jsem byla ráda, že jsem všem vyznala to, co jsem prožila s manželem, a že jsme teda ten dar a tu lásku a všechno dostali od toho svatého Antonína. Děkuji za všechny jeho dary a...
2: Bože, proč nám to dáváte?
1: Protože Petr Kostka a Carmen Majerová si řekli, že chvíle u dobré kávy je chvílí, kdy si zamilovaní a partneři udělají čas na sebe, mohou si něco přes ten den říct, tak vám to usnadní přípravu té kávy, proto ten kávovr. Navíc je tam digitální rádio, abyste si i tenhle pořad a další mohli poslechnout v digitální kvalitě, a samozřejmě káva, a tím můžeme umlít a můžeme si dát kafe.
2: No, tak moc krát děkujem.
1: Vy si to zasloužíte.
2: Kdepak.
1: Určitě. Tak máte nějaký vzkaz třeba pro Petra s Carmen, co byste jim chtěli osobně říct?
0: No, já bych chtěla říct, že jsem jich sledovala jako celý život, když byla televize, na jejich filmech a inscenacích, a že jsem jich měla ráda. A děkuji jim za všechno, co pro nás udělali. Já jsem to všechno dělala hlavně pro manžela, abych ocenila to, ten jeho celý život, tu usilovnou práci.
1: Tak už víte, proč to tady máme. protože Františka vás miluje, má vás ráda a chce to vykřičet do světa, aby i to ostatní věděli, Jaroslave.
2: Děkuji, děkuji vám a i Františce.
1: A dáme si kafe.
0: A dáme si to kafe teda.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes to není zlatý, ale smaragdový pár. Manželé Františka a Jaroslav Pálkovi už oslavili 55 let společného času.
2: To už je kus života, kdy každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť, neslyšeli se. Vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Jaroslave, prosil jste Františku někdy na kolenou o něco?
4: Na kolenou ani ne, ale spíš normálně.
3: Prosil vás někdy na kolenou? Klečel někdy před vámi?
2: Prosil, no já nevím. To teda nevím.
3: Bylo někdy zapotřebí?
2: Já myslím, že nebylo.
3: Pamatujete si, kam jste jeli na první výlet spolu?
4: Myslím, že to byly Němčice.
2: No já myslím, že jsme jeli do těch Němčiček, kde nedal tu pusu. Ale já nevím, vlastně on si to tak pamatuje. Potom jsem byla u nich tady.
3: Jakou květinu máte nejraději?
2: Všechny. Růže, gerbery, já nevím. Vánoční kaktus, neřekl?
3: Já myslím, no poslechněte si to.
4: Jsem měla různý, ona měla ráda kaktusy, kvetoucí a růže.
3: Je nějaké místo, které vy doma máte obzvlášť rád, nějaký svůj koutek, kam se rád uklidíte?
4: V první řadě v dílně, tady pod barákem.
3: Kam se nejraději zašije, kde je mu dobře?
2: U počítaču, ale aj v dílně, aj v dílně.
3: Kolik času stráví takhle v koupelně, když provádí celou hygienu, i se sprchou, s vanou, jak dlouho tam dokáže vydržet?
2: V koupelně, no on má rád vanu, takže on je tam dlouho, půl hodiny, hodinu.
3: Takhle jak dlouho?
2: Jakdy, no.
3: To strpíte?
2: Ano, protože jeho bolí u ledviny, tak on se pořád nakládá do vany.
3: Jak dlouho se sprchujete, nebo jak dlouho trávíte čas ve vaně?
4: Ve vaně tak půl hodiny maximálně.
3: Už jste usnul někdy ve vaně?
4: Ano, v lázněch.
3: Co vás od Františky dojalo? Co udělala? Čím vás obdarovala? Co provedla? Co vás dojalo? Co si tak vzpomenete nejvíc?
4: Tak ona napíše k narozeninám vždycky nějaký pohled nebo nějaký takový psaní květiny a jako vyzná lásku.
3: Co ho přivedlo třeba k slzám? Co ho překvapilo? Byl dojatý, že zrovna vy tohle a tak?
2: Asi to, že se starám o něho.
3: Jsou i takové pravidelné věci, že vy i napíšete hezké přání?
2: Jo, to napíšu, ale on ho vždycky někde mrskne a já si říkám, že ho ani nečte.
3: Za co vám žena nejvíc hubuje?
4: Když nejdu do zavčasu jest, jako pozdní příjezdy nebo tak jinak.
3: Má ráda dochvilnost?
4: Jo.
2: Ano, tak to já, mě ta nedochvilnost jako vadí. Nedochvilnost to já nemám ráda jako.
3: A čekáte na něj často jako takhle někde venku nebo i doma, nebo že někam nepřijde včas, třeba k snídani nebo k obědu?
2: Teď už je nám to jedno.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Padesát pět let jdou spolu životem jako manželé Františka a Jaroslav Pálkovi. Naděje, že oslaví diamantovou svatbu, slábne každým dnem.
2: Když se brali, netušili, jaké rány jim osud nachystá a před čím je svatý Antonín ochrání.
1: Dnes se k němu obrací znovu, aby dal Jaroslavovi sílu bojovat s ošklivou rakovinou. Nemoc si ale každým dnem bere kus jeho sil.
4: Mě nepomůže ani zlatý, ale s tím já už čítám, už jsem to tolik prožil, že s tím jsou smířený, že tady za pár týdnů, no měsíců nebudu, no. Co se dá dělat, že? Ale já už to mám život za sebou.
3: Promítá si ho v tu chvíli člověk, když říkáte, že ví, že toho času už se ukrajuje víc a víc a zbývá méně? Přemýšlíte, rekapitulujete, říkáte si, co byste udělali jinak, nebo co ještě stihnout?
4: No to pořád ještě tady mám resty, že v důchodě dám dohromady ty filmy všecky, protože tam máme vše starý normální kinofilmy přehrávat. Takže to mě mrzí teda, že to už nezvládnu. No.
3: Je něco, co byste chtěl ještě prožít s Františkou? Někam se podívat, něco dokázat?
4: No, podívat se na Slovensko ještě možná k rodičům tady. Někde na vodu, na loďku, vyspolem. To jsem měl sen takový, že si někdy zaplaveme, když tam bude díra v té lodi.
3: Jaroslave, vy jste ale silný bojovník. Máte ten úsměv na rtech, furt uvažujete, co ještě musíte, nepropadáte tomu. Velký bojovník a velký strážný anděl tedy v podobě Františky. Ona vám taky asi dává sílu, ne? Hodně.
4: No, ne, hodně. Kdyby ji nebylo, říkám, no to v 50 rokách už jsem byl někde za kopečkama.
3: Vy máte nějaký kšeftík s tím svatým Antonínkem?
5: Ano, ano, máme kšeftík se svatým Antonínkem. On nám dává sílu a drží nás a pomáhá nám teda.
3: Jak náročné je třeba být tou oporou? Vy zase tak pozitivní úsměv na těch i v těchto chvílích. A stále si dáváte tu sílu navzájem. A vy tu lásku máte ukrytou v té vzájemné podpoře mezi sebou, to, že se tu držíte. Ale řekl bych, a tak to cítím z vás, pořád v rámci možností v radosti a úsměvu a pohodě, kde tu sílu, lásku, tuhle lásku v sobě berete?
5: No volám, když je mě těžko toho svatého Antonína a kamarádka říká, no já ho můžu volat jak chcu, když je pořád u vás. Že nikdy se ho nedovolá, protože je pořád u nás.
3: Je tedy čas ještě i v takhle třeba těžké a náročné době, která s věkem přichází a se zdravím, se zasmát, mít veselý den?
5: Já myslím, že jo. My si ho vždycky uděláme, protože manžel vtipkoval celý život a tak vždycky něco. A i dneska, i když tu byla sestřička, tak vtipkovala, říkala, že no takového pacienta jsem ještě u nás nezažila. Takže to bylo dobrý, no.
3: Co pro vás osobně, nebo jak vy jste to v životě poznali, znamená láska? Co za tím slovem nejenom vidíte, ale i cítíte, co se za ním podle vás všechno skrývá?
5: Já myslím, že je to, že má mě drát jeden druhého, že to cítí s něho, že mu nemusí prokazovat nebo dělat si romantické večeře, ale dělat všechno pro to odpouštět, ne jak dneska řekne něco a už jdu od sebe, už se rozvedou, to ne. Musí umět odpustit, pochopit a trochu se sklidnit, a aby to proběhlo, jak to má. No,
4: no všechno pozitivní. Že jo, její úsměv, ona byla velice pěkná, hezká, pomilování.
5: Co láska je to, že ho pochopíte, že ho chytnete za ruku, že ho pohladíte a ten člověk sám musí cítit, že ho máte rádi. Že to člověk nedělá jenom tak bezištně.
3: Je ta láska cítit od Františky, že stačilo, že se jenom na vás podívala?
4: Je. Já to cítím.
3: Kdy jste dal naposledy Františce pusu?
4: No, každý den dává.
5: No, každý den si dáváme teď.
3: Kdy vás Františka naposledy pohladila po tváři?
4: Každý den. Aj po vlasech někdy tak, no. A po ruce tak někdy.
3: Vy se máte tak rádi. A ten Antonínek o to asi tak pečuje, že i přes ty těžkosti pořád v sobě máte tu lásku. Pořád si ji umíte dát, projevit. A vy to musíte ještě dlouho být, abyste to naučili i ty druhé.
5: No nevím, jestli jich to naučíme, ale snažíme se jim to vštěpovat do hlavy a ukazovat jim příklad. No. Nelituju toho, co bylo, a jenom si přeju, aby ještě manžel tady nějaký čas byl s náma. No. Víc nic.
4: Já myslím taky, že jsme prožili stejně krásný život. No. Ať je tam, co tam je, co se stalo, smutné věci a to, ale jinak nemůžu si stěžovat. A taky aj pokud půjdu za kopečky, tak mě nic jako ne, tak zase nemrzí.
3: Jaká byla ta vaše láska?
4: Že mám živa rád. Já jsem nikdy o ně nepozachyboval. Velice rád s ní chodím. Chodím do společnosti rád s ní. A je to šikovná, hezká holka. No, mám mě ráda, no.
5: Co mám na to říct?
3: Že ho máte ráda? Že ho milujete?
5: Ano, mám ho ráda. Měla jsem ho ráda celý život a neměnila bych.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: No, že mu děkuju za všechno, za celý ten život, za všechno jeho úsilí pro rodinu, že za to budování, že jsme postavili dům a všechno jako ten sklep. A za to, že to se mnou vydržel, že jsme si dovedli, když jsme se někde poškorpili, odpustit. A že to bylo, jak to bylo. A nic nechceme vracet a říkám, všechno to bylo tak, jak to mělo být asi. No. Jinak to bez toho nejde, že to přejde nějaká ta bůřka a říkám, potom se zase obloha vyčistí a je zase, jde to dál život. No. Říkám, děkuju za všechno, za tu práci, za úsilí a za to, že mě došel do cesty.
3: A vlastně je tomu Antoníčkovi.
5: Antoníčkovi hlavně. No, to tam jezdíme pořád mu děkovat a prosit. Za zdraví, za sílu hlavně. O sílu, o zdraví. Miluju ho. Měla jsem jenom jednoho muže a s tím aj skončím, říkám. Na celý život. No. Jeden a dost.

0: Člověka nemůžete zachránit. Můžete ho jen milovat. To dobře ví Františka a Jaroslav Pálkovi. Jakoby říkali, miluji tě a budu tě milovat, dokud nezemřu. A pokud bude nějaký život potom, budu tě milovat i potom.
1: Jeden francouzský spisovatel napsal, nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
0: Proto milujte každým dnem. Nepromarněte ani hodinu, kdy můžete lásku projevit a užívat. Láska je silná, věčná, ale čas je krátký.
1: To si uvědomuje i Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra zasáhnou celé Česko. Horké počasí zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 cm kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Mezi Florencí a Palmovkou nejezdí kvůli vysokým teplotám tramvaje. Odkloněné jsou přes Žižkov a Kobylisy a cestující můžou využít v úseku metro B. Horko na trati narušilo asfaltovou zálivku u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
0: To by podle Šabíka mohlo být kolem půlnoci. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcia stavebních a technologických firem. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát je pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1.
4: 3 konsorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
5: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
4: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později dostává splátky.
4: Stát bude dálnici splácet 22 let. Konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vejk, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na úvod turnaje v Aténách 6-0, 7-5 Slovenku Morvajovou a postoupila do 2. kola.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, které, jak už jsme zmínili, můžou být ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 210 směrem do Ostravy. V jízdním pruhu je tam rozházené dopravní značení. A na dálnici D5 je mezi kilometry 10 a 15 směrem do Plzně kvůli práci údržby uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě 3 kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Menzel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem s sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se. Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuj, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle zabranou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že, tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se měl, Kroner nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, dědo, člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeřím, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervoznila mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. A tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní, ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechce změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky s běračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon.

desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uhřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky, okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype bezemne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte? No a rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

La la la la la, jen mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá. Tra la la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: rok. Tak, to je tvůj konec!
1: No,
2: u všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
0: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
2: V čím lese čí laň?
0: V mém lese mou laň.
2: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho. Tak ji podoj.
1: Cože?
2: Abys ji podojil, když je tvoje.
1: Já a dojít?
2: Jestli se nechá a ona se nenechá, od tebe ne. Ode mě jo, protože je moje.
1: Tvoje?
2: Ha.
3: Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
2: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj. Kde pak studený? Slez toho koně vzácný, pane, tady máš na dobu a přines vodu.
1: Přines vodu.
2: No přines vodu.
1: Já
2: no tak nelelkuj a přines vodu.
1: Přines... Víš, kdo já jsem?
2: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
2: Prve
1: stranu.
2: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
2: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
2: Prosím.
4: A k čertu.
2: Vodu.
4: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
2: Vodu.
4: Vodu. Laskavě.
2: Vodu.
4: Pro vodu. Sám.
2: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
4: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
2: Máš pěkného koně.
4: Ha, to je arabský hřebec.
2: No to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu a víc vykulené oči.
4: Oči.
2: Ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
4: Mám vlastní stáje.
2: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
4: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
2: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
4: A? Tak takhle bydlíš. A máš to tu pěkné.
2: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
4: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
2: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
1: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
2: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
1: Já zrovna tak.
2: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
1: Já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
2: No, to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
1: Jo.
2: Takže celou noc nezamouřím oka.
1: Zrovna tak, jako já.
2: Do bílého dne.
1: Hlava taková zle.
2: Jako snop.
1: Jako snop. Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
2: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
4: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjču k užívání.
2: Nebudeme.
4: Ale je to moje laň. Počkej. A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
2: To je koní trut.
4: Koní co?
2: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
1: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
2: Názva to nevím.
1: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
2: No taky, že to je fialka. Proti...
1: Co?
2: Proti záduše.
1: Proti záduše.
2: No.
5: Na tu já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano, že, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
6: A vydechnout?
5: No to už vůbec ne. Já vdechnu a teď nemůžu to dostat ven.
6: No to je fialka k nepřekonání. Ano. Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpaní jater.
5: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
6: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
5: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
6: Kameny.
5: Tluču hlavou do zdi.
6: Kameny.
5: To spíš snesu zacpání jater.
6: A špičaty.
5: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
6: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
5: Aha, učerta.
6: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
5: Co?
6: Hučení v uších.
5: Hučení v uších. Vidíš, mám.
6: Že jo?
5: Dnes a denně, jako bych seděl...
6: U splavu.
5: U splavu.
6: No jo, kdy to povídám.
5: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže, že jsem snad spíš vodník. Mně to tak rozčilovalo.
6: Na to jsou zase hluchavky.
5: Ano. To se dá léčit. Rozčilení?
6: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
5: Co já se narozčiluju a srdce... Ano,
6: že?
5: Ano,
6: že?
5: To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
6: No jo, no. A jak? A já vím proč.
5: Schválně proč.
6: Ty máš dceru.
5: Mnohem hůř.

0: Tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: se,
1: drahý
0: no.
1: Od...
0: Ale... No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: No, odná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: No, neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvrhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese, do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady býval takovej vlk, ten snad nic jiného, než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak se mi dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je. Vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká. Co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
0: Ha. No proč by obětoval sebe?
1: Psal bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš. 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Dveřníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano,
0: nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: No potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit, to je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si?
0: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky, prozatím s datem 13. července 2026. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. A těším se už teď na vás všechny, kteří zavoláte nebo napíšete opět na jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, které uslyší i ti ostatní a třeba je inspirujete. Náš život se sice na číslovky, kterými označujeme náš věk, příliš neohlíží, ale pokud pro potřeby dnešní noční linky přistoupíme na to, že se náš život vyvíjí v desetiletých skocích, či chcete-li etapách, která životní dekáda pro vás byla tou nej? Ta první, dětsky bezstarostná? Ta, která začínala trojkou? Tak kdy už jste o životě něco málo věděli a byli jste plni sil? Bylo pro vás nejúspěšnější desetiletí vašeho života, když vám bylo 50 a víc a po vyletnutí potomků z hnízda jste měli čas i na sebe? Zkusme se dnes ohlédnout za desetiletími vašich životů a říct, kdy se vám svět jevil v tom nejlepším světle. Ano, přiznávám, dnes pro tohle téma dekády, desetiletí života, mám svůj osobní důvod, ale není to proto, že bych se chtěl něčím chlubit. Naopak, nechal jsem se jenom inspirovat. A zajímá mě, kterou dekádu svého života vidíte dnes, pokud bychom měli provádět tu pomyslnou retrospektivu, vidíte jako nejplodnější, nejidyličtější, no prostě nej. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Děkuji už dopředu vám všem, kteří to uděláte. A abych demonstroval, že web funguje, to přinejmenším, ocituju to, co už napsala Helena Znáchocka. Nejkrásnější období bylo kolem mých 30 let. Dva synové, Jezevčík Broček, jezdili jsme na výlety na kolech, vlakem na dovolené a trávili jsme je na chaloupce v Českém ráji. Pak kolem 50. Děti se osamostatnili, druhá svatba, dovolené u moře v Chorvatsku. Dnes jsem v důchodu. Sama, ale zůstaly krásné vzpomínky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Příjemný letní večer přeji, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády vašeho života. A znovu opakuju, že náš život samozřejmě nebere vůbec žádný ohled na to, jak my si číselně označujeme naše věky, naše desetiletí, ale přece jenom, kdyby to měla být ta retrospektiva, ten pohled nazpět, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejidyličtějším? Paní Emo, to už je vlastně otázka na vás. Otvíráte noční linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Teď mě raději bych chtěla pozdravit všechny posluchače a takové ty řeči, že se k vám není možno dovolat. Mně se to podaří skoro každý večer podle téma. Jo? Mm-hmm. Je se možno k vám dovolat. A jako takhle, a dnešnímu tématu. Je úžasné, protože moje první takové super téma bylo ve 30 letech, kdy se mi narodil první syn, protože jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci břicha a všichni mi tvrdili, že už v životě nebudu mít děti. A ve 30 se mi narodil první syn, v 31 druhý syn, tak jsem byla v sedmém nebi. Je pravda, že potom po 10 letech mi zkrachovalo manželství. Ale jako byla jsem z toho nešťastná, ale potkala jsem muže, s kterým jsem 10 let žila, 15 let už jsme manžele, tak jsme spolu 25 let. A můžu vám říct, že lepšího manžela, partnera, tátu pro své děti bych v životě nenašla. On měl dceru, byl vdovec, jeho dcera mi říká maminko, její děti mi říkají babičko, už jsem jí prababička. A opravdu, takže to bylo ve 30, v 50, jo, a teď si to užíváme s manželem úplně. Máme vlastně dva syny, jednu dceru a k tomu máme 3 pravnoučata a 3 vnoučata. Vnoučata, pak 3 pravnoučata. Z mé strany od synů ještě bohužel nemám žádné děti, protože ty bojujou, ty mají kariéru, když je za to uháním, že už bych chtěla být i z její strany babička. Nejstarší syn je šéfkuchař a mladší syn má v Rakousku dílnu a dělá starožitný nábytek, vyrábí pro Rakušany.
0: Vy když jste mluvila o těch nejlepších desetiletích vašeho života, tak jste mluvila víceméně o své rodině, ale potom jste zmínila třeba i kariéru, kterou dělají vaše děti, respektive vnuci. Vy sama jste na kariéru zaměřená nebyla?
1: Jo. Já jsem měla v dětství kamarádku a její maminka dělala v hospodě a chodili jsme za ní, když si se čepovala limonáda, že do půl litru a takové. A mně se to hrozně líbilo. A já jsem si v 18 letech udělala hotelovku a já to řeknu normálně otevřeně, já se na to nestydím. Mě mi 66 let, no v červnu mi bylo 66 let a pořád dělám hospodkou. Já tím prostě žiju, to jsem si splnila takový svůj dětský sen.
0: Šťastný ten, který svoji práci má jako zábavu a svoji zábavu jako práci, řekl bych.
1: No to jako já nejít, já už jsem v důchodě, já chodím na brigádu do svého zaměstnání, v kterém pracuji už 26 let, ale nebýt tam, tak asi bych asi umřela doma. Prostě jo. Tak ne, já třeba my tady v Javorníku naproti bydlení máme krásnou hospodku s posazením, všechno na to. A když tam přijdeme a je tam nějaká brigádnice, tak to je pracovní deformace. Já říkám, ty poslouchej, a to pivo by nemohli mít větší pěnu, nebo to jo. A ty holky jsou ze mě úplně nešťastné prostě. Moje práce je moje, já nevím, koníček. A kdykoliv přijedu, tak to hodnotím, jo. Úplně tím žiju. Ale říkám, ve 30 letech bylo nejúžasnější to, že se mi narodili dva synové. V 50 letech jsem potkala svého nového manžela. Získala jsem dceru, kterou jsem neměla. Mám vnoučata, pravnoučata. No, lepší život. Přála bych to všem, aby toto zažili, aby viděli, co je to za krása, když vás někdo cizí přijme do rodiny a chová se k vám, jak kdybyste tam patřili celý život. Prostě něco úžasného.
0: Paní Emo, já vám mockrát děkuju. Třeba i za to, že jste těm, kteří měli podobný osud a třeba se jim během jednoho původně možná úspěšného desetiletí rozpadlo manželství, vy jste jim dala naději, že vlastně život něčím takovým neskončí. Že ještě i v 50,
1: ne,
0: v 60 může přijít ten okamžik, kdy vás, jak vy říkáte, někdo vezme do rodiny, přijme za svou a žijete život, o kterém jste snila.
1: Ano, přesně tak. A ještě, jestli můžu říct, tak jako, já jsem to jednou říkala v nějakém tématu u vás. Ke mně chodila pošťačka, super holka, mladá, já jsem vždycky nachystala něco dobrého na jídlo, donesla mi poštu, pojedla, poseděla. A jednou mě pozvala, tak jsem k ní přišla, ona mě seznámila s tatínkem a všichni říkali, jak jsme se s jejím tatínkem, on byl dovec, seznámili, tak popraskali žárovky, vybuchl celý prostor a všichni věděli, že je to tutovka. A už jsme spolu, jako 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme spolu manžela. Takže 25 let spolu žijeme a prostě úplně úžasné, fakt.
0: Paní Emo, já zdravím vás i vašeho partnera a jsem moc rád, že jste zatelefonovala. Děkuju a naslyšenou.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolala dneska jako první, česky jsem tak poslední anebo předposlední. Zdravím všechny posluchače a vaše rádio je úžasné. Bez něho bych nešla spát. Prostě ani s mým pejskem Diankou, která leží vedle mě a poslouchá, co si vykládáme, protože to je takové další moje děcko třetí.
0: Tak ji za mě podrbejte na bříšku.
1: No, to nám miluje.
0: No, já vím, naše Uzinka a Sárinka taky.
1: Já mám jezevčici a vy máte jako pejska.
0: Labradorky, obě dvě.
1: Já mám jezevčici a to jsem našla, když jsme byli v Mikulovicích, v lese, krabici s 13 štěňatama. A Diušku jsme si nechali, tak zbytek jsme dali do dobrých rukou.
0: Za to vám taky děkuju. Paní Emo, mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky a všem posluchačům. A zas příště bude super téma, okamžitě volám.
0: Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky a naslyšenou.
0: Bohumír napsal na rozhlas.cz lomítko linka k tématu desetiletí, dekády života následující. Nádherné dětství ve srovnání s dnešní dobou. Život rychle utíkal a přišly děti. Máchání plínek se skutečením v letních dnech ve staré plechové vaně, ježdění na rekreace ROH s děláním ohňů při opékání špekáčků, jinak krátce strávený čas v roce 68 svobodou. No a v důchodě začlenění do senior klubu s dobrým kolektivem. Na to se nezapomíná. Bohumíra, děkuju a můžeme jít k dalšímu příběhu. Tedy doufám, že další příběh po písničce Pavla Vítka bude čekat na 731. Ještě jednou. 731 800 900, ale pro jistotu znovu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády života. A dalším posluchačem, který čeká na telefonu 731 800 900, je Jarda. A jestli si dobře pamatuju, vy jste buď to přímo z Pelhřimova, nebo malý kousek od Pelhřimova, možná že z Kojčic. Dobrý večer.
1: Ne, já jsem přímo z Pelhřimova, zdravím všechny posluchače Noční linky a také obzvláště paní Danu z Blatné, jestli poslouchá ještě, už jsem s ní dneska hovořila, nemluvím, ale dobře, keď si ji udělala lépe, jsou slučky a pejsto vyčerpaná.
0: Děkuji za všechny, které jste pozdravil. Jarda, ano, k tématu. Které desetiletí vašeho života považujete za nejšťastnější?
1: Takže já ty dekády mám za sobou 4, jo, že jim přes 40.
0: Mm-hmm. Takže jedete pátý gumy, takzvaně, jak se říká.
1: Jo, pátý gumy už, jo. Dá říct. No, hlavně se mi to všechno jenom přinese, jak tady vůbec bude člověk dlouho, to nikdy nikdo neví, že jo. Mm-hmm. A takový ty dekády, ta nejlepší byla ve 30 letech přímo, jakoby, ta dekáda, ta třetí.
0: A teď proč?
1: Protože to jsem poznal největší lásku, kterou jsem žil, no, byli jsme spolu vlastně jakoby rok. A pak jsem to díky svojí neopatrnosti definitivně celý pohřbil.
0: Mm-hmm. No. Vyčítáte si to?
1: No, tak jako musí se jít dál, musí jít a jsem to nezvládl, já tak by měla svůj šťastný život to na beze mě, no, šťastnější, no.
0: Zkoušel jste to, čemu se říká druhá šance?
1: Jako ne, ona má, jakoby, asi bych to už do toho ani, kdyby nabídla tu druhou šanci, ona by do toho asi stejně po druhý nešel.
0: Mhm. Takže ve 30.
1: Pak jak se říká dvakrát do stejný řeky se stupit, když se nemělo nebo nestoupíš. No.
0: Ano, pan Tarej, vše plyne. Ve 30. největší lásku. A jak jste na tom se zdravím? Kdy jste byl nejzdravější? Já vím, že to je možná až příliš osobní, ale nemůžu se nezeptat.
1: Zdraví tak celkově dobrý nějak. Tak každý věc, co tohle v dnešní době nějaký to zdravotní komplikace trápí, co si budeme povídat, že jo?
0: No to je pravda.
1: Dneska bez nemoci to není asi vůbec nikdo.
0: No tak lékařská věda pokročila a já myslím, že každému jde najít nějaká nemoc a někdy i vícero.
1: Nějaká neduha, ano, a někdy i vícero, přesně tak. Jak říkal Pepíček Josef Hrálovský, že jak vždycky ten vymyslel nemocí, když nějaký mezi námi není, Pepíček Hrálovský, vždycky to...
0: Jardo, takže 30. 30 a dále, nejlepší dekáda.
1: Ale pak ty dekády je to horší, co by mi zběratel asi, kdyby se to, ty mě hrozně trápí a už jsem úplně celý tady v tom baráku zarovnanej. To by tě, to je šílený. To zběratel asi to je úplně neštěstí už, to by se chtěl nějak všechno, ale to je to silně jakoby, takový návykový, co si kupovat z toho zběratelství, no, že to bych potřeboval nějak teďko omezit, no.
0: Tím vlastně navazujete na jedno z velmi dávně minulých témat, šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. A vaše droga je prostě sběratelství.
1: No, teď taky trápí mě, mám skoro 400 kusů lahví alkoholu, co já s tím budu dělat, že to se nedá ani na do konce života vypít, jo.
0: To neříkejte. Jsou i tací, kteří by to zvládli, Jardo, ale nebudu navádět, protože všeho s mírou, že? Děkuju vám za váš telefonát, Jardo, a přeju vám ještě plno krásných let.
1: Taky, děkuju, vám taky přeju hodně zdraví všem i všem posluchačům a krásný léto, ať to užívají a ať se na ty teploty nezlobí, takže léto má prostě do tom patří k létu, tyhle teploty.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Ono se to vlastně už trošku myhlo v tom, co říkal Jarda, ale Maruška, která napsala na rozhlas.cz/linka, to definuje v jedné krátké větě. Pro náš další život je důležitý mír a zdraví, ať je věk jakýkoliv. Zdraví Maruška. S tím samozřejmě souhlasím, ale přesto, Maruško, když se ohlédnete nazpět, které desetiletí jste se měla nejlíp, bylo nejzdravější, považujete jej za nejšťastnější dekádu svého života? Je to vlastně otázka, kterou dostáváte oklikou i vy ostatní. Možná, že po písničce Věry Martinové uslyšíme další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak před malou chvílí zaznělo, možná to bude další příběh na téma desetiletí, dekády života. A řekl bych, že jsem se docela trefil. Čeká na telefonu naše další posluchačka, ale než dostane slovo, tak si dovolím ocitovat to, co napsala paní Helena na rozhlas.cz/Lomítko Linka a tak trošku tím vlastně posouvá dnešní téma. No, neposouvá, pořád to jsou dekády, ale no, poslouchejte. Pro mě to byla 90. léta, ty takzvané divoké devadesátky, a to jsem v Česku ani nežila. Devadesátky mi přáli ve všem, v kariéře i v osobním životě. Hodně se toho změnilo s 11. zářím. Najednou se všechno začalo hroutit a nic nebylo jako dřív, a to v každé oblasti života. Tahle dekáda nezačala moc dobře, ale zdá se mi, že se přeci jenom začínají věci zlepšovat a naděje neumírá nikdy. Tak mě možná opravdu čeká to nejlepší a doufat v to lepší budu určitě. Napsala Helena. Ale teď už je čas paní Nory. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím vás.
1: A zdravím všechny posluchače, co stále věrně noční linku poslouchají.
0: Za všechny díky.
1: A mohu si dovolit popřát taky někomu, jako vám, ve vaší osobě, mnoho šťastných let, dobrého zdraví a úspěchu do dalších desetiletí, když máte teďka takové nějaké zaoblené výročí.
0: Nemůžu říct ne, takže říkám ano. Vy jste to napálila naplno, já říkal, že mám důvod k tomu, abych dnes mluvil o dekádách desetiletí života, protože ano, já už, pokud se budu držet toho, co zaznělo před chvilkou s Jardou, nasazuju sedmé gumy. Právě dnes. Ale paní Noro, které desetiletí bylo pro vás tím nejlepším?
1: No, tak když to promyslím z toho vysokého pohledu svých 85 let, tak je to skutečně taková rekapitulace. Čili uvědomuju si, když řeknu, že to bylo prvních 10 let mého života, tak pochopitelně, že tehdy v tom věku od toho narození do 10 let bych to těžko mohla nějak popisovat, protože to člověk může skutečně až s tím vzdáleným odstupem, co všechno předtím prožil. Ale to první desetiletí bylo skutečně, no, já nevím, jestli bych řekla nejlepší nebo idylické, ale bylo hezké, bylo pěkné, bylo teplé, protože jsem se narodila v našem domě, ve kterém do dneška žijí, který staríček předtím 5 let před mým narozením postavil, že jsem tady vyrůstala se svými prarodiči a rodiči a za 2 roky se narodil potom můj bratr, což jsem byla pověřena od začátku, kdy se narodil, že mě maminka kladla na srdce, že je to můj bratříček, o kterého se musím starat, já jsem starší, takže musím na něj dávat pozor. A od mého narození jsem tady vyrůstala se svým věrným kamarádem, naším bílým špiclíkem německým, jmenoval se Trefeček jsme mu říkali. A ten právě, když jsem měla 10 let, dostal potom psinku a zemřel. Ale to byl náš věrný kamarád. Náš dům je perfektní, krásně se v něm žije, tak jako nevypadá ani tolik velký, ale je tak prostorově upravený, ale tak perfektně. A my jsme ho měli s bratrem prošmejděný od sklepa po půdu. A kolem domu a za domem ta velká zahrada a tolik těch ovocných stromů. A tehdy všechny ty stromy rodily tolik krásného ovoce. Takže nejenom, že jsme to mohli pojídat během celého od konce jara celé léto až do podzimu, ale taky, že se pořád zavařovalo, něco dělalo, nějak se to zužitkovalo. Že jsem mohla obhlížet to, co dělá stařenka, co dělá staříček. Maminka s náma chodila na procházky, jezdila s námi po okolních kopcích, vykládala pohádky, vyprávěla nám různé tajuplné příběhy tady z okolí, spod Beskydí. A tatínek, ten mě přivedl k základům symfonické hudby, kterou jsem s ním poslouchala. No a to byl taky začátek školy, na kterou jsem se velice těšila, ráda jsem se učila a byl to asi začátek poznávání i toho vztahu k přírodě, který mám od narození vypěstovaný, protože jsem žila stále tady v té podbeskydské přírodě. Chodili jsme pod Radhoš, pod Javorník, všude do okolí a naše zahrada, to byl To bylo hotové Eldorado, kde jsem se naučila lézt po stromech, skákat přes řídky, lézt přes plot, když jsme chodili na malé koupaliště Plivátko, které je vzdušnou čárou od nás ani ne 200 metrů. No to byly krásné věci.
0: Idylické, bezstarostné dětství.
1: Ale s tím pohledem toho vysokého svého věku si uvědomuji, jak se na tom dobře podíleli i moji rodiče, prarodiče, i všichni příbuzní, který jsme tehdy měli poměrně hodně ve Frenštátě, že nás i tým politicky neklidným obdobím mezi tím 40. a 50. rokem provedli, že to na nás zanechalo nějaké divné stopy, i když 48. rok si už dobře uvědomuji, ale tehdy můj dětský rozum to ještě nedovedl s takovým určitým procítěním hodnotit, tak jak jsem to mohla poznat potom. Ono i ty další desetiletí, v každém by se dalo najít něco dobrého, ale bohužel v každém už byly takové řádné kopance, které tehdy režim mnoha lidem uděloval a které naši rodinu velmi těžce postihly. Ať to bylo potom do toho ještě navíc úmrtí mého tatínka, když jsem měla 14 roku, hned na to zemřela i stařenka, i staříček. A těžké období potom, když mě nechtěli pustit na vysokou školu a další. Ale to už je takový propletenec, to už se potom prolíná tím životem. To je takový věnec, kde se střídá to dobré i to špatné. Ale zatím jsme to přežili, zatím tady ještě jsem, tak nevím, těšit se na to další, prostě hold, já to beru tak, jak Lenský v Evženovi Oněglínovi od Puškina vlastně zpívá v tu árii, co mě příští den připraví, taky vždycky čekám, co bude další den. Kéž by nám to vyšlo dobře. To zase straší bouřkami na zítřek a pozítří tady ještě na severovýchodní Moravě. Kéž vydržíme, kéž nám zdraví slouží a všichni, ať můžeme dál poslouchat noční linku a vám, pane Borku, moc přeji, ať s námi vydrží.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky a pěkné pondělí. Stále ještě platí to, že máme ten první pracovní den tohoto týdne. Nicméně, už za 25 minut bude čas říct vám, že máme nové datum a že má svátek Karolína. Ale do té doby ještě pár vašich příběhů, aspoň doufám, vašich příběhů na téma desetiletí, dekády života zazní. S tím dalším, zřejmě, je připravena paní Iveta na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Tak krásnou noc, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače a v první řadě bych vám chtěla, pane Borku, popřát všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
0: Děkuji, ale abychom neupozadili ono téma, já jenom upozorňuji dopředu, důležité jsou vaše příběhy, ne moje narozeniny,
1: já jsem se inspiroval. Já jsem vám jenom chtěla popřát.
0: Děkuji.
1: Jo, všechno nejlepší, hodně hlavně zdraví a úspěchu.
0: Mockrát děkuji.
1: Já bych chtěla říct, že první takový mezník, samozřejmě dětství bylo dobrý, pěkný, ale takový můj první mezník bylo 20 let. Mně se narodili dvojčátka, takže to pro mě bylo nádherný, ale bylo to takový těžký období do těch 30 let, protože manžel studoval, to už jsem říkala v Noční lince a tak dále. Jo, já jsem živila rodinu a tak dále. A potom, jak děcka rostly, tak můj nejlepší potom mezník byl kolem 40 let. Jo, to jsem začala, holky už byly větší, velký, tak studovali, tak já jsem potom začala hodně jezdit na kole, to mě perfektně bavilo, sportovala jsem, aerobik a tak dále, spinning, a na tom kole, to vám chci povědět, já jsem najela od za sezónu, od zhruba od března do září, 6000 kilometrů na kole, každý rok. A nejdelší trasu jsem jela z Nízkého Jeseníku domů, do

0: Olomouce, jsem jela 100 kilometrů, já už jsem nemohla, ale já jsem to dojela. Já jsem byla vyřízená.
1: No tak, tak ten adrenalin vás možná poháněl. Říkala jste si, tak a mám rekord. No. Je to tak?
0: No, no, já jsem najela opravdu domů tak 100 kilometrů a já jsem to fakt ujela. A ještě vám chci říct, a v tom období jsem se stala ředitelkou mateřské školy, kterou jsem řídila 10 let, takže to tak bylo takový perfektní období, fakt kolem těch 40 let. A potom to bylo výborné i do těch 51 let. To bylo taky výborný. To jsem dělala tu kariéru, sportovala jsem, holky už šly na výšku potom. A potom v těch 51 letech, potom s manželem jsme se rozvedli, tak potom můj pes, já jsem měla pejsky vždycky. Já mám, vy máte labradorky a je miluju, to co hodně psí. Já mám belgičáka obrovského černého, nádherného. A on mě seznámil normálně s jedním mužem, on na něho vyskočil v hospudce, já jsem, bylo parný léto, bylo vedro jak hrom tenkrát, on na něho vyskočil capama v té hospudce, říkám, co to děláš? Říkám, dolů. A on nás seznámil a s tím pánem jsem potom, jsme spolu žili do těch 61 let, to bylo taky pěkný období, chodili jsme s psama na výlety a tak dále. Teď už jako on žije sám, ale pořád za náma chodí, takže taky dobrý období. Takže mě je teď 65 a pořád se cítím duševně, jo, duševně, taková, jakoby fit, jo. I když už nejezdím na kole, kolo mám v garáži dole, já jsem dělala rekordy na tom kole. A to chci říct lidem, že nejde jenom o ty mezníky po 10 letech, ale naše tělo, víte, že se zajímám o tu ezoteriku, naše tělo se obnovuje buňky, a tělo každých 7 let se obnovuje náš organismus. Jo?
1: Já už to taky slyšel. Ano.
0: Ano. Každých 7 let se nám obnovují buňky v těle. Jo? Se to mění. Takže prostě záleží ještě na tom, jak tedy člověk se cítí v duši. Nejde fakt o věk. O věk. Věk je jenom číslo. Já se furt cítím jako ta holka. Já nevím, jak je to možný. Možná mi to aj udržuje.
1: No ve 40 jste začala jezdit na kole, tak vám to vydrželo hodně dlouho? Ta ne, forma, do které jste se dostala?
0: Ne, pozor, já jsem, opravuji, já jsem jezdila na kole vždycky ráda, už jako děvče, jo, v 18, potom maturita a tak dále. Já jsem vždycky milovala kolo, vždycky. Takže na kole jsem jezdila k vodě a tak dále. Ale potom kolem té 40, já jsem potom narazila na jednoho kluka cyklistu, jako kamarád, jo, kamarád. A ten byl blázen do toho kola, jo, on furt jezdil, on jezdil denně jak blázen. A on mě potom tahal na ty výlety a on mě tak vypracoval, že jsem pak ujela těch 100 kilometrů z Jeseníka do Olomouce. Jo, on mě jako táhl. A já jsem prostě jezdila, to byl ale kamarád jenom, jo. A já jsem valila na tom kole, já jsem potom měla, to byl galuskáč, on mě sehnal kolo, on dělal v cyklodílně, nebo opravně, nebo jak to bylo, a on mě sehnal perfektního galuskáče po nějakým borcovi, to mělo normálně berány, já jsem na tým jezdila jak blázen. A no, takže, a aerobik jsem dělala, spinning, jogu, jo, fakt všechno možný. Já jsem fakt hodně sportovala. Kromě běhu. Mě běh, představte si, běh mě nedělal dobře. Mě bolely nohy, všecko, ale na kole jsem valila, plavala jsem v létě, jo, všechny možný sporty. Ale běh mě nedělal dobře, běh ne.
1: Jenom se dohaduju, ale možná to bylo tím, že jste běhala po asfaltu, respektive po betonu, takže to odnesli tak trošku možná klouby. Ale jak říkám, jenom se dohaduju.
0: Neběhala se vůbec, protože běh mě nechytl u srdce. Kolo, říkám, kolo, plavání, aerobik, já jsem dělala i cvičitelku aerobiku jednu dobu, to mě bavilo.
1: Žijete bohatým životem neustále, Iveto, a děkuji vám za tuhle vaši zprávu, za to ohlédnutí, za vašimi ano. Desetiletími. Mějte
0: říkám,
1: se hezky.
0: Kolem 40 nejlepší.
1: Děkuji,
0: tak
1: mějte
0: ještě
1: se hezky
0: gratuluju,
1: a dobrou noc.
0: Ať se vám daří. Děkuji.
1: Díky. Naslyšenou.
0: A zdravím lidi, nashledanou.
1: desetiletí života, dekády vašeho života. Které byly ty nejúspěšnější, nejzdravější, nejidyličtější? O tom všem si můžeme povídat až do zítřejší jedné hodiny v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, odezní, pokud se to samozřejmě týká tématu. Marie z FNO, to bude zřejmě Friedland nad Ostravicí, dohaduju se, napsala: celých životních dekád mám už 7 a 8 dekády skoro 3/4. První 2 desetiletí, dětství a mládí, byly krásné. Pak jsem se vdala a narodili se 2 děti. Bohužel obě zemřeli. To bylo moc těžké období. V mých 30 se nám narodil zdravý syn. O rok později zdravá dcera. To byla šťastná doba. Pak ale, když bylo dětem 15 a 16, náhle zemřel můj manžel. A zůstali jsme sami. Ještě, že jsem měla 4 sourozence, když bylo potřeba, pomohli. Obě děti jsou velice hodné, máme spolu moc hezký vztah. A tak mohu říct, že i když některé dekády mého života byly složitější, přijala jsem je tak, jak přišly. Jsem šťastná a těším se na každý nový den. Zdravím všechny posluchače Noční linky. Podepsána Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dovolím si navázat na to, o čem zpíval Marek Ztracený. Ta písnička se jmenovala Naše cesty. A já si troufám říct, že cesty, kterými se ubírají naše životy, jsou mnohdy klikaté, plné zákrut, někdy i objížděk, taky ale propastí. Tím vlastně jenom jinými slovy říkám to, že v každé dekádě našeho života se najde to dobré i to horší. Ale možná, že v některém desetiletí Honzova života něco převažovalo. Je to ten další posluchač, který čeká na telefonu 731 800 900 a i jej se ptám, které desetiletí svého života považuje za nejidylečtější, nejzdravější, no prostě to nej. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a nejen vám, Borku, ale všem posluchačům. Ještě jednou všechno nejlepší k těm vašim sedmi gumám, jak jste řekl.
0: Děkuju.
1: A pane Borku, když jsme u těch desetiletí, Já si vás pamatuju z jednoho nejmenovaného rádia z 90. A podívejte se, uběhne 35 let a stále slyším váš charakteristický hlas zase z rádia. Prostě to je úžasný. No, takže to tak na okraj a jinak moje nejlepší desetiletí, přestože už se necítím, je mi něco teda v úvozovkách jenom přes 50, ale necítím se mít tolik energie jako ve 30, ale přesto si myslím, že mých posledních 10 let jsem to zvládl nejvíc a jsem tak jako nejšťastnější.
0: Mohl byste trošku zalistovat tím posledním desetiletím, tedy říkáte, že se vám toho povedlo nejvíc, tak co je tak nejvíc k chlubení? Klidně se chlubte, protože když to neuděláte vy, kdo to udělá za vás?
1: Jasně. Oženil jsem se, děti odešly do svých životů z domu, oženil jsem se teda už po druhé, a postavil jsem dům a mám, a když jsme u těch psů, tak mám taky před 10 let jsem neměl pejsky, ale mám pejsky, máme dokonce několik pejsků, no a prostě mi tak přijde, že posledních 10-12 let je to nejlepší.
0: Já vím, že se o tom bude těžko mluvit, ale zeptám se vás ještě na jednu věc. Ano. Já tu otázku vlastně ještě v souvislosti s těmi nejlepšími dekádami našich životů nepoložil.
1: Ano.
0: Jak to vidíte s životní moudrostí? Kdy jste se jí, řekněme, kdy se vám jí dostalo nejvíce?
1: Ano. Právě bych řekl, že do těch 30-40 jsem dělal samé blbosti, hlouposti a nevážil jsem si. A právě posledních od těch 40 let a poslední roky zvlášť, co nám čím, a teď nechci zase na nějakou smutnou notu, ale čím jsme starší, můžeme ztrácet i některé své blízké, tak si víc uvědomuju důležité věci a že jsem tak jako začínám moudřit až po té 40. Jako no.
0: Já si dovolím vypůjčit pár slov, která jste právě pronesl. Zjistil jste, co v životě je hodně důležité a co méně důležité. Ano. Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Máme to stejný. Přesně Honzo, tak. Moc krát vám děkuji i za tu vzpomínku na doby, kdy jsem začínal za rozhlasovým mikrofonem. Je to 35 let, letos v listopadu to bude tedy 35 let. A vrátil jste mě naspět do toho desetiletí, kdy jsem byl asi tak zhruba nejzdravější.
1: Výborně. Rádi vás posloucháme, nejen váš pořad, ale vůbec vás, když jste za mikrofonem. Tak pěknou noc, zbývající čas do té jedné hodiny, ať se daří.
0: Honzo, moc krát vám děkuju, ze srdce děkuju, udělal jste mi radost.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Gianni Nannini, to byla foto Romance a od Marcely Holanové Cesty lásek. Poslouchali jste tuhle písničku v noční lince Českého rozhlasu a teď si v ní můžete poslechnout další příspěvek na téma desetiletí, dekády života. Je to paní Marie, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, která byla nejlepší ta dekáda jejího života. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásnou pohodovou noc všem. Tak moje nejlepší desetiletí bylo od 80. do 90. roku. Bylo to hlavně kvůli tomu, že maminka přežila těžký infarkt, měla klinickou smrt a řekli nám, že nebude. Ona se pak ještě nakonec vdala. A dali mi taky, bylo mi asi 27, zhruba dali mi byt, 2 plus kuchyňský kout. A já jsem teda měla předtím už před svatbou a partner maminku nechtěl, když jsem si je vzala k sobě do jeho bytu, tak jsme se rozešli. Já jsem pak dostala teda svůj byt. No a maminka, když se z toho dostala, tak jsem tam za ní jezdila. Vedle byl volný soused. Mamince padal barák na hlavu. Tak prostě jsme se se sousedem dali dohromady a kluka, který ho nikdo nechtěl, tak vlastně pak jsem poznala, že to byl nejlepší člověk a asi i ten, kdo mě měl nejvíc rád a udal by pro mě úplně všechno. Bohužel už od roku 2005 není. No tak takhle nějak to bylo u mě.
0: Už by to chtělo zase nějaké hezké desetiletí, říkáte si, že, paní Marie?
1: No, tak to bylo potom taky, když, to jsem se teda zasmála, když jsem končila, já jsem přesluhovala 7 let na železnici a už mi bylo zlé, ale chtěla jsem si udělat 50. Už jsem nemohla, ale. A zjistili mi, že mám srdeční vadu. Oni mi to zjistili, až když jsem měla být dávno v důchodu, když jsem přesluhovala. Já jsem celou tu dobu dělala noční, dělala jsem i 24, 12, dojížděla jsem. Jo, a prostě tak nějak to šlo, ale možná, že to bylo i tím, že opravdu ten partner pro mě dělal všechno. Když rušili ty určitý ty stanoviště, musela jsem se posouvat k té Praze a on třeba ze začátku chodil se mnou na ty první vlaky, nebo mi chodil naproti. On takhle mi jako hodně pomáhal, aby se mi nic nestalo. Já jsem dělala na trati, jako zajišťovala jsem bezpečnost vlaku, aby třeba nenajel vlak na vlak. Tu práci jsem měla strašně ráda. No, ale nechtěla jsem ji opustit, takže já jsem vlastně nechodila ani k doktorům, když mi něco bylo. Protože jsem se opravdu bála, že by mě z té služby sáhly. Mysleli si, kdo ví, jak nejsem zdravá. Jo, já jsem byla vlastně na tom takhle. Ale jako díky tomu partnerovi, tak opravdu dalo se vydržet hodně. Přeju to i jiným ženským, jo. Prostě někdy ten chlap se zdá, že je k ničemu, ale opravdu potřebuje pohladit trošku to zázemí a je to dobrý. No a když se nepolepší, tak ať jde. Není po válce, chlapů je dost.
0: Máte pravdu, je nás plno.
1: Paní Marie. Na ženský to platí, ale taky. Jo?
0: Takže vy vlastně, ano, na obě dvě strany téma. Říkáte, pro jedno kvítí slunce nesvítí.
1: Ano,
0: tak.
1: Zkoušet, až to vyjde.
0: Děkuji moc krát, možná je to návod i pro mě. A mějte se hezky, přeju vám krásné léto, paní Marie.
1: Já vám taky moc. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Ono naslyšenou vyřkla paní Marie přesně ve chvíli, kdy odbyla půlnoc. Teď už vás vítám v novém dni. Je 14. v měsíci červenci, svátek má Karolína a já nositelkám tohoto krásného jména přeju zdraví, štěstí a lásku. A kdybych mohl mít aspoň drobný hlas, jako takovou tu drobnou přímluvu tam nahoře, dámy, ať tím dnešním dnem začíná to nejlepší desetiletí vašeho života. A tím vlastně tak trošku směřuju do vlastní kuchyňky, protože ono desetiletí života, dekády vašeho života a která z nich byla z vašeho zpětného pohledu nejlepší, je tématem i té další hodiny Noční linky. I tentokrát můžete volat na číslo 731 800 900 a psát na rozhlas.cz/linka. Michal napsal: v jistých ohledech je u mě tou nejlepší ta současná, čtvrtá životní dekáda. A to navzdory tomu, že jsem si během ní vyslechl diagnózu nevyléčitelného neurodegenerativního onemocnění a trpím syndromem tonického napínače bubínku, vzácným, extrémně neurotizujícím stavem, který u nás neznají ani ušní specialisté. Po dosažení 40 doznala řada mých životních postojů překvapivých změn, pokračuje Michal. Osvobodil jsem se od starých myšlenkových struktur, hlavně co se týče investičního uvažování. Taky jsem začal trochu s podivem milovat, co jsem dřív nesnášel, a nesnášet, co jsem dřív miloval. Nesnášel jsem lazaně a teď je miluju. Miloval jsem učení se jazykům, teď to nesnáším. Na pozadí všech svých současných útrap ale cítím, jak se hluboko ve mně rozvíjí zvláštní proces, který buduje jakýsi trvalý vnitřní pocit myšlenkové ukotvenosti a vyrovnanosti. A toho si nezměrně vážím. Michale, já si vážím vašeho vzkazu, stejně jako všech vašich psaní na rozhlas.cz/linka, a už dopředu děkuji vám všem, kteří zavoláte a řeknete, která dekáda vašeho života byla tou nejpřínosnější, nejzdravější, nejidyličtější, no prostě tou nej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém 14. červencovém dni. Máme 6 minut po půlnoci a na telefonu 731 800 900 čeká pan Láďa, který má myšlenku, který chce říct to, co jej napadlo, jakmile slyšel téma dnešní noční linky, která tady vlastně ještě nezazněla. Já už říkal, že v každé životní dekádě nás potká něco dobrého, něco špatného, někdy je jednoho víc, druhého míň, ale to důležité nám už řekne samotný Láďa. Zdravím, na Pardubicko jste říkal, že jo?
1: Ano,
0: dobrý večer, tady je Borek. Dobré ráno. Ano.
1: Ano.
0: Za chviličku vychází sluníčko, to je pravda. Tak a teď už vás poslouchám.
1: Já bych chtěl říct, že jako mě už teda je 70 let a v podstatě, kdybych měl hodnotit ty dekády, tak každá dekáda má svoje plus a mínus a vždycky mě nějakým způsobem navedla, poučila a myslím si, že bych je chtěl znovu prožít, protože kdybych měl jenom samé úspěchy, potom by ten život byl jednotvárný, kdybych měl samé jaksi neúspěchy, bylo by to špatný a to poučení, které jsem v podstatě získal, mě nějak dovedlo, že jsem maximálně spokojen a kdyby se to mohl opakovat, neměnil bych.
0: Takže zastáváte názor díky za každé nové ráno, podobně jako já.
1: Přesně tak, přesně tak, protože si myslím, že měl jsem štěstí v rodinném životě, měl jsem štěstí. Děti jsou dneska významní vědci nebo tak, jo, a v podstatě v práci jsem byl úspěšný, ale musel jsem samozřejmě, nebo to zadarmo, ale musel jsem pracovat a to právě ty neúspěchy mě k tomu vedly, takže v podstatě jako chtěl bych, že každá ta dekáda byla jak výsledkem toho a jako ve stavu, kterým se nacházím a v podstatě jako mě to poučilo a našel jsem si vždycky nějakou cestu a ať už to bylo společenský dění nebo tak, jo, ať už to bylo rodinný zázemí a podobně, místo, kde bydlím a podobně. Jediné, co mě možná teďka je stáru, jako trošku znepokojuje, je to životní prostředí, který je teda strašně drasticky vůči nám tady. Sice potřebujeme postavit dálnice a podobně, ale ta příroda dostává tvrdě, jak se říká, na frak a bojím se, je naše děti, anebo takže to prostě těžko mu dávat dohromady, protože jako sice vědci říkají, že vznikají nové a nové objevy, nějaké mikroorganismy a podobně, ale za chvilku nám bude vzácná kráva, kůň a podobně, protože za chvilku nebude ta příroda v podstatě jako žádná. No.
0: Tomuhle apelu velice dobře rozumím a souhlasím s ním. Ale vraťme se k těm desetiletím života. Takže vy vlastně říkáte, a já s tím, ano, už dopředu říkám, vlastně taky souhlasím, že každá dekáda sice měla své, ale byla důležitá i v tom, že vás poučila pro další dekády a desetiletí vašeho života. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. A když byl nějaký neúspěch, tak mě to namotivovalo, hledal jsem příčiny toho neúspěchu a poučil jsem se a myslím si, že o tom je ten život. No.
0: Přesto se ale zeptám, když už vzpomínáte na minulost, na kterou dobu, a znovu se dostávám k těm desetiletím, na kterou dobu vzpomínáte nejraději, která byla pro vás nejidyličtější? Protože paní Nora tady mluvila o té první dekádě svého idylického dětství, tedy života idylického dětství. Tak jak je to u vás, když jste byl teenager, nebo když vám bylo 20?
1: Já bych to řekl jináč. V dnešní době, když to beru zpětně, tak když je člověk do těch 35 nebo tak, tak má dveře otevřené, je tady cena pro mladé vědce nebo tak prostě, jo. Když už je starší, tak už ty šance jsou menší, musí pro jeho ohodnotit nějaká opravdu významná práce a to si myslím, že třeba mě asi bylo jako nejlíp asi v 50, protože to jsem dosáhl určité vědecké hodnosti nebo tak, jo, a v podstatě bylo to výsledkem nějaké systematické práce, která měla smysl, jo, myslím pro lidi a podobně, takže, ale to jako neznamená, že já si myslím, že každý, jako každá profese je důležitá, jo, pro život společnosti, ale jako je to už výsledek, že už jsem se uměl podívat dozadu, že jo, už jsem viděl, jestli to má smysl a podobně a tak nějak asi už jsem po těch 50 se už možná nechá hodnotit, možná to je brzo pro někoho, ale myslím si, že už to je taková doba, kdy se trošku můžeme podívat dozadu. Předtím to ještě jako stále je cesta určitého hledání nebo tak.
0: Láďo, moc krát vám děkuju i za vaši upřímnost a za váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto. A hodně zdraví.
1: No, děkuji, dobrou noc. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Na rozhlas.cz lomítko linka se teď objevilo hned několik vzkazů, takže zkusím jen tak v rychlosti třeba to, co napsala Dana z Blatné. Dětství bylo nezapomenutelné a do 40 jsem rostla a sdílela i rozdávala štěstí. Teď už hlavně vzpomínám a rekapituluju a snad i moudřím a zpomaluji tempo. Užijte života s nadhledem a ve zdraví. Je to největší štěstí a bohatství i dar.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tuhle písničku Pavla Nováka si pamatuju z prvního desetiletí mého života. A říkám to záměrně, protože dekády desetiletí života, to je téma dnešní noční linky. Říkám dnešní, ale začala včera, už máme úterý 14. července. Nicméně do jedné hodiny bude čas na vaše příběhy na tohle téma. A paní Jana z Prahy je tou další, která nám chce říct, kterou dekádu svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já chci říct, celý můj život byl krásný a opravdu si ho vážím a všichni bychom si měli vážit života. Samozřejmě byly období horší, lepší. Ráda vzpomínám na dětství, ráda vzpomínám na mládí. Měla jsem velké štěstí, rodiče se dožili požehnaného věku 90 let. Mám sestru, se kterou výborně vycházím. Mám dobrou rodinu, se kterou dobře vycházíme. Takže celý život byl opravdu šťastný. A jestli můžu říct nejšťastnější, těžko říct, ale snad od 40, kdy vlastně se mi podařilo stmelit rozbitou rodinu po rozvodu. Znovu jsme se s manželem dali dohromady k radosti dětí. Byli už sice starší, takže zas to neprožívali až zas tak úkorně, ale byli rádi, že jsme zase spolu a moc si toho vážím a jsem šťastná.
0: Můžu mít hodně indiskrétní dotaz?
1: Ano.
0: Byla jste vy iniciátorkou toho znovu shledání a znovu partnerství s vaším manželem?
1: No v podstatě jo, ano.
0: No, už jste to říkala, že se vám podařilo stmelit rodinu, tak jsem jenom chtěl na tuhle strunu udeřit znovu. Jste spolu dodnes?
1: Jsme spolu dodnes, chvála Bohu, vycházíme výborně. Manželovi je 78, tak jak tak ty roky chodí, ty problémy všelijaký, ale vycházíme dobře a je to opravdu hezký.
0: Možná je to trošku kacířské, to, co teď řeknu, ale možná, že vám prospěl ten oddech.
1: No ten oddech, abych se přiznala, nebyl až zas tak dlouhý. My jsme vlastně byli rozvedení, no jak, dva, tři roky. Problém, který vedl k rozvodu, manžel vyřešil velice, velice teda radikálně. Takže jsme se dali zase dohromady, no.
0: Konec dobrý, všechno dobré, chtělo by se říct, ale jsem rád i za to, co zaznělo na začátku našeho rozhovoru, že vlastně všechny dekády vašeho života byly, některé možná byly trošku smutnější, ale zase to vyvážilo možná něco veselějšího, že všechny dekády vašeho života za to stály. A já jsem rád, paní Jano, že jste to řekla. Mějte se pěkně.
1: Ano.
0: Díky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Telefon 731 800 900 máte stále k dispozici a stejně tak i web rozhlas.cz/linka. No a říkám to hlavně proto, že na něm vidím to, co napsal do několika řádků Marek. Když se psal 1. leden roku 1990, tak jsem ještě nebyl na světě. Když se psal 31. prosinec roku 1999, tak jsem měl 8 let, 1 měsíc a 19 dní. Z té doby si toho moc nepamatuji, ale tato dekáda byla nejlepší od 60. let. Mohli jsme jet kamkoliv jsme chtěli, rádia hrála to, co jsme do té doby neznali a v televizi běželo to, co jsme také neznali. Marku, i za tohle, co jste napsal, děkuju. A jak je to u vás, vážení přátelé, vy, kteří právě teď posloucháte noční linku. Které desetiletí vašeho života byste i do vysílání, pokud se dovoláte, označili jako to nejzdravější, nejšťastnější? Nejvíc jste cestovali? No prostě největší idyla. Uznávám, že to, co říkala paní Jana, má hodně co do sebe. Nicméně, pokud máte nějaké desetiletí, které byste chtěli označit i zlatou medailí třeba, tak zavolejte. Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když jsme v ní, tak u těch desetiletí vašeho života, tak si nemůžu odpustit jednu poznámku k té předchozí skladbě. Tak to byly osmdesátky, to byla Bonnie Bianco, Pierre Cosso a jejich Stay. No pro mě osmdesátky to bylo něco, to se v pop music dělo věcí. Hlavně v té anglosaské, ano, o ní mluvím, ale teď zase naspět k tématu a k desetiletím vašeho života. Tou další, která na telefonu 731 800 900 čeká, je paní Mirka. A já ji zdravím. Přeju vám krásné léto, paní Mirko.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: já
0: večer.
1: Moc zdravím všechny ponočníčky a hlavně vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Tady je Mirka z Brna. Toto téma se mně velice líbí a já bych začala hned, teda už mám těch desetiletí za sebou dost, ale začala bych svým krásným dětstvím. Prožila jsem ho v Lednicko-Valtickém areálu, nedávno jsem o tom taky mluvila, takže se nechci moc opakovat. Ale bylo to nádherné dětství, neustále na kole, Lednickým parkem, k minaretu, tam jsme si vylezli snad 20krát, k Janohradu, léto jsme prožili u Apola, to je ta soustava těch rybníků, tam Hlohovecký, Prostřední a Apolo s tím krásným zámečkem, tam jsme byli celé léto. Rodiče měli pole, vinohrad, maminka mě posadila na trakač a už jsme jeli do Vinohradu. Taky, ale nestydím se za to, byli jsme pionýři a pionýrky a právě, že v Lednici je do dneška vysoká škola zahradnicko-ovocnická a studenti právě nás tom pionýru vedli. A ti byli teda bezvadní. My jsme projezdili okolí Pálavy, do Břeclavy lesem, právě k těm rybníkům, do Valtic. Opravdu se nám věnovali a bylo to bezvadné. Tak to bylo moje hezké dětství. Vždy jsme se koupali, rodiče vůbec neměli strach, já nevím jak to. No, tak bylo to krásné. A potom další období bylo ale taky hezké. To jsem se dostala studovat na průmyslovou školu oděvní do Prostějova a to mě strašně bavilo. To bylo úžasné. Prostějov bylo městečko, kde se říkalo, že každá druhá rodina má v rodině nějakého krejčího. Byly tam obrovské a krásné oděvní závody a my jako holky, studentky, které teda nemohly dojíždět, tak jsme bydleli na internátě. Krásný internát, který byl původně, vlastnil ho ten majitel prostějovských oděvních závodů, Nehera se jmenoval, měl krásnou vilu u Hloučele, u rybníčku, u lesíku a to byl právě náš internát. Dodneška mám z té školy a z toho internátu kamarádky po celé republice, protože ta oděvní průmyslovka vlastně, ona vychovávala takové ty střední kádry technické pro oděvní průmysl po celé republice. Tak holky byly některé nahoře, dostali umístěnku, vy si asi tu dobu nepamatujete, ale to my jsme museli nastoupit na umístěnky po maturitě. Tak moje kamarádky šly třeba nahoru do Liberce, do Prahy, dolů do jižních Čech, do Třeboně. No a já jsem dostala umístěnku do Brna a seznámila jsem se tam se svým manželem, teda, který byl na letišti jako voják. No tak jsem se dostala do Brna a moje vytoužené prostě takové přání bylo jít učit do školy, takže po krátké praxi jsem učila na oděvním učilišti v Brně a to bylo zase tak hezké období. Mimochodem, Borku, já jsem taky učila Zdenka Bakalu konstrukci střihu. Představte si, on to moc nezveřejňoval, ale prostě bylo to nějak tak, že se nedostal na gymnázium, tak šel k nám se vyučit. Vyučil se, udělal si maturitu a potom teda jako emigroval. No a co bylo pak dál, o tom už nemluvím, ale byl to kluk teda zvídavý, to musím říct, tak to je taková zajímavost, kterou občas teda dám k lepšímu. No, bylo to tak, takže učila jsem, bylo to bezvadné, to mě bavilo, moje zaměstnání byl můj koníček, no, měla jsem dva kluky, no a opravdu jsem byla šťastná. To bylo období, kdy jsme jezdili na brigády, na papriky, na rajčata, celou Vysočinu jsme objeli prostě. No bylo to krásný, no. Ale Borku, já musím teda říct, že jsem v důchodu samozřejmě už delší dobu a já zase ale jsem spokojená. Já mám kamarádky, s kterýma jezdíme do Luhačovic, manžel teda zemřel. To bylo špatné období, smutné, ale nějak prostě jsem se z toho dostala právě díky kamarádkám. A tak jezdíme do Luhačovic, každý rok si zaplatíme týden, chodíme každý týden k sobě na karty a je to takové prostě hezké, družné. No a tady bydlím kousek od Čelepky, která teďka teda není v provozu, to asi víte.
0: Ano, vím.
1: No a tam jsou další moje přítelkyně, tady z okolí, jak je Tábor, Klusáčkova, Chlupova, tak se tam sejdem skoro každý druhý den. No a zase je to takové hezké. Takže já musím říct, že opravdu ten život jsem prožila prostě hezky. Nemůžu něco říct, že by bylo nějaké tragické. No a jak mluvím o tom přátelství, tak Werich napsal takový hezký citát. Přátelství je součástí šťastného života. A to si myslím, že je pravdivé a moc se mě to líbí. Takže pomalu bych teda ukončila, já bych ještě vykládala, ale chtěla bych moc pozdravit moji přítel, teda z rodiny Janu Darmovzalovou, která poslouchá noční linku každý den a čeká na vás právě, že vás má moc ráda. No a ještě zdravím Aničku z Miroslavy, to je opravdu žena, které si hodně vážím. Určitě vám to taky připomíná něco. Anička z Miroslavy.
0: Ano, samozřejmě.
1: No, takže to by bylo tak všechno.
0: Mirko, já vám moc krát děkuju i za to potvrzení toho, že vlastně život se neohlíží v žádném případě na čísla, kterými my označujeme dekády, první, druhá, třetí a tak dále a tak dále.
1: No,
0: a že vlastně
1: no.
0: Taky v každém období našeho života lze najít věci jak dobré, tak věci méně dobré a že všechno, neděje samo o sobě a že z každé dekády, jak už tady taky od našeho posluchače zaznělo, si můžeme vzít přinejmenším poučení pro budoucnost.
1: Ano, ano. Tak já vás děkuju. Moc zdravím a těším se na vás, až bude den otevřených dveří zase.
0: Děkuju a budu se těšit taky.
1: A hodně štěstí vám přeju.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Naviděnou.
0: Vážení přátelé, noční linka má před sebou už jen posledních 27 minut. Je čas na to, abych vám znovu připomenul telefonní číslo. Díky němuž se už po písničce Michala Hrůzy v tomto případě

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Částečně za to může moje zvědavost, ale vlastně i to, že Michal Hrůza přišel do noční linky právě s touhle písničkou ze seriálu Vyprávěj. Takže se ptám Jardy, který jako další čeká na telefonu 731 800 900, jestli se dívá třeba i na seriál Vyprávěj, který je taky takovou retrospektivou našich životů. Jardo, dobrý večer, díváte se na Vyprávěj?
1: Dobrý večer. Ježíš, to jsem miloval, ten seriál.
0: No večer. Prosím, takže to ohlížení do minulosti máte natrénované. Třeba i díky tomuhle seriálu. Teď se vám to bude hodit. Kterou dekádu vašeho života si nejraději vybavujete?
1: No já bych to vzal trošku obšírněji. Hejte, mě je 55. 22 let jsem byl na kamionu. Takže jako ten úsek života, já jako miluju řízení od dneška, jezdím furt ještě a, ale jestli teda můžu trošku odbočit,
0: samozřejmě.
1: Je to asi tak 15. člověk přede mnou, který se dovolal, to říkal, že mu je kolem 50 a že vlastně tenhle ten věk, nebo co prožívá vlastně tuhletu chvilku, takže je nejlepší a já s tím úplně plně souhlasím.
0: Řekněte proč. Definujte.
1: Proč? Proč? Úplně jasná věc. Děti jsou pryč, jsou veliký, ten člověk má už potom čas jenom sám na sebe vlastně a užívá si ten život vlastně úplně v klidu a tak, jak si ho nastaví sám. Takže já tomu pánovi děkuju za to, že to řekl a já s ním na 100% souhlasím. Teďka řekl bych jméno, ale já si nepamatuju, že to je, říkám, 15. člověk, který volal přede mnou.
0: No byl to zřejmě Honza, který se po 40 oženil, děti odešly, postavil dům, má psy. To bude zřejmě on, na kterého navazujete.
1: No, asi máte pravdu, asi je to Honza. A tímto bych ho rád pozdravil a řekl mu znovu ještě jednou, má 100% pravdu.
0: Zeptám se vás ještě na vaši profesi. Vy říkáte, že jste víc než 20 roků byl a stále ještě jste kamionákem. Je to tak, ano?
1: Nejsem.
0: Už nejste.
1: Já jsem, byl jsem 22 let, ale potom z rodinných důvodů jsem se na to musel vykašlat, protože umřel tatínek a maminka to doma sama nedávala. Tak jsem to hodil na hřebík a zůstal jsem si doma. Teďka jsem řídil autobusu zase, no, takže...
0: Takže pořád kulatá práce.
1: Určitě, víte co, já bez toho nebudu. Já to mám, to je... Můj tatínek byl celý život řidič a já jsem to nějak...

0: po něm, aniž by on chtěl, tak já jsem to vlastně víceméně po něm nějak podědil, ale říkám, ani by on chtěl, jo. Mm-hmm. Takže já tu práci miluju a mám to rád a bez toho nebudu. Mm-hmm. Takže než půjdu do chodu, takže asi se tomu budu věnovat. Ale teďka říkám, ten kamion jsem hodil už jakoby na řebík a věnuju se teda autobusu a teďka jezdím autobusem. No,
1: takže no já jsem špatně použil ten příměr kulatá práce, tedy označení kulatá práce, protože to je spíše ta cirkusácká, ale prostě, že máte pořád v ruce ten volant, ano, tak jsem to myslel. A jak to plánujete právě až směrem k důchodu, to byla ta otázka, ke které jsem spěl, odpověděl jste na ni a já vám za to děkuju i za váš telefonát. Jardo, dny, které žijeme právě teď, jsou nejdůležitější, protože minulost nezměníme, budoucnost je nejistá. Důležité je teď a tady. V tom s vámi souhlasím. Nicméně ptám se přesto na to, na které desetiletí nejraději třeba vzpomínáte. Ale od vás mě stačilo tohle. Děkuju a naslyšenou.
0: Ne, prosím vás, ještě můžu jednu věc.
1: Samozřejmě.
0: Já když jsem byl mladší, tak jsem třeba, když byla neděle večer, tak říkám, zase zítra, zase pondělí. O, zase do práce. Už byl pátek. Jo? Ale čím je člověk starší, tak já teďka třeba prožívám to, že si říkám, ne, bacha, každý den si musíme užít. Ať je špatný nebo dobrý, ale každý den si musíme prožít a užít si ho. Protože čím je člověk starší, tak už víte co, nějak
1: cítí to, že může přijít konec kdykoliv, ano.
0: Tak a vlastně dneska, když to vidíte někde všude na těch sociálních sítích, jak umírají ty lidi ve 40, v 50, v 60, říkám ne. I když je pondělí, já si ho užiju si to úterý, středu, čtvrtek, pátek a až přijde ten pátek, tak ten si užiju ještě víc a potom bude sobota neděle, krásná práce. Takže říkám všem, každý den si užijeme úplně naplno, protože nikdy nevíme, kdy bude ten poslední.
1: Carpe diem quam minimum credula postero. Užij dne, zítřku ni moc málo nedůvěřuji.
0: Mějte se hezky. Teď se mi to vzalo ze srdce.
1: Děkuju a přeju vám
0: taky děkuju.
1: Krásné léto. Naslyšenou. Vy všichni, kteří ještě pořád čekáte na další příběh, se aspoň věřím, po písničce Marty Kubišové určitě dočkáte. Telefon uslyšíte, ale já tady mám před sebou poměrně dlouhý vzkaz, který si dovolím ocitovat alespoň tu část, která se týká dnešního tématu, a je to vzkaz naší posluchačky Daniely. Můj život lze dělit na 8 dekád. To první, zdánlivě nejsladší, zakončilo povolání tatínka do PTP a 2 roky pro dítě nepochopitelné. Druhá dekáda byla právě v závěru krásná, protože mě kvůli kádrovému posudku na tatínka faráře nevzali na pedagogický institut a já musel nastoupit hned po maturitě do zaměstnání. Třetí dekáda byla nezapomenutelná. Práce v rozhlase, kam jsem se vlastně dostala místo školy, takzvaně za trest mě bavila. Dokončila jsem vysokoškolské vzdělání, porodila syna a měla jsem dojem, že tak sladký bude celý můj život. Nebyl. Na 4. dekádu bych raději nevzpomínala, i když jsem si dobrý vztah k práci dokázala najít i ve sběrných surovinách. Dostavily se nemoci a zoufalé prázdno v pracovní sféře. 5. dekádu pokládám za boží dar a za nezapomenutelnou pomoc kolegů z branže. V hlavním městě, kam jsem se přestěhovala, žiju dodnes. Podařilo se mi v 6. dekádě sepsat knihu, v níž se trochu vyrovnávám se životem. 7. dekáda mě postavila před těžké onemocnění a díky zdravotníkům se dnes cítím zcela obstojně. Zapojila jsem se do práce v pacientské organizaci a vím, že jediná cesta k dalším desetiletím vede přes aktivitu. Ani stará bába nemůže ležet v posteli a čekat na smrt. Tak se snažím. Doufám, že jsem nebyla moc dlouhá, protože ten prožitý život mi teď připadá velice kratičký. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 3/4 na 1 a to znamená, že jdeme do finále dnešní noční linky Českého rozhlasu. Vidím to tak na jeden, možná dva telefonáty a tohle je ten první ze zmíněných a očekávaných dvou. Je to Jindra, která čeká na telefonu a která nám poví, které desetiletí svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: A nejsmutnější, ano.
0: A nejsmutnější.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak moje nejšťastnější období bylo, když jsme se s manželem poznali v Krkonoších na horách, tehdy existovali závodní výbor LOH, ty rekreace.
0: Takže tak asi 50. Parta, léta, předpokládám.
1: Ano, parta kluků a parta děvčat, tak jsme navazovali známosti. No a tam jsme se s manželem poznali. No ale nebylo to ještě nic tak vážného, že jo, tak ha, ha, ha, chy, chy, chy. No a když jsme potom byli doma, tak jsme si začali psát. No a nakonec to dopadlo, že teda za mnou jezdil do Zlína. A na cestě bylo dítě, narodila se dceruška. Tchán mě poslal skládací dešník, který to neexistoval, to někde sehnal v Tuzexu celý přešťastný. A velkou kytici, ale já jsem ještě nerodila, já jsem ležela na pokoji v bolestech a oni mě přinesli kytici. A deštník skládací.
0: No tak zní to komicky, ale ta doba...
1: Pak se zhodil.
0: Tu dobu jste, ano, tu dobu jste popsala dobře. Něco takového jako skládací deštník v 50. letech, to neexistovalo.
1: Ne. No a tak narodila se teda holčička, ale byla nemocná, srdíčko měla špatný, tak zemřela ještě v nemocnici. Byla jsem z toho teda špatná, manžel taky, ale rodiče nás podpořili v tom, že jsme mladí a že budeme mít další děti. No tak jsme byli zdraví a věřili jsme tomu. No tak jsme teda, byla svatba a zažádali jsme si obyt v Brně. A těšili jsme se, no a koupili jsme si teda 3-pokojový krásný byt. Tak začalo zařizování, no a postupně jsme se, vždycky jsme jeli v zimě na hory, v létě k moři, narodili se kluci 66, 67, byli jak 2 budulínci. Tak to rostlo prostě, až nakonec šli do školy. Já jsem byla ve škole na internátě a nám se tam s holkama ze Zlína moc líbilo. Tak jsem byla ráda, že kluci chtějí taky na internát. A s manželem jsme jim nebránili. Byli to kluci, tak jsme říkali, ať se trošku oťukají ve světě hned. No a samozřejmě, jak odešli kluci do škol, tak jsme s manželem, nějak jsme měli na sebe málo času, nevím, jak bych to řekla, nebo jsme se o sebe tak už, neměli jsme se tak rádi, jako když jsme byli všichni doma. No a nakonec teda manžel si našel v České Třebové jednu paní, ale já když jsem slyšela, že má 2 děti, dceru a kluka na škole, tak jsem manžela prosila, ať od nás neodchází, že nás budou kluci potřebovat. A že ta paní má 2 děti a nepůjde hned, prostě nebude se rozvádět. No tak manžel si nedal říct. Odstěhoval se do České Třebové a dopadlo to tak. To víte, že byla jsem z toho strašně smutná, ale byli tady kluci. A tak začal manžel strašně pít, to jsem se dozvěděla od kamarádů z práce, že ho nechala nakonec ta paní a že teda moc pije. No, kluci se oženili, založili rodinu, No a manžel teda se upil k smrti, ale vyloženě upil. Práce ho vyhodili. Bylo to smutný. Nakonec jsme se synama ho museli z toho bytu, co dostal, vystěhovat nábytek, odvést veškeré věci. A já jsem prostě se z toho skoro složila, protože když jsem viděla ty věci, co tam měl, tak to všechno se mě vracelo. Když jsme se poznali a protože jsem rodinný typ, tak jsem byla z toho zdrcená. No ale kluci zase měli svoje starosti, tak jsem to prožívala s něma. Tak jsme to nakonec ukončili, že teda jsme ho vystěhovali. No a kluci dneska už mám vnoučata, pravnoučata, tak se z toho těším. A když je toto téma bylo, tak jsem si prostě nějak posteskla.
0: Já vám naprosto rozumím, paní Jindro.
1: Je mě 83, víte, jsem v podstatě jakž tak zdravá. Lidi jsou ke mně v pořádku, chovají se, starají se o mě, nemůžu si naříkat, ale na toho manžela nikdy nezapomenu, protože jsme se měli 20 roků strašně rádi. To bylo údobí, kdy se kluci už honili za holkama a už to prostě mělo známosti. Tak to je asi všechno. Bylo to hezký, když jsme se poznali, ale pak to bylo velmi smutný. A já jsem to nestrávila dodnes. No, nezlobím se na něj, zamiloval se. Nedá se nic dělat. Tak vám děkuju.
0: Nemáte zač, paní Jindro. Nemáte zač, myslím si, že příběh, který jste jenom v kostce právě zveřejnila, je příběhem mnohých z nás.
1: Ano, ano.
0: Nejsem tím nijak nesnižuju ale vaše neštěstí, ale
1: ano, ano. Ne, to je
0: chtěl jsem říct, že v tom nejste sama.
1: Ale dožila jsem se pěkného důchodu, je mě 83, když jsme mohli s tím manželem prostě dožít takového věku třeba, nebo no je to všechno pryč. Já myslím pozitivně spíš, jako už dneska.
0: To jsem právě chtěl říct, že s vámi částečně nesouhlasím, protože ano, věci jsou pryč, ale pokud se nebudeme dívat dopředu a to pohledem třeba právě na vaše děti, na vaše vnuky a vnučky a pravnuky a pravnučky. Tak to nepůjde. Takže dívejme se dopředu, i když si občas vzpomeneme na ta nejkrásnější desetiletí našeho života. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, děkuji, dobrou noc.
0: Naslyšenou. No a protože už se opravdu přiblížila jedna hodina, tak právě teď je čas na ještě jeden telefonát, který v zápětí po paní Jindře uslyšíme. A doufám, že teď už vlastně jenom ze zhruba 2 nebo 3minutovým příběhem na téma nejlepší dekáda či desetiletí mého života. Tak jsem zvědavý, koho teď máme na telefonu. Tady je Borek. Dobrý večer.
2: No, prosím, dobrý večer.
0: Kdo je prosím u telefonu?
2: Chtěla bych vám hlavně poděkovat za krásné vysílání. Je to moc, je to nejlepší stanice, kterou ráda poslouchám.
0: Moc mě to těší, co říkáte.
2: Mám hodně štěstí a spokojenosti a do života a radosti. A chtěla bych tomu tématu říct jenom, že nejlepší léta jsem měla, když nám narodili děti, kolem 30 letech, po 6 letech manželství. A horší léta přicházejí teď, kdy už jsem sama 20 roků.
0: A je vám smutno?
2: Loňský rok byl docela špatný, protože zemřela dcera jedna v 50 letech. Nechali ji v nemocnici zemřít úplně zbytečně. Takže to bych chtěla jen tak říct tomu tématu. Bude konec vysílání, tak Děkuji moc.
0: Já vám děkuji, ale pro jistotu ještě jedenkrát zkusím ten dotaz. Vaše křestní jméno, abych aspoň věděl, kdo uzavřel Zdena. Noční linku. Paní Zdena. Paní Zdeno, děkuji vám za upřímnost.
2: Jo.
0: Mějte se hezky.
2: Děkuji.
0: Dobrou noc.
2: Vám za všechno a mějte se moc hezky a hodně radosti a krásné léto. Naschledanou.
0: Děkuji a naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon použijete v noční lince znovu za nějakých 22 hodin a 5 minut. Já vás všechny, kteří jste měli to štěstí, ještě jednou zdravím a vám, kterým se nepovedlo dovolat se do studia noční linky, vás musím poprosit o odpuštění, protože ani zdaleka není v našich silách, aby všechny vaše telefonáty a všechny vaše příběhy odezněly. Všechny vaše příběhy, které se týkají tématu dekády, desetiletí života, a které jste napsali na rozhlas.cz lomítko linka, za malou chvilku uvidíte na zmíněném webu. No a když už tedy mluvím o tom, co všechno bude, tak řeknu i to, že ta příští noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem budou slova, která mi zůstala v paměti. Už teď si můžete vaše příběhy chystat, už teď je můžete dokonce i psát na rozhlas.cz lomítko linka. A dodám ještě poslední dva vzkazy a můžeme si poslechnout písničku Krištofa, tedy kapely Krištof a Tomáše Kluse. Zdraví vás Jana Zírkova a píše, tak asi takové nejklidnější desetiletí pro mě bylo od narození do 10 let. No a za 10 let nastala trpká dospělost. Je mě líto, že to tak vidíte, no ale nedá se nic dělat. No a krásný večer přeje i Pavel ze Židlochovic a ten si myslí, že na něj ta nejlepší dekáda jeho života teprve čeká. Držím mu v tom palce a vám přeju dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
2: Ať žijou chlapzumáci, ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale na Letné.

0: Soudruhu Ženíšku!
1: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
2: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
1: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
2: Tady ho máte.
1: Řeknete nám několik slov, Ivane?
3: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
2: A zvlášť bystrého brankáře.
3: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
4: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
1: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
4: Kdo jako já?
1: No zajisté.
4: Tak co bych tak řekl. Sledují tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
5: Pepa Beck je náš rek.
3: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
4: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
3: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
4: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
3: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
4: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
6: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
7: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
8: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
6: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
9: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
10: Frantík a Jura byli drobní a mrštní.
6: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
10: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
7: Po 6 kilometrech.
6: Šelem vzad.
10: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
6: Kluci, každý musíte umět všechno.
9: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
10: falšovat, střídat v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
11: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
12: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
9: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
12: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
9: dobíhat, vybíhat,
12: vyrážet míč robinzonádou,
9: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
12: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu, kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
10: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
9: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
10: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
9: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
12: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
6: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
10: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči. pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
0: a hodinu odpočívali.
12: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
0: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
10: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
12: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
10: Sprchy v chalupě neměli.
6: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
0: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
2: SK Klapzubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klapzubova 11 zařazuje do 3. třídy.
3: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pán Bůh, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jinak to ve světě nejde.
4: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klapzubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
3: To bude zápas.
4: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klapzubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
5: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
5: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0, 9-0, 12-0, 10-0,
2: 8-0, 15-0, 7-0,
1: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
3: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
4: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
5: Paní Klabzubová, telegram!
3: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
4: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu jedenáctku.
4: Přijela v autobuse.
3: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
6: Nandáme!
4: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
7: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
4: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
2: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
8: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
3: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
10: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Chormíku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Chormíku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Chormíkovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Chormík zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Chormík proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Chormík vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Chormík se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Chormík vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Chormík zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Chormík vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Chormík začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatměného okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Chormík vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Chormík obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Haló, řekněte Fredovi, že tu sásku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci, sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Chormík se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zárobu. A pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se byti zaražení pohledem náčrnající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pán Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zádech. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzugu podal míč pravé spojce. Charcot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Charcot dosíluje záložníka, chce se zmocnit míče, ale ne, nezmocnil se ho. Čert ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šipovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a Beckem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jí vpřed. Před, no tak. A už je pozdě.
0: Už je pozdě. Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi! Oh!
1: Je tam. Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Já. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do tuti sírku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůh uchovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.

0: Klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
1: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
0: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
1: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
0: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
1: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutnat.
0: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
2: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A Klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: stop, shut, už to běž, ať gól uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy...

0: Můžem projet.
1: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
2: Který set sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nevýzdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
3: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
2: A starý Klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bývali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
1: To není pravda, že si ji nevšímám.
2: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
4: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
5: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
4: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
5: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
4: No stál, samozřejmě, ale taky je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
5: No, bo co pak?
4: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
5: Jestli jsme zajištěni, jo?
4: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
5: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živit vy sami?
4: O nás se nestarejte.
6: Budeme třeba dělat trenéry.
5: To za peníze.
7: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
5: No to jistě, to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
4: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kde jakýho pihovatýho kluka.
5: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
7: Ale no ne, no jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
4: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnický kluku, jak hrajou fotbal.
7: A... Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
8: Ale Mičudu měli bezvadnou koženou.
4: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo Klapzubáci.
6: Musím říct, že s Outstone.
4: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
5: A... No a?
4: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
6: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
4: Porážka, to by nebyla žádná hamba. To povídá ten pihovatý kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
2: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
9: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
10: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
2: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
7: Telegram.
4: Jaký telegram?
7: Od koho?
5: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Macesská.
0: Austrálie, mistrovství světa?
7: Táto, a co vy tomu říkáte?
5: No, co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve vsi pluh a rozoráme hřiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo. Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to by jsme se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo. No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazujou printu do žita.
7: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
5: No jo, to, co chcete dělat, se sakra manšafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
7: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
5: Jinu, set sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
7: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
11: Správně, Honziku.
7: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
5: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
7: 13 dní.
5: Z Bombaje do Sydney 20.
6: No, asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
7: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
5: Takže
7: se do té Austrálie jede.
12: Divadlo pro vaše uši.
13: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegra dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Moutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť. Uvítací potlesk 320 tisíc údlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
4: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
5: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
6: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových. Že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
1: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
5: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
9: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
10: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
5: Ale to už leží pod sítí branky.
6: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
9: Kombinace?
5: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
6: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
5: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
9: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
10: Prodírá se vpřed,
6: teď se jen kutálí
10: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11.
6: vlastně bylo.
5: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
10: 1-1.
9: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
6: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
10: 3-1.
5: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
9: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
5: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
6: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
10: A nasazuje kráně.
6: Dělovka.
5: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
6: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
10: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
6: A otáčí.
10: Brankář je ve vzduchu o 90 stupňů.
6: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
5: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
10: A míč v jeho náručí je v brance taky.
9: Gól! 6-1!
5: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
6: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
9: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
5: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
6: 8.
5: A 9. branku. A co bylo potom?
11: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
9: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
5: A potom?
4: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
5: A potom?
4: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.